0: zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patr.

0: matka moje za svobodna se jmenovala Rígrová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Rígra. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
1: Co to obnášelo v té době?
0: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
2: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
1: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
0: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to letletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigu Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o to nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
1: No nebyl to sadař, co dělal?
0: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a

0: a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
1: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
0: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
1: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
0: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
1: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
0: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
1: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
0: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Chválím tě, země má.

až závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až do konce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no, a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Péléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudým abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju, já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím, takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, naschledanou.
2: Já i mluvím. Já, Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát. Zámecké léto.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční, zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavil a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější, takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero, ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý, tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou liliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Riegerů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne všem.
1: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby jsme odešli děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na bydlím Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak. Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak já teď slávisti ohrnuli trošku
1: já prostě, ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No, prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale no. Jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takové lásky.
0: Dobře. Tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako
0: před.
1: Jakože je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky. Tak
1: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla za vámi jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: A lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přesně jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já, když jsem spustil ten refrén, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo.

0: tam se zpívá: dávám ti pětku z lásky, yes, já tvůj věrný učitel.
1: Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
0: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště: mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela: vystřel dětku, vystřel dětku.
0: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
0: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
0: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
0: Helejte se, ale mě jde o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil a dali jste po to titulek: opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte, a nezabralo to. Lidem to přišlo úplně normální. Možná, kdybyste se tam léhl a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci. Co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
0: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakém neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte? Oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie. To je vlastně to samé, ale to je jedno. Hlavně senzaci.
0: Senzace.
2: Hlavně senzace.
0: No hejte se, zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No, dala jsem pod to titul: před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šípluc je bílá. Můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
5: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi ji osud přived do cesty.
4: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Standa Zeníkos. Zdraví, paní Formáčkou. A já bych si dal asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné, dobrý den paní Formáčková, dobrý den Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás Pavle a vašeho milého hosta paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cůzky nad Labem. Zdravím vás a paní...
4: Marušku?
9: Marušku?
4: Ano.
9: Dám Ačko.
4: Ano.
9: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste sávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
6: Nashledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, ta je vlastně zvolná. Mm-hmm. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo Suziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
4: Ale.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
4: Fotbalová
6: debata.
4: Taky
6: dobrý, taky dobrý.
4: Jo? Tak jo, Vlastíku, jste vtipen, jak se říká.
10: Ano.
4: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
4: no,
6: mám...
4: Ale můžeme na webu střednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie teď bude ukazovat.
6: Mám ventilátorek, který teď si to vidí
4: růžový,
6: webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější.
4: Já si ale vždycky... má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem mi říkal.
6: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: Nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
6: Ventilátorek, ano, ventilátorek. A vějíř, ještě mám vějíř taky v kabelce.
4: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
6: Ano, ale
4: tak to je vybavená pěkně do vedra.
6: Ten teď nevylovím, protože tam máme
4: pořádek. Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
6: A máme skvělý
4: inspirace
6: smotry.
4: Proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den.
6: Růžičková.
4: teda pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
3: Dobrý den, tady Jirka Čerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
3: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
4: Dobře, máme to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
11: No Pavličku, dobrý den.
4: Dobrý
11: tady
4: den.
11: Milám, zdravím. Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Manušku, dobrý den. Krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Obytelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejhara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
4: tak,
11: přeju
4: všechno. Tak a pro koho hlasujeme?
11: A zásujeme, prosím tě, pro Ačko.
4: Dobře, děkujeme.
6: A Petrovi taky vše nejlepší.
11: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
4: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte, dobrý den.
12: Dobrý den, tady je Petrík Růžička.
4: Ale...
12: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
6: Jmenovkyni, jasně.
12: Pavle i paní Formáčkovou.
4: Děkujeme jo? krásně a mějte se taky Děkuju. Krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
13: Manželství je souzvuk duší, tak nejektej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou, jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečnej, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takovej Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těma dle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
6: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela a bylo jí necelých 67, takže jako spousta let je to od její smrti a přesto na ty její 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
4: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
6: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu před tím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
4: No a to sledovala. Ze zhora sledovala, zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, dámy a páni u rádia, právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás. Děkuji,
4: také to zdravíme.
3: To tam máte na proti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně, že to nesmysl. Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak jo, hezký den.
1: Mějte se.
4: Taky.
1: A pořád je hezčí strašně krásné než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem, tak dejte tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji,
1: Marie Formáčková,
4: tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je
6: mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, já jsem si právě říkala, kdo se mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně,
4: vám taky.
1: Naslyšenou, tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď to máme bydlet.
7: No, takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
9: Já.
7: My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
10: Dovolíte, paní Bordová,
7: no,
10: prosím vás.
7: No, řekni toho Boušku.
10: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
9: No, to jsme.
10: No.
7: Ano.
10: Máte dva pokoje.
9: No.
10: A jste jedna rodina.
7: No ano.
10: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
10: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, to je rozdíte. My jsme mysleli, že byste to nějak...
9: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
7: rodina. No,
11: víte, co nás to stálo peněz.
7: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní kapsy.
11: Jsme to taky platili.
7: No počkejte, pane Homolka, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naši děti. No my právě máme taky takový děti, a nechom jsme u babičky.
8: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě nebo máte děti?
12: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, obou jsou naše, no. Obě jsou.
12: No, ale děti, předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
13: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych jel.
14: No. Tak co, přátelé, jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
13: No. Já nemyslím, člověče, u moře, já myslím naše rybníky, tam je krásně.
12: Písecký třeba, u Písku, já jsem tam odsaď, byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
12: Ježiš, to je škoda, to máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
14: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
12: ...okolo rybníku, to je taková krása,
14: vám jste
12: viděli ten opar nad tím ráno.
8: Opar,
12: Ježiš, to je krása, vy jste to znali teda.
13: Prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
12: Co ty si myslel?
13: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Ale
8: pro
13: lehne, znáte Třeboňský rybník?
8: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
13: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
12: No to, kde mám tam ten bezdrev, že?
13: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacenou zem. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
12: No,
13: vy jste taky jak jako trouba.
12: Pojďte,
13: ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
12: No jo, no, mi napravdu.
13: A vy si myslíte, no helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo.
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
12: Počkejte, na svatební cestě to, když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
15: To je pravda.
12: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
9: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
12: Jak to o 4? Tak co?
9: Ne, o 3.
12: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
15: Nevím. O děti teď už nevím.
9: Ale
12: babi, přece vím, o kolik snad tyhle věci si pamatuju.
15: Ale to jedok se nehádejte.
12: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
15: Já přece nevím, prosím vás, vysvěme ty dětičky. Budu na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
12: 4 hodiny. Já vím, že...
16: Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
12: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete tam...
16: No tak řeknu jasně.
12: Nevykládejte mi nesmysly.
0: Humoriáda.

0: Karlovarské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač, ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje, pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pane, to je dobrý, pane. Jej. Mě. Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý mlínkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu ono ženskými marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Hele, ženským vyprávě o pokroku je marný. Ženský, to je pokrok za 300. Představ si, já, mě jednou jeden restaurant, jeden výčepák, jo. Přiči mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. Představ si to. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Kamarád, stácku, umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně odnucená. Ten člověk se s tím maluje. A přijde nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, hele, pičej, pičej. Ale jsem, pičej, nemluvím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle s náma filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobnej hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vymokně hned. Jabka dolů, bodlili nahoru. Jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozemřeli. Člověče, já jsem tě utíct bezma, tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec, od samice. Od samocený stálka člověče tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil, zaspíval jsem jí árii. I když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Se mi vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
4: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. V liberecké nemocnici je od dneška omezení kvůli stavbě urgentního centra. Hodkovice nad Mohelkou opraví budovu radnice, práce mají začít v září. Dnes nás čeká polojasno. Odpoledne oblačno s přeháňkami a teploty vystoupají až ke 33 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% více než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování, třeba podle výkonu. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla 50 282 korun. Meziročně vzrostla o víc než 8%. Po odečtení inflace si zaměstnanci polepšili reálně o 6,4%. Výstavba nového centra urgentní medicíny v liberecké nemocnici ode dneška výrazně omezí pohyb v jejím areálu. Důvodem jsou další stavební práce. Dělníci budou připravovat piloty pro několika set tunovou konstrukci, která propojí nový pavilon se zbytkem nemocnice. Omezení potrvá několik týdnů a dotkne se pěších i řidičů. Pokračuje mluvčí nemocnice Václav Řičář.
2: Bude omezen průchod od hlavního vchodu k velké části areálu. To znamená, že návštěvníci a pacienti budou muset tuhle část obejít po Husově ulici a vstoupit do areálu alternativním vchodem.
0: V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku začne v září oprava budovy radnice. Práce na rekonstrukci zhruba 215 let staré kulturní památky potrvají 2,5 roku. Město za ně zaplatí víc než 95 milionů korun. Přes polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Město už budovu vyklízí, říká starostka Markéta Kauerová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Vyklízíme z velké části tu budovu. Část úřadu tam zůstane v provozu. Jedná se úplně o kompletní rekonstrukci. Bude se začínat střechou, bude se vyklízet kompletně půda, musí se předělat celá krovní konstrukce a pak se bude postupovat po těch patrech, budou se vyměňovat všechny rozvody.
0: Po dokončení oprav by měla být pro veřejnost přístupná také radniční věž s původními hodinami. Tento týden pokračuje obvodní soud pro Prahu 9 projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajná organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí dvě firmy a 6 lidí, mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Rédl.
1: Počasí.
0: Dnes by mělo být polojasno, odpoledne a večer přechodně většinou oblačno, místy přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 30 až 33, na horách 24 až 27 stupňů. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by přes den měly být postupně dobré. Bio je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá do září. Mějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kalendáři 10. srpna. Víkend ten nám utekl, někam zmizel a tak je tu opět pondělí. Během tedy pondělního rána vás můžeme přivítat ze studia Českého rozhlasu Liberec, a to u poslechu právě tedy během nového týdne. 4 minuty po páté můžeme také nastínit, kam zamíříme ve vysílání za okamžik. A se mi dáte za pravdu, když řeknu, že pro většinu dětí znamenají letní prázdniny, výlety, koupání, také spoustu zábavy, občas dětské tábory, je toho mnoho. Jenže některé z nich tráví léto v nemocnici. I tam se ale můžou dočkat smíchu a trochy prázdninové atmosféry, a to díky zdravotním klaunům. My se za nimi ostatně tedy k lůžkům vydáme a připomeneme si, jak vlastně jejich práce a tedy i práce pro děti vypadá. Přejeme příjemný poslech, dobré ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec a od mikrofonu přeje vydařené pondělí Martin Kolín.

pas tout.

0: Úspěšné odstartování pondělního dobrého rána, to je za námi. Hana Zagorová s písní Studánko stříbrná nám ten začátek zpříjemnila. Teď už tedy v čase 12 minut po 5. hodině pondělí 10. srpna v kalendáři. Jsme v druhé polovině letních prázdnin a pro některé děti ale letošní léto znamená místo výletu a koupání pobyt v nemocnici. Zpříjemnit jim ho pomáhají zdravotní klauni, profesionálové, kteří už 25 let přinášejí do nemocnic smích a trochu odlehčení. V nemocnici v Jablonci nad Nisou s nimi natáčel reportér Jana Rozum.
1: Já si zaklepnu a pak stoupíme. Dobrý den, malá vizita, můžeme na chvilku?
2: Strašné horko.
1: Vy jsi Matyáši? Výborně, teď to snad pojďte ten pokoj.
3: Zdravotní klauni navštěvují Jabloneckou nemocnici pravidelně jednou týdně v průběhu celého roku, včetně letních prázdnin. To bývá počet dětských pacientů o něco vyšší, popisuje mluvčí nemocnice Nikola Rubešová.
4: Opravdu vnímáme, že v letních měsících se ty kapacity tady na našem pediatrickém oddělení navyšují. A to z důvodu toho, že spousta lidí sem jezdí třeba na prázdniny a může se cokoliv stát.
3: V Libereckém kraji vystupují klauni kromě Jablonecké nemocnice taky v krajské nemocnici v Liberci, České Lípě a Libereckém Jedličkově ústavu. Jejich přítomnost hodnotí pozitivně i zdravotnický personál, pokračuje nemocniční učitelka Iva Perglerová.
5: Je to strašně fajn, protože vlastně každou středu, když přijedou, tak sem prostě přinesou radost, veselost, děti to očekávají, některý s napětím, některý se trošku bojí, ale většinou se pak hrozně smějí. Je to prostě pro ně hrozně povzbuzující.

0: věcí, protože v těch situacích, jakých tady jsou, tak je to prostě vzpruha.
1: Můžete se představit posluchačům?
2: Moje jméno je Krupička Vlastík.
3: Vlastík Krupička, nejlepší pan doktor z okolí,
2: že? A tak se
3: uklidíme Hedu. Jmenuji Heda Hrudková, budoucí vrchní.
2: Já říkala už první den, co nastoupila.
3: To je pravda.
1: Říkají klauni. Jejich představitelé a celá organizace může fungovat díky dárcům.
4: Primární zdroj příjmu je od individuálních dárců, takže jsou to jednotlivci, kteří nás vlastně dlouhá léta podporují, mnozí z nich i od vlastně začátku vzniku zdravotního klauna celých 25 let. Jsou to nějaké firmy, jsem tam nějaké granty.
1: Vysvětluje specialistka sociálních sítí zdravotního klauna Pavlína Mašková. Více informací o klaunech a možnostech, jak pomoct, najdou zájemci na webových stránkách zdravotniklaun.cz. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
5: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes v Libereckém kraji očekáváme převážně polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude přechodně většinou oblačno a místy se objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty ale 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 24 až 27 stupni Celsia. Biometeorologická předpověď ale vysoká. Dnes na Trojce. 5 hodin 19 minut přejeme dobré ráno ze studia Českého rozhlasu Liberec, a to při pondělku 10. srpna.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Během pondělního dobrého rána můžeme nabídnout pohled také do odpoledních hodin a také k odpolednímu vysílání. Ostatně každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka. Tady je malá ochutnávka.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: Ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes, a to po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát emeritní sládek Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Jak to vypadá s dokončením nového pavilonu Gymnázia FX Šaldy v Liberci před začátkem školního roku? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Lenky Markové.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Bylo 17:30. Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů, je to o 160 víc než za stejné období v loňském roce. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo by i vítězů výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor. Nový pavilon Gymnázia FX Šaldy v Liberci nebude na začátku školního roku hotový. Dokončení stavby za 211 milionů korun očekává vedení Libereckého kraje během podzimu. Díky ní otevře gymnázium jednu třídu navíc. V České Lípě si dnes zájemci můžou prohlédnout Baziliku všech svatých. Přístupná bude od 11 hodin do 17. Bazilika původně sloužila jako klášterní kostel augustiniánského řádu. Prohlídka je součástí letního programu města. Fotbalisté Jablonce porazili ve třetím kole šance ligy Slovácko po gólu Martina Cedidly 1-0. V tabulce nejvyšší soutěže tak mají plný počet 9 bodů, stejně jako vedoucí Slavie. Polojasno odpoledne a večer, přechodně většinou oblačno a místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 30 až 33, na horách 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá do září, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové během pondělního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. I po 17:30 vás zdravíme do nového dne, zdravíme vás také u poslechu a budeme se moci trochu vrátit, neboť ruční práce zažili svůj velký comeback během covidu. Zájem o ně ale stále trvá. V Liberci využije například pletení a hlavně háčkování také paní Zdeňka Kríslová. Do její nejen kavárny, kde kurzy probíhají, se ve vysílání společně podíváme už za okamžik.

noční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Věra Špinarová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, vydali jsme se s ní a to v čase 6:09 do Grand Hotelu u Tří strun, tedy ve stejnojmenné písni. Během dobrého rána jsme také přislíbili návštěvu, myslím si, velmi netradiční kavárny. Háčkování, pletení, drhání, dokonce i pletení pomocí pouhých prstů začíná být totiž znovu populární. V Liberci vyučuje různé techniky Zdeňka Kríslová. Na jeden z kurzů se vydala i redaktorka Jana Švecová. Jehlice a háčky ovšem vyměnila za mikrofon.
1: S absolventkou textilní fakulty Liberecké univerzity Zdeňkou Krízlovou sedíme v útulné kavárně v centru Liberce, kde nás obklopuje nejenom vůně kávy, ale také spousta niťovaných, drhaných nebo paličkovaných obrázků a především různé háčky a příze, což není náhoda, protože vy tu pořádáte právě kurzy háčkování, což je vaše doména.
2: Ano, je to moje doména. S mojí sestrou jsme si před asi 4 lety udělali svoji značku ZAS a pod touto vlastně tvoříme a děláme i kurzy ručních prací, háčkování, pletení, drhání.
1: Já jsem tady viděla i různé příze, takže po čem je největší poptávka nebo co se chtějí nejvíc naučit?
2: Nejvíc se chtějí naučit toho háčkování. Pletení, to už je střídnější, drhání taky, to jsem i nedávno předváděla při dnech lidové kultury v Železném Brodě na Bělišti, ale moc velký zájem o to nebyl, což je škoda, protože to taky je moc krásná věc. A pak vlastně technika nebo pomocí Alize Puffy, fajn, což jsou očka a vlastně proplítáte to jenom prstíkama, že nepotřebujete ani háček, ani jehlici, ale potřebujete jenom svoje vlastní prsty.
1: Takže taková dobrá relaxační metoda.
2: Přesně tak, nejlepší relaxační metoda je ruční práce.
1: Tady v košíčku vidím různé velmi populární háčkované hračky, vidím tady medvídka, myš, nějakou veverku, tak i to učíte?
2: Ano, ale vždycky je to nejdřív, se člověk musí vyháčkovat, než začne něco složitějšího háčkovat, takže není to jenom o tom, že rovnou přijde a háčkuje nějaký zvířátko, ne. Vždycky se musí naučit ty začátky prostě od řetiskového oka, krátký sloupek, polosloupek a dlouhý sloupek a pak se to může rozjet dál, aby věděli, jak rozpoznat návod, buď to psaný, anebo kreslený, takže se učíme i značky a všechno možné prostě, co k tomu patří.
1: A já tady vidím dvě vaše studentky, ano, frekventantky, žačky, ano.
3: Já jsem sem začala chodit právě kvůli ty Puffy, vlastně, protože jsme začali vlastně těma dekama a polštářema. Rychle to přibývá, takže jako tím pádem jsme se bavili. No a pak jsem se rozhodla, že jsou tady kurzy háčkování.
1: Háček se vám v ruce jenom kmitá, tak co už umíte?
3: Háčkovat asi ty krátké sloupky, polosloupky, udělala jsem si kabelku. Jo, vánoční ozdoby jsem si ještě odrhávala.
4: Vlastně díky Zdence jsem se takhle naučila pomocí té techniky propletání prstů, tak už jsem si vyrobila polštář, pak mám ještě doma taky docela značnou sbírku zimních šál, mám i čelenku.
1: A to už paní Martu doplnila, její dcera Olga. A ještě se zeptám, když by někdo chtěl sem třeba přijít s malou dcerou nebo s malým dítětem, od kolika vlastně, jak staré třeba děti?
2: 10-12 let. Ty jsem měla nejmladší, no. Takže úplně v pohodě v tomhle tom věku. A já si myslím, že to je i tak nejideálnější věk, kdy začít s těma ručníma pracema, když už nějaký ty návyky ze školy mají.
1: A chodí kromě holčiček i kluci?
2: Taky jsem tu už měla dokonce 3 děcka, mě jsem přivedla jedna paní z Mařenic a byly to 2 kluci a 1 holčina a dokonce jeden kluk byl i levák.
1: Kurzy ručních prací pořádá Zdeňka Krízlová každé pondělí od 17 hodin.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V Libereckém kraji dnes očekáváme polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude přechodně většinou oblačno a místy se objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty ale 30 až 33 stupňů, na horách dnes 24 až 27 stupňů Celsia. Biozátěž vysoká na Trojce a k tomu hlášený slabý proměnlivý během dne mírný západní až severozápadní vítr.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: paměti několika generací zůstane zapsán jako Trautenberg z krkonošských pohádek. Herec Ilja Prachař, který nás opustil před 21 lety, ve filmu zazářil například ve snímcích Král Šumavy, Spalovač mrtvol, Všichni dobří rodáci nebo Svěťáci. Na televizních obrazovkách se objevil i v právě reprízovaném seriálu Chalupáři v epizodě Náhradník jako Toník Balabán, který se uchází o Dášu Fuchsovou v podání Jiřiny Bohdalové. Při následující scéně z oblíbeného seriálu zaručeně dostanete chuť na švestkové knedlíky.
1: No ne!
2: Tady je máslíčka ještě.
1: Ty jsou krásy, paní Fuchsová.
2: Takhle?
1: Tak švestkové knedlíky, to je kouzlo domova. Tak, s dovolením já si dám ještě cukříček.
2: Prosím, cokoliv. Tak. No co pak toto, já ráda vařím,
1: to
2: víte?
1: To je vidět, paní
2: Fuchsová. Hlavně když mám pro koho.
1: Tak dobrou chuť.
2: No, sama pro sebe to mě ani tak nebaví. To si radši namažu chleba se sádlem.
1: Ty jsou.
2: Yeah.
1: Jako od maminky. Aby si dovolení na trošičku máslíčka. Tak, aby se nám to hezky barevně propojilo.
2: No nejsou špatné.
1: Jednou, to jsme byli na montáži v Egyptě.
2: V Egyptě?
1: V Egyptě, no, já byl v Egyptě, na Kubě, v Indii, tak různě. A to jsme se ráno vám takhle vzpomínali na domov. A nějaký Viktor Nápravník, dej jim to chamtivě, nezlobte se.
2: Já jsem ráda, že vám chutná.
1: Viktor Nápravník, to byla taková veselá kopa, z ničeho nic se takhle zasněl a povídá, kluci, já mám tak strašnou chuť na švestkový knedlík, až bych brečel, skoro mu takhle slzy. Ale to víte, v Egyptě švestky, ne? Dovolím mi ještě trošku cukříčku.
2: Prosím, cokoliv,
1: no ale klukerej, děkuji, klukerej pomáhal v kuchyni, najednou přinesl koš s mangem.
2: Mango?
1: To je takový to jejich ovoce, víte, vypadá to jako takový malej šišatej melounek.
2: Malej a šišatej.
1: Možná jako hruštička, ale sladkej, lahodnej. Kuchař se tak na to mango kouká a potom povídá, víte co, kluci, já do těch knedlíků místo těch švestek dám to mango. Co se může stát?
2: A jak to dopadlo?
1: Hrozně, paní Fuchsová.
2: Hrozně.
1: No ne, ty knedlíky byly dobrý, ale voněli jako dámský kadeřnictví. Dovolením ještě trošičku máslička. Nezlobíte se na mě.
2: Jen papejte, papejte.
1: Já se tu chovám jako doma.
2: No dyť.
1: A cítím se jako doma, paní Fuchsová.
2: No to jsem ráda.
1: Prostě knedlíků mám nejraději to mňumláníčko. Podívejte se. To se to másičko propojí s tím tvaruškem.
2: No,
1: takhle se rozpracuje, rozmňamňa.
2: Ano. To máte
1: praxi. Šoupne se hezky na vidličku a do pusinky. Mm. Mm, to je dobrý.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hasiči zjišťují příčinu a škody po nedělním požáru bytového domu v centru Liberce. Sportovci v Semilech budou mít zázemí v nové budově za téměř 70 milionů korun. Přes 60% lidí v Česku nechce rušit 9. třídu, ukázal to průzkum. Dnes nás čeká polojasno, odpoledne přechodně oblačno a teploty vystoupají až ke 33 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Hasiči celou noc hlídkovali v centru Liberce po požáru bytového domu na Nerudově náměstí. Jeho střecha začala hořet v neděli v podvečer. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Ještě před jejich příjezdem se z domu samo evakuovalo 15 lidí. Nikomu se nic nestalo, při zásahu se ale zranilo několik hasičů, říká mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
2: Ve 4 případech se jednalo o přehřátí organismu. Vyšetřovatelé příčinu vzniku požáru vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
0: Obyvatelé domu se po uhašení požáru do svých bytů vrátit nemohli. Podle Knížkové si všichni sami našli náhradní ubytování. Semily staví u atletického stadionu a fotbalového hřiště novou budovu za téměř 70 milionů korun. Sportovci v ní budou mít kabiny, šatny a sociální zařízení. Součástí bude i restaurace. Hotová by měla být příští rok na jaře. Budova bude 2x větší než ta původní. Současné kabiny už nestačí poté, co město zmodernizovalo atletický stadion. Liberecký hospic svaté Zdislavy bude mít nový vjezd do areálu. Díky jeho přesunu se zlepší přístup pro větší vozidla, například pro hasiče nebo sanitky. Přibude také nový plot a pojezdová brána. Úpravami hospic navazuje na rekonstrukci ulice U Siročince. Tu stavbaři opravují v souvislosti s nedalekou výstavbou nových bytových domů. Náklady na úpravu vjezdu zaplatí hospic, který si budovu od Libereckého kraje pronajímá. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých. Nejvíce se jich shodlo na tom, že by spíš byla ve výuce vhodná obsahová změna, říká analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Nejméně lidí souhlasí s tím, že zkrácení školní docházky povede k úsporám státního rozpočtu. U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané.
0: Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem z ANO řekl, že změna není na pořadu dne.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká v Libereckém kraji polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, lokálně se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 30 až 33 stupňů, na horách 24 až 27, vítr bude vát slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky by měly být ráno ještě mírně nepříznivé, přes den postupně dobré a bio je dnes na trojce, to je nejvyšší zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Vítáme vás do pondělního rána ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Nám tedy pokračuje i ranní vysílání, a to 4 minuty po 6. hodině. Společně se budeme v tomto čase věnovat také justici, protože soudní řízení brzdí čekání na znalecké posudky. Nedostatek odborníků se znaleckým oprávněním justice eviduje hlavně ve zdravotnických oborech a na posudky, tak čekají i závažné kauzy jako domácí násilí nebo i zneužívání dětí. Problematice se tedy společně budeme věnovat už za okamžik. A v následujících 30 minutách i společně s Petrem Jungmanem budeme moci připomenout dnešní datum, tedy 10. srpna. Ze studia Českého rozhlasu Liberec tak vás tedy na začátku nového týdne zdraví Martin Kolín.

0: Také 12 minut po 6. hodině vás zdravíme u poslechu pondělního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec. My jsme nastínili, kterým směrem se v tomto čase vydáme, a bude to tedy směrem k justici, neboť soudní řízení se někdy protahují třeba i o měsíce. A jednou z příčin může být čekání na znalecký posudek. Lidi, kteří je vypracovávají, je totiž v Česku málo. Hromadně jich stovky odešly po uvedení zákona v roce 2021. Podle něj měli i dlouholetí znalci skládat znovu odborné zkoušky. Nedostatek ale v mnoha specializacích stále přetrvává. Protahují se tak třeba posudky u kryptoměn nebo u oboru dětské psychiatrie.
1: Byla krize, veliká krize po novém zákonu od roku 2021, kdy nás jeden čas bylo jenom 5.
2: Říká soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých Alena Gajová. V roce 2022 musela odmítat 5 posudků denně, teď asi 3 týdně.
1: Teď je nás možná 12, možná 14 dětských znalců, je to na všechny ty kauzy jako kriminální, které se týkají zneužití, znásilnění a i delikvence.
2: S problémem se potýkají i státní zástupci. Pokud se městskému státnímu zastupitelství v Praze podaří znalce sehnat, termín dodání posudku je zhruba půl roku. Situace je podle mluvčího Aleše Cimbaly žalostná.
3: Reálně však nastávají i takové situace, kdy jsou přislíbené posudky dodány i s několika měsíčním zpožděním.
2: Že je znalců v některých oborech nedostatek, připouští i Ministerstvo spravedlnosti. Kvalitu posudků to ale nesmí ovlivnit, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat.

0: odbornou péčí.
1: Znalečné sice zákon nakonec navýšil, rozdíl ale přetrvává. Úpravu, po které odešly tisíce znalců, prosadila bývalá vláda Andreje Babiše z ANO. Nevyvážená je podle předsedy Komory soudních znalců Vladimíra Váchy i z jiných důvodů, než jsou finance. Citujeme z jeho písemného vyjádření.
2: Znalec není žádným zaměstnancem rezortu spravedlnosti, ale zcela nezávislým externím subjektem poskytujícím vysoce specializovaný odborný servis.
1: V 50 oborech evidovala komora kolem roku 2010 znalců zhruba 12 tisíc. Teď jich je v rejstříku ministerstva 5113, tedy méně než polovina. Navíc ne všichni znalci posudky opravdu vypracovávají, říká minister Tejc.
0: Podle údajů, které mám z května tohoto roku, bylo na seznamu znalců zapsáno 2300 znalců, kteří od zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků, tedy od konce roku 2022, nezapsali do evidence žádný znalecký posudek.
1: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Jak, to neupřesnilo. Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Liberecký kraj bude na začátku nového týdne převážně polojasný, jen doplňme odpoledne a také na večer budou přechodně i lokální přehánky nebo bouřky, také se objeví i oblačná obloha a denní teploty stále pokračujeme tedy v létu 30 až 33 stupňů Celsia, na horách dnes 24 až 27 stupňů. Biozátěž vysoká dnes na trojce a k tomu slabý proměnlivý během dne mírný západní až severozápadní vítr.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dukula.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986.
6: Megvan a magyar nagydíj győztese, a Brazil Nelson Piquet.
5: Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
7: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
5: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
7: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
5: A o chvíli později přilétla 5.
7: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
5: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.

0: Jaký byl výčet prohřešků, který zaznamenali strážci Krkonošského národního parku na konci minulého týdne? To se dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku se dále zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečně až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Výstavba nového centra urgentní medicíny v liberecké nemocnici ode dneška výrazně omezí pohyb v jejím areálu. Důvodem jsou další stavební práce. Omezení potrvá několik týdnů a dotkne se pěších i řidičů. Řidiči v Libereckém kraji letos v prvním pololetí odebrali do elektromobilů o 44% více elektřiny než ve stejném období loni. Oznámila to společnost ČEZ. Jak uvedl mluvčí ČEZu Ota Šnep, elektromobily lidé v regionu nejčastěji dobíjejí u nákupních center. Strážci Krkonošského národního parku v neděli na Sněžce udělili více než 20 pokut. Zaměřili se na turisty, kteří dorazili na nejvyšší Českou horu sledovat východ slunce. Někteří z nich vstupovali proti pravidlům dovolného terénu, v klidovém území anebo rozdělávali ohně. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. Dnes nás čeká v Libereckém kraji polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno a místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty 30 až 33 stupňů, na horách 24 až 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 2606 u obce blíže vedli na Českolipsku si řidiči musí dát pozor. Na vozovce se pohybuje stádo krav, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách Lenky Markové během pondělního dobrého rána jenom upřesníme to informaci o krávách na silnici. V tomto momentě jsme nemysleli handlivým označením nikoho z účastníků silničního provozu. Skutečně jde jenom o skot, tak rozhodně na silnicích opatrně. I když ono při pondělním ránu se člověk může potkat na silnici s ledasčím. Na druhé straně, pokud kamkoliv vyrážíte, hlavně popřejeme šťastnou cestu a k tomu můžeme nastínit následující program ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Datem 10. srpna se společně budeme moci také s dětmi vrátit trochu v čase. My už jsme to ostatně ve vysílání připomněli, a to první velkou cenu Formule 1, která se odjela v Maďarsku, konkrétně tedy na Hungaroringu. Právě na Formule 1 se společně s dětmi podíváme a do té doby budeme moci také připomenout další aktuality Libereckého kraje. Zkrátka to, o čem bude dobré slyšet, to nabídneme už za okamžik. Do té doby další písně, hned po zprávách, je to Janek Ledecký. Budu všechno, co si budeš přát.

0: Společně s Karlem Gottem jsme odstartovali další část našeho pondělního ranního vysílání a tak ze studia Českého rozhlasu Liberec popřejeme nejen příjemný poslech, popřejeme také dobré pondělní ráno, a to ideálně v naší společnosti. K tomu jsme slibovali, že se společně také podíváme na další a zajímavosti libereckého kraje a důležitou informaci máme zejména pro turisty, kteří se chystají do Krkonoš. A to se bude týkat tedy informace zítřka, kdy bude informační centrum v Jilonici zavřeno, a to z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny. Informaci jsme nalezli na webu mestojilemnice.cz a na webu ještě budeme moci zůstat. Zmiňovali jsme odstávku elektřiny, ta tedy se nebude týkat jen jilemnického infocentra, tedy na Masarykově náměstí, ale také dalších ulic, a to konkrétně Dolení, Geologa Pošepného, Jaroslava Havlíčka a dále ulic Jungmanova, také Kavánova, ke stadionu Krkonošská, Rostocká a Žižkova. Proud nepůjde od 8 hodin ráno až do 19. hodiny. Celý seznam konkrétních adres případně najdete na stránkách Jilemnic. A ještě upozornění, další odstávka menšího rozsahu, ta je plánovaná na čtvrtek, a to 13. srpna, bude trvat také celý den.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Polojasná obloha a teploty mezi 30 až 33 stupni. Takový výhled máme na začátek nového pracovního týdne. Na horách dnes mezi 24 až 27 stupni Celsia. Odpoledne a večer bude přechodně i oblačno a lokálně se objeví také přehánky nebo i bouřky. Biometeorologická předpověď pro dnešek vysoká, to znamená na trojce, a k tomu hlášený slabý proměnlivý během nemírný západní až severozápadní vítr. I chvilku před 6:45 vás zdraví a příjemný poslech přeje Český rozhlas Liberec.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno s datem 10. srpna pokračuje. Dobré ráno přejeme i vám, a to 9 minut před 7. hodinou. A právě dnes je to přesně 40 let, kdy se na automobilovém okruhu Hungaroring jela první velká cena Maďarska. První závod vozu Formule 1 v zemi východního bloku. Formule, to je i dnešní téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Znáte Formuli 1?
2: Jedem na motorce a závodíme spolu a oni dělají smety a padají. Že třeba tam sedějí dvě kluce, který jeden řídí a druhý má diář a píše, a co má dělat, co, jak rychle a jak má zpomalit.
3: To je taková formule. Když závodí auto, tak na ní proti ní jede formule, tak třeba 3, 2, 1, start! Oni to odstartují a takhle jedou, kdo doletí do cíle, je první a vyhrává.
4: Je to závod a jezdí i auta. Můžou jezdit na jedničku i na stovku.
1: Kde se třeba jezdí Formule 1?
3: Třeba v Praze, v Brně nebo tady, třeba s koněma.
4: Třeba v Praze nebo ve vesnici nějaký nebo v zimě.
1: Kdo zná jezdce Formule 1?
4: Italista. Schumacher.
3: Alonso.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Bylo 7 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Jablonecká pražská ulice je od dneška opět neprůjezdná. Přístavba libereckého gymnázia FX Šaldy bude hotová až v průběhu podzimu. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. Dnes nás čeká polojasno, později přechodně oblačno, místy s přeháňkami a teploty vystoupají až ke 33 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. V Jablonci nad Nisou dnes začalo omezení pražské ulice. Důvodem jsou opravy sítí. Ulice bude až do 11. září kompletně uzavřená, a to mezi křižovatkami s ulicemi v Aleji a Revoluční. Pak se uzavírka přesune mezi křižovatky s ulicemi Revoluční a Dlouhá a potrvá do konce října. Omezení se dotkne i autobusových linek 105 a 101, říká ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
6: Budu zastavit na stanici pod pivovarem, která musí být asi o 50 metrů posunuta z důvodu umístění citelné signalizace. A pak budu pokračovat ulicí Dlouhou, kde bude náhradní zastávka, a dále budu se napojovat na své standardní trasy.
4: První etapa oprav pražské ulice začala letos v květnu. Práce by měla v roce 2027 ukončit krajská správa silnic pokládkou nového povrchu. Nový pavilon gymnázia FX Šaldy v Liberci nebude na začátku školního roku hotový. Dokončení stavby za 211 milionů korun očekává vedení Libereckého kraje během podzimu. Díky ní otevře gymnázium jednu třídu navíc. V novém pavilonu budou kmenové i odborné učebny, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
7: Kromě tedy té jedné třídy, která by se tam měla stěhovat jako kmenová, tak v tom pavilonu je malý tělocvičný sál, je tam knihovna, kterou bude škola využívat, je tam třeba výtvarný ateliér a pak tedy třeba na střeše i venkovní učebna.
4: Na Sněžku dnes vyráží poutníci na tradiční svatovavřineckou pouť. Ráno se sejdou u kapličky v Peci pod Sněžkou, kde je přivítá Krakonoš, a v 9 hodin společně zamíří na vrchol. Z polské strany se k nim přidá další procesí. V poledne pak u kaple svatého Vavřince na Sněžce začne mše pod širým nebem, kterou povedou čeští a polští biskupové. Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% více než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování, a to třeba podle výkonu. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla 50 282 korun. Meziročně pak vzrostla o více než 8%. Po odlehčení inflace si zaměstnanci polepšili reálně o 6,4%.
5: Počasí.
4: Jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 30 až 33, na horách 24 až 27 stupňů, vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by měly být ráno ještě mírně nepříznivé, přes den dobré, bio na trojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní kvůli práci na inženýrských sítích. Je tam veden provoz do protisměru. Omezení potrvá do září. Jděte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pondělí 10. srpna a Český rozhlas Liberec přeje nejen tedy zvládnutý začátek nového pracovního týdne, ale také příjemný poslech. My jsme před víkendem, tedy před tím, který jsme měli možnost si užít, tak jsme startovali, a to ligový víkend, tedy naší nejvyšší fotbalové soutěže, a to zápasem libereckého Slovanu. Naopak závěr ligového víkendu už měli na starosti jabloneční fotbalisté, kteří na domácím stadionu přivítali nakonec tedy týma Slovácka, tedy tým z Uherského Hradiště. My tak za okamžik budeme moci připomenout, jak utkání dopadlo, a přidáme samozřejmě i ohlasy aktérů po utkání. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: Skupina Olympic a s nimi Dynamit, další hodina dobrého rána Českého rozhlasu Liberec odstartována ve stylu a přitom jsme si měli možnost připomenout další písničku, která nám nezestádla. Zdravíme vás u poslechu, zdravíme vás také do nového dne a řidičům i v tomto čase přejeme šťastnou cestu. Fotbalisté Jablonce porazili ve třetím kole šance ligy Slovácko a to po gólu Martina Cedidly 1-0. V tabulce nejvyšší soutěže tak mají plný počet 9 bodů. Jen o skóre jsou druzí za vedoucí Slaví. Domácí přitom dohrávali bez jednoho. Hosté hned bez dvou hráčů, potrestaných červenou kartou. Hostujícího trenéra Jana Jelínka mrzelo dvojnásobné oslabení.
1: Samozřejmě velké zklamání, protože tou pracovitostí jsme se dostali zpátky do zápasu nějakým způsobem do stejného počtu hráčů. Samozřejmě Jablonec převádí velkou kvalitu, efektivitu a hráli doma, využívali toho domácího prostředí, ale museli s náma počítat, bylo to tam vidět, že jsme byli pořád nebezpeční a tak jsme se vrátili do zápasu, ale bohužel to na body nestačilo.
2: Litoval trenér Slovácka Jan Jelínek. Už v 7. minutě byl vyloučen hostující golman Milan Heča. Do branky tak samém úvodu musel jeho náhradník Pavel Halouska.
3: Hodnotí se to pro mě těžko. Jsem si sedal na lavičku a už jsem se měl rozcvičovat, takže to bylo takový divoký. Hráli jsme v oslabení, dostal jsem nějaké informace, jak to mám hrát zezadu já, abych se chytil, aby to bylo v klidu. Byl to jako boj, že jsme bojovali, snažili jsme se. Ty další vyloučení, nevím, jak to tam ani bylo. Místo toho, aby jsme dali gol na 1-1, tak jsme se nechali vyloučit, bohužel.
2: Domácí si zkomplikovali situaci v samém závěru první půle, kdy uviděl červenou kartu Matěj Polidar. Pokračuje jablonecký trenér Luboš Kozel.
4: V kabině trošku byla bouřka o poločase. Udělali jsme 3 změny a říkal jsem, že prostě teď se ukáže, jestli fakt jsme silný tým, protože můžeme to urvat jenom tím týmem. Takže paradoxně v 10-10 možná jsme podali ten nejlepší výkon než v té převaze početní. A ten začátek druhé půle vlastně až do toho gólu, tak si myslím, že byl asi takovou naší nejlepší pasáží, pomohli tomu střídající hráči.
2: Jediným střelcem byl Martin Cedidla. Prosadil se hlavou. Přiznal ale, že se na hře Jablonce podepsal nabitý program.
5: Nejnáročnější bylo asi strávit prostě jenom ten dvoudenní oddych a že jsme hráli prostě ve čtvrtek. Už se na začátku rozbíhalo, takže to si myslím, že byl takový hlavní aspekt, ale samozřejmě asi jsem nezažil takový zápas, že by padly 3 červené karty a že bylo to zajímavé.
2: Další zápas tým trenéra Luboše Kozla čeká už ve čtvrtek. V Rize nastoupí k odvetnému utkání 3. předkola konferenční ligy. Úvodní duel Severočeši vyhráli 2-0. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jsme na začátku dalšího letního dne, teploty tomu budou odpovídat 30 až 33 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 24 až 27 stupni. Očekáváme zejména polojasnou oblohu, odpoledne a večer bude přechodně i oblačno a lokálně se objeví také přehánky nebo i bouřky. Hlášený máme slabý proměnlivý během nemírný západní až severozápadní vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jak bude chtít Liberecký kraj podpořit inovační projekty? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Soud se dnech po 2 měsících vrací k projednání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované 2 firmy a 6 lidí. Hasiči celou noc hlídkovali v centru Liberce po požáru bytového domu na Nerudově náměstí. Jeho střecha začala hořet v neděli v podvečer. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Ještě před jejich příjezdem se z domu samo evakuovalo 15 lidí. Nikomu se nic nestalo. Liberecký kraj chce letos podpořit inovační projekty necelými 8 miliony korun. Původně plánoval mezi firmy, podnikatele a inovátory rozdělit 4 miliony 200 tisíc. Dostal ale rekordních 47 žádostí, to je o 19 víc než loni, a částku se proto rozhodl navýšit. V České Lípě si dnes zájemci budou moct prohlédnout Baziliku všech svatých. Přístupná bude od 11 do 17 hodin. Bazilika původně sloužila jako klášterní kostel augustiniánského řádu. Prohlídka je součástí letního programu města. Fotbalisté Jablonce porazili ve 3. kole šance ligy Slovácko po gólu Martina Cedidly 1-0. V tabulce nejvyšší soutěže tak mají plný počet 9 bodů, stejně jako vedoucí Slavia. Dnes nás čeká polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty dnes 30 až 33 stupňů, na horách 24 až 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvají do 25. srpna. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 vás zdraví Český rozhlas Liberec, nejen u poslechu, ale také na začátku nového týdne. Po zprávách Lenky Markové přejeme příjemný poslech, už za okamžik společně budeme mít možnost probrat další aktuality Libereckého kraje a k tomu se poté v závěru hodiny, tedy před 8, vydáme například na pražské letiště. A jen připomeňme, pokud se chystáte na dovolenou právě na letiště, vtip o bombě nebo o útoku se zkrátka nevyplatí. I před takovéto situaci jsou totiž do pár minut připraveni zasáhnout policisté z nové speciální jednotky, která začala působit na pražském letišti. Ostatně podobné týmy už jsou jen v jaderných elektrárnách, tak na jejich práci se společně podíváme právě před 8 hodinou. Dobrý poslech a dobré ráno.

0: Se skupinou Rangers jsme se přesunuli do další části našeho ranního vysílání 8 minut po půl osmé a na vlnách Českého rozhlasu Liberec můžeme opět připomenout další události a aktuality z libereckého kraje. Přiznám se, jedna informace, která mě osobně se velmi líbila, tak ta na mě vyskočila na webu Liberecké drbny, neboť právě Galerie Lázně aktuálně hledá poklady z 60. až 80. let. Jenom doplníme, že máte možnost přispět jedinečné výstavě slovensko-vietnamské umělkyně, a to Kvet Nguyen, která chce aktuálně tedy zapojit i vás, tedy veřejnost, právě do této výstavy. V případě, že tedy máte doma zachovalé kousky právě z období 60. až 80. let minulého století, můžete je právě pro tuto výstavu zapůjčit. Už tedy předem organizátoři děkují. V případě, že se přidáte, jen doplníme, jde o nábytek, elektroniku a osvětlení, dekorace a textíly, nebo následně i raritní a doplňkové předměty. Tak v případě, že byste se chtěli zapojit a takovéto věci tedy doma najdete, myslím si, že to je zajímavá možnost. K tomu se společně můžeme vydat i na web Bedřichova, protože právě tam jsme našli tedy upozornění o dalším programu. Právě Bedřichov si připravil další z prázdninových tvořivých pondělků. Akce bude probíhat v budově obecního úřadu, a to za doprovodu zkušené lektorky od 14. do 16. hodiny. Cena je 100 korun, tvoření je vhodné pro děti od 7 let i pro dospělé. Jen tady doplňme, počet míst je omezen. Proto je nutná rezervace předem na telefonním čísle 720 248 215.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:43 můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat paní Kláru Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, sluníčko to nás doprovází už od ranních hodin, tak bude to dnes hlavně tedy o sluníčku v libereckém kraji?
2: No hlavně ta první polovina dne, ta bude slunečná, to čekáme většinou o polojasnou oblohu. Během těch odpoledních a večerních hodin už bude přechodně oblačno, no a také se mohou vyskytnout lokální přehánky, které tady zasáhnou jen malé území. No a teploty teď po ránu máme okolo 18 stupňů, ve teple je zejména na Liberecku a Frýdlantsku, tam teploty překračují již 20 stupňů a na horách máme okolo 17.
1: My jsme zmínili tady ty ranní teploty, které už teď jsou relativně příjemné. Na druhé straně, jak moc nám ty teploty dnes porostou?
2: Tak dneska bude vrcholit ten příliv teplého vzduchu. Čekáme maxima mezi 31 a 34 stupni, na horách potom mezi 27 a 30.
1: Tak už do chvíli vypadalo, že se nám léto zatím vzdaluje, ale vypadá to, že se nám drží a i tedy v pondělí 10. srpna se budeme moci v libereckém kraji užívat. Informace nám z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Klára Bubnová. Díky za ně, přejeme krásný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vám také hezký den, naslyšenou.
3: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to při pondělku 10. srpna. Stále nám pokračují prázdniny a proto se vydáme také na letiště. Ostatně bezpečnost právě na pražském letišti Václava Havla hlídá nová speciální policejní jednotka. Patří pod cizineckou policii. Cestující můžou potkat muže v zelené uniformě od vstupní haly až po gate a někdy taky přímo v letadle. Dohlížejí totiž na bezpečnost vládních delegací, prezidentů, ale i všech ostatních cestujících. A připravení jsou i na nejhorší bombový a teroristický útok nebo únos letadla.
1: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kubo jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
2: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit.
1: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech. Kubo.
2: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle.
1: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou Urna. K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty. V nich je například maximální počet cestujících, pozice únikových i hlavních východů a další informace. Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
3: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
1: Stali se tak od července třetí speciální jednotkou České policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů. Do konce letošního roku by mohlo podle odhadu odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 224 302 cestujících. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
1: Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecké nemocnici je ode dneška omezení kvůli stavbě urgentního centra. Sportovci v Semilech budou mít zázemí v nové budově za téměř 70 milionů korun. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal to exkluzivní průzkum. Dnes nás čeká polojasno, později přechodně oblačno, místy s přeháňkami a teploty vystoupají až ke 33 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Výstavba nového centra urgentní medicíny v Liberecké nemocnici od dneška výrazně omezí dopravu a pohyb v jejím areálu. Důvodem jsou další stavební práce. Dělníci budou připravovat piloty pro několika set tu novou konstrukci, která propojí nový pavilon se zbytkem nemocnice. Omezení potrvá několik týdnů a dotkne se i řidičů, i pěších. Pokračuje mluvčí nemocnice Václav Řičář.
4: Bude omezen průchod od hlavního vchodu k velké části areálu. To znamená, že návštěvníci a pacienti budou muset tuto část obejít po Husově ulici a vstoupit do areálu alternativním vchodem.
2: Semily staví u atletického stadionu a fotbalového hřiště novou budovu za téměř 70 milionů korun. Sportovci v ní budou mít kabiny, šatny a sociální zařízení. Součástí bude také restaurace. Hotová by měla být příští rok na jaře. Budova bude dvakrát větší než ta původní. Současné kabiny už nestačí poté, co město zmodernizovalo atletický stadion. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období v loňském roce. Počet úrazů narostl mezi cyklisty a turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Jak uvedl mluvčí horské služby Marek Frisch, důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých. Nejvíce jich shodlo na tom, že by spíš byla ve výuce vhodná obsahová změna, říká analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Nejméně lidí souhlasí s tím, že zkrácení školní docházky povede k úsporám státního rozpočtu. U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané.
2: Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Sport. Jablonec ve 3. kole fotbalové šance ligy zdolal Slovácko 1-0 a po 3 kolech má plný počet 9 bodů. Hlavou rozhodl v 62. minutě Martin Cedidla. Domácí dohrávali bez jednoho, hosté pak hned bez dvou vyloučených hráčů. Trenér Luboš Kozel litoval vyloučení jabloneckého Matěje Polidara ze závěru první půle.
6: V kabině trošku byla bouřka po poločase. Udělali jsme 3 změny a říkal jsem, že prostě teď se ukáže, jestli fakt jsme silný tým, protože můžeme to urvat jenom tím týmem. Takže paradoxně v 10-10 možná jsme podali ten nejlepší výkon než v té převaze početní. A ten začátek druhé půle vlastně až do toho gólu, tak si myslím, že byl asi takovou naší nejlepší pasáží, pomohli tomu střídající hráči. Počasí.
2: V Libereckém kraji nás dnes čeká polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, místy se mohou objevit přeháňky nebo i bouřky. Teploty 30 až 33, na horách 24 až 27 stupňů. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by měly být ráno a večer mírně nepříznivé, přes den ale dobré a bio je na trojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Během pondělního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec a teď už tedy 4 minuty po 8 hodině 10. srpna v kalendáři a v momentě, když se řekne slovo transfer, sportovní nadšenci si možná představí změnu půstoviště u svého oblíbeného fotbalisty, cestovatele v tom vidí přestup z jednoho letu na druhý a my si za okamžik přiblížíme takový kariérní transfer. Neurolog Klimeš se totiž dal na kariéru klimatologa a podle něj se otepluje už i na měsíci. Tak klimatický mířenou epizodu seriálu Ověřovna našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz nabídneme ve vysílání už za okamžik. Ze studia Českého rozhlasu Liberec vás tedy i po 8 hodině zdraví Martin Kolín.

0: Václav Neckář, 11 minut po 8 hodině ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pondělní dobré ráno pokračuje, připomeňme dnešní datum, a to 10. srpna. Společně se ale budeme moci podívat i na aktuální informace, a to ze světa klimatu. Když za změnu teplot může člověk, jak je možné, že se otepluje nejen na Zemi, ale i měsíc? Víte, na co narážíme, protože možná jste i vy na sociálních sítích zaznamenali video, kde neurochirurg Vladimír Beneš na jedné straně nebo na jedné ze svých přednášek ukazoval graf, podle kterého pod povrchem měsíce stoupá teplota, i když tam není žádný oxid uhličitý. Na sociálních sítích potom toto video sdílel moderátor Luboš Xaver Veselý. No a někteří lidé v komentářích na základě toho začali spochybňovat, že skleníkové plyny mohou za klimatickou změnu. Je to ale opravdu tak? Na to se podívali kolegové z iRozhlasu v novém díle seriálu Ověřovna. A na co přišli? Na to nám odpoví redaktorka Kateřina Kubíčková, kterou už teď také zdravím ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak rovnou můžeme říct, že někteří lidé v komentářích si video vyložili špatně. To, že roste teplota tam, kde není CO2, ještě neznamená, že CO2 nestojí za oteplováním Země. Hlavní problém je totiž v tom, že se nedá srovnávat měsíc se Zemí už jen proto, že na měsíci není atmosféra. Vysvětlil to i odborník na měsíc Pavel Gadsbyl, který působí třeba v brněnském planetáriu nebo na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity. Podle něj by se dala Země srovnávat třeba s Venuší. Je podobně velká a má atmosféru. Ovšem právě kvůli vysokému podílu oxidu uhličitého je tam stálá teplota 460 stupňů Celsia. Takže každé vesmírné těleso má v zásadě své vlastní specifické podmínky a srovnávat je úplně nejde.
0: A co tedy za tím oteplením měsíce stojí?
1: Nejspíš taky lidská činnost. Ty sondy, které pod povrchem měří teplotu, jsou totiž v místech, kde nad nimi chodili astronauti. Ti svou chůzí narušili povrch, což způsobilo, že stmavnul. A kvůli tomuto stmavnutí začal měsíční povrch v okolí vstřebávat víc slunečního tepla. To je alespoň tedy nejpravděpodobnější vysvětlení, i když není vyloučené, že skutečný důvod může být i jiný, protože prostředí měsíce ještě zdaleka dobře neznáme.
0: A neurochirurg Beneš tedy na základě toho grafu, který prezentuje, popírá, že by na Zemi docházelo ke změně klimatu?
1: Právě že ne. iRozhlasu vyloženě řekl, že k té změně dochází a že je pravděpodobné, že je způsobená CO2. Výňatek z přednášky, který se dostal na sítě, je prý jen odbočka, kterou v prezentaci má, aby popsal fungování dogmatických společností.
2: Já když jsem to viděl prvně, tak jsem si zjistil, jaký je to vysvětlení k tomu. Zdá se mi docela plauzibilní. Takže v pohodě, ale přesto jako ten graf je natolik zajímavý a je to NASA do prčic, to je mocná organizace, že jo. A přesto ten graf, protože na první pohled opravdu říká, že když je to tam takhle, tak to nemůže být na Zemi, což je samozřejmě pitomost, že jo. Ale potřebuje to vysvětlení, ale ono je jednodušší prostě ten graf nikterak moc nepropagovat, neukazovat a nechat to být.
1: Beneš tedy ten graf používá jako příklad toho, že když se složitá data vytrhnou z kontextu, můžou vést k úplně mylnému závěru a proto se raději nezveřejňují. A přesně to se stalo i s jeho vlastní přednáškou. Krátký úryvek se dostal na sociální sítě bez širšího vysvětlení a někteří lidé si z něj odnesli právě to, co Beneš podle svých slov nechtěl říct.
0: Jen připomeňme, to byla tedy redaktorka Kateřina Kubíčková. V případě, že budete chtít vědět, co přesně ukazuje původní studie z mise Apollo 15, kde se na měsíci oxid uhličitý přece jen nachází, nebo jak funguje skleníkový efekt na Zemi. Všechny tyto informace najdete v článku na webu irozhlasu.cz. My děkujeme za informace, přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Polojasná obloha ta nám pokračuje i na začátku nového týdne. Dnešní denní teploty ale opět letní 30 až 33 stupňů, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Odpoledne a večer očekáváme přechodně i oblačno a lokálně se objeví také přehánky nebo i bouřky. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek vysoká, tedy na trojce.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 94 let dnes slaví ve své době jeden z nejoblíbenějších spisovatelů, Vladimír Páral. Narodil se 10. srpna 1932 a podle přání rodičů se měl stát knězem nebo lékařem. Únor 1948 a divoká 50. léta ho zahnali na chemickou fakultu. Promoval jako nejmladší inženýr v Československu. V chemických provozech pracoval 13 let, než se stal spisovatelem na volné noze. Čerpal odtud náměty pro romány. V 80. letech zakotvil v žánru sci-fi a v 90. letech v oblasti erotické literatury. Praktikuje jogu a meditaci a procestoval půl světa. My přejeme krásné narozeniny.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
5: Co je pro vás vrcholem bídy?
6: Když nemůžu psát.
5: A váš ideál pozemského štěstí?
6: Moci psát.
5: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
6: Kulturním ataše v Římě.
5: Hlavní rys vašeho charakteru?
6: Tuhost.
5: Co pokládáte za svou největší chybu?
6: Netrpělivost.
5: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
6: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních 20 let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.

0: kyberodběr elektřiny do elektromobilů v Libereckém kraji. Na to se společně podíváme ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečně až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. V Jablonci nad Nisou dnes začalo další omezení Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Ulice bude až do 11. září kompletně uzavřená, a to mezi křižovatkami s ulicí v Aleji a Revoluční. Pak se uzavírka přesune mezi křižovatky s ulicemi Revoluční a Dlouhá a potrvá až do konce října. A řidiči v Libereckém kraji letos v prvním pololetí odebrali do elektromobilů o 44% víc elektřiny než ve stejném období loni. Oznámila to společnost ČEZ. Jak uvedl mluvčí ČEZu Ota Šnep, elektromobily lidé v regionu nejčastěji dobíjejí u nákupních center. Na Sněžku dnes vyráží poutníci na tradiční svatovavřineckou pouť. Ráno se sejdou u kapličky v Peci pod Sněžkou a v 9 hodin společně zamíří na vrchol. Z polské strany se k ním přidá další procesí, v poledne pak na Sněžce začne mše pod širým nebem. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. Polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, místy se mohou objevit přehánky nebo i bouřky. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 30 až 33 stupňů, na horách 24 až 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru. Omezení potrvá do září. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy dobrého rána, které pro nás připravila Lenka Marková. 8 hodin 32 minut, zdraví vás Český rozhlas Liberec. A co nás čeká, myslím si, dle času relativně tradiční věc, a to bude krimi příběh. Dnes se zaměříme na příhodu, o které jste rozhodně slyšeli, nebo jste o ní třeba četli, a nám ji za okamžik shrne a také připomene Miroslav Holubec. Vydáme se totiž do Jablonce. Právě jablonecký muž totiž způsobil zmatek na pumpě. Čím konkrétně, to se za okamžik dozvíte. Jenom doplním, tankováním to rozhodně nebylo. Malý.

0: S Lenkou Filipovou jsme se v čase 8 hodin 39 minut měli možnost trochu vrátit v čase, a to do roku 1984. Právě s tímto rokem jsme si tedy připomněli píseň Prý se tomu říká láska. Mimochodem rok 1984 můžeme připomenout i fakticky, ku příkladu na konci ledna, totiž došlo v pražském IKEMu vůbec první úspěšnou transplantaci srdce, a to tedy v zemích, v případě, že budeme Česko považovat spíše za východ, tak právě ve východní Evropě proběhlo tedy první transplantace srdce, a to na našem území. K tomu můžeme připomenout i rok 1984 z pohledu narozenin, protože se narodila ku příkladu herečka Esther Geislerová, a ze světových jmen můžeme připomenout například Marka Zuckerberga, tedy zakladatele Facebooku, zpět ale do roku 2026, který rozhodně nenudí. V našich krimi příbězích už jsme se potkali s celou řadou nejrůznějších individuí, ale už jsme si zvykli, že se jejich skutky v průběhu času víceméně opakují. Dnes pro nás má ale Miroslav Holubec pachatele, kterému můžeme směle říkat originál.
1: Krimi příběhy.
2: Dnes máme s našimi krimi příběhy důvod k oslavě. Už jsem se několikrát vyjadřoval v tom smyslu, že různé skutky, ať už trestné činy nebo jen přestupky, se nám tu víceméně neustále opakují, jen s drobnými obměnami. Ale něco takového, jako je náš dnešní příběh, jsme tu ještě neměli. A troufnu si říct, že ani nikdo jiný kdekoliv jinde. Před minulou sobotu, 1. srpna, přijel na jednu jabloneckou čerpací stanici řidič, který zastavil, vystoupil, koupil si kávu, chvíli ji popíjel a pak obsluze pumpy oznámil, že si něco potřebuje vyzkoušet. Konkrétně, jestli jeho včely trefí domů. Načež otevřel kufr svého auta, odkud se vyvalil roj včel, muž kufr zavřel a odjel pryč. Včely se také rozlétly, část domů do úlu a část se ještě zdržela v prodejně na čerpací stanici. A teď mi laskavě, s prominutím, sakra, někdo vysvětlete, proč to ten člověk udělal? Když už pominu to, že tenhle experiment mohl podniknout kdekoliv jinde, kde nehrozilo nebezpečí ani lidem, ani včelám, proč s tím jel zrovna na pumpu, kde se jen zázrakem uvnitř prodejny plné včel nikomu nic nestalo? Mimochodem by mě zajímalo, jestli tohoto pochybného včelaře budou zákazníci pumpy žalovat každý zvlášť, nebo jen ti jedinci, kteří jsou alergičtí na včelí bodnutí, nebo jestli se všichni spojí dohromady s personálem čerpací stanice a s ochranáři přírody a podají hromadnou žalobu. Každopádně strážníci předali veškeré podklady této události, včetně záběrů ze všech kamer, kterými je pumpa vybavená, státní policii, která začala případ vyšetřovat. A přiznám se, že mě asi ještě nikdy tolik nezajímalo, jak vyšetřování dopadne. Tak mi držte palce, ať je to co nejdřív.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V případě, že vyhlížíte další letní den, pak vás pravděpodobně potěšíme. Nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 24 až 27 stupni Celsia. Očekáváme převážně polojasnou oblohu, odpoledne a večer bude přechodně i oblačno a lokálně se objeví také přehánky nebo i bouřky. Hlášený máme slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr a v přehánkách a také bouřkách vítr přechodně zesílí. Biometeorologická předpověď ale i pro dnešek vysoká, další tedy typický letní, možná chvíli dusný den, právě biozátěž totiž na trojce. 8 hodin 47 minut i 2 minuty po 8:45 vás s přáním příjemného poslechu a vydařeného vstupu do nového týdne zdraví Český rozhlas Liberec.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Společně s Petrou Janu a také Jiřím Barešem jsme měli možnost vrátit se alespoň na okamžik do roku 1988 a během našeho ranního vysílání na začátku nového týdne připomínáme také dnešní datum, a to 10. srpna. Můžeme nastínit, co nás čeká po 9. hodině, myslím si stálice během letního programu. To je čas 9 hodin a 45 minut. I dnes se totiž můžete těšit na pokračování zámeckého leta. Bez toho by to nešlo a společně se po 9. hodině vydáme také do Semil. Z jakého důvodu, to se dozvíte právě po celé hodině a také po zprávách Lenky Markové. Pokud se postupně probouzíte, přejeme dobré ráno.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hasiči zjišťují příčinu a škody po nedělním požáru bytového domu v centru Liberce. Přístavba libereckého gymnázia Efik Šaldy bude hotová až v průběhu podzimu. Hodkovice nad Mohelkou opraví budovu radnice a práce mají začít v září. Dnes nás čeká polojasno, později přechodně oblačno, místy s přehánkami a teploty vystoupají až k 33 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Hasiči celou noc hlídkovali v centru Liberce po požáru bytového domu na Nerudově náměstí. Jeho střecha začala hořet v neděli v podvečer. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Ještě před jejich příjezdem se z domu samo evakuovalo 15 lidí. Nikomu se nic nestalo, při zásahu se ale zranilo několik hasičů, říká mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
3: Ve 4 případech se jednalo o přehřátí organismu. Vyšetřovatelé příčinu vzniku požáru vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
1: Obyvatelé domu se po uhašení požáru do svých bytů vrátit nemohli. Podle Knížkové si všichni sami našli náhradní ubytování. Nový pavilon gymnázia Efik Šaldy v Liberci nebude na začátku školního roku hotový. Dokončení stavby za 211 milionů korun očekává vedení Libereckého kraje během podzimu. Díky ní otevře gymnázium jednu třídu navíc. V novém pavilonu budou komentované i odborné učebny, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Kromě tedy té jedné třídy, která by se tam měla stěhovat jako kmenová, tak v tom pavilonu je malý tělocvičný sál, je tam knihovna, kterou bude škola využívat, je tam třeba výtvarný ateliér a pak tedy třeba na střeše i venkovní učebna.
1: V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku začne v září oprava budovy radnice. Práce na rekonstrukci zhruba 215 let staré kulturní památky potrvají 2,5 roku. Město za ně zaplatí víc než 95 milionů korun. Přes polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Jak uvedla starostka Markéta Kauerová ze Starostů pro Liberecký kraj, město už budovu vyklízí. Po dokončení opravy měla být pro veřejnost přístupná také radniční věž s původními hodinami. V Česku bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty mohou vystoupat na 31 až 36 stupňů. Večer přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta, lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Zítra a ve středu pak teploměr ukáže zhruba 23 až 30 stupňů. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. O víkendu může být až 36 stupňů Celsia. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů.
2: Počasí.
1: U nás v Libereckém kraji bude dnes, tedy v pondělí, polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno a místy se mohou objevit přehánky nebo i bouřky. Teploty 30 až 33 stupňů, na horách 24 až 27, vítr bude vát slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky by měly být ráno a zpočátku ještě mírně nepříznivé, večer také a přes den by postupně mohly být dobré, bio je na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. Mějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Těší mě, že vás také po 9. hodině mohu provázet vysíláním Českého rozhlasu Liberec. Začíná tedy dopoledne pod Ještědem, prozatím vás od mikrofonu zdraví s přáním příjemného poslechu Martin Kolín a společně se budeme moci i v následující hodině podívat na témata zprvu zajímavá a poté také, myslím si, trochu kritická. Vydáme se totiž do Semil, aktuálně se tam staví nová multifunkční budova, a to u fotbalového hřiště. Na kolik stavba vyjde, co vše multifunkční budova nabídne a kdyby mohlo být hotovo, to prozradíme už za okamžik a k tomu se budeme moci v následující hodině vysílání zastavit také u vysokých teplot. Jak se právě vysoké teploty řeší v provozech, které jsou na vodu náročné, a také právě ty vysoké teploty tam tomu úplně nepomáhají. Plus můžeme přidat i nedostatek vody, to bude problematika, které se také v dopolední pod Ještědem budeme společně na vlnách Českého rozhlasu Liberec věnovat. Přejeme nejen příjemný poslech, pokud možno pohodové pondělí, a to právě za doprovodu vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Jméno, které asi není potřeba připomínat, ale přeci jen můžeme zmínit Marii Rotrovou, se kterou jsme odstartovali dopolední část vysílání Českého rozhlasu Liberec. Další písnička, která nám nezestárla. Měli jsme se potkat dřív, ta nám dohrála 11 minut po 9. hodině. Jak jsme před okamžikem nastínili, během dopoledne pod Ještědem se budeme moci vydat také do Semil. Ať už jde o sportovní kabiny, sociální zázemí, restauraci a šatny, ty budou mít k dispozici sportovci v nové budově u atletického stadionu v Semilech. U sportoviště už vzniká. Například fotbalisté budou moct přímo z šaten vyběhnout na trávník.
1: Jedná se skutečně o plochu, která odpovídá současným kabinám, což odhadem je téměř 1000 metrů čtverečných, ale jsme jako ve dvou podlažích.
2: Nová budova pro sportovce tady bude dvakrát větší než ta původní, popsal vedoucí odboru rozvoje a investic Vladimír Bělonohý.
1: V tuto chvíli se kopou základy, připravuje se vše pro to, aby se pak dělaly nějaké hydroizolace a mohla se začít nastavit betonový systém, který je z takových betonových tvárnic, které tvoří ty stěny. A opláštění je polikarbonátovým systémem, který má speciální protiteplnou úpravu, takzvaný heat block.
2: Kdy by mělo být hotovo?
1: Třeba termín dokončení konec května 2027. Bylo to záměrně také naplánováno, aby právě, protože se jedná o úplně velkou stavbu, je ideální to vysoutěžit tak, aby ta práce byla i na zimu a mohli se dělat vnitřní práce během zimy.
2: Co všechno tam budou mít sportovci v novém objektu k dispozici, popisuje nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
3: Především v ní budou nové a důstojné šatny pro sportovce. Zároveň tam bude nové občerstvení a bude tam zázemí pro techniku a správce stadionu. Původní kabiny budeme bourat až potom, co postavíme nové, tak aby se měli kde převlékat. Takže vlastně až dostavíme tyhle šatny, skolaudují se a budou se moc používat, tak bude následovat demolice těch starých.
2: Současné kabiny už nemají dostatečné kapacity po tom, co město nechalo zmodernizovat atletický stadion.
3: Ať už to jsou atleti, ať už to jsou různá atletická soustředění, závody, hasiči, fotbalisti, opravdu ty kapacity nejsou dostatečné a hlavně ty stávající kabiny nejsou úplně důstojné na to, aby se tady konaly velké soutěže.
2: Náklady dosahují téměř 70 milionů korun. Podle původního projektu měla být provozní budova o něco menší a o polovinu levnější. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Black Milk v 9 hodin 21 minut na vlnách Českého rozhlasu Liberec, a to během dopoledne pod Ještědem, tak to byl takový příjemný návrat mezi lety 2002 a 2005, ženské trio v podání Tereza Černochová, také Tereza Kendlova, a příjemná vzpomínka na Helenu Zeťovou. Zároveň tedy, byť to byly jen 3 roky fungování, skupina za sebou nechala pár hitů, které se chytily a které zůstaly dodnes, stejně jako tomu bylo v případě písně Modrej dým, kterou jsme si ostatně ve vysílání užili. K tomu se ale budeme moci vydat za tématem, které jsme nastínili a které si myslím nejen během letošního léta je více než aktuální. Vlna veder a sucha, která opět dorazila do Česka, nezpůsobuje totiž problémy jenom lidem, nedostatek vody i vysoké teploty dopadají i na zvířata a tím pádem se s problémy potýkají i zemědělci. Jak na tom hospodáři jsou s vodou a jak před vedry chrání zvířata i sami sebe, to zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Jedním ze statků, kde si musí poradit s vedrem a suchem, tak je i statek Letařovice, a víc už přidává jeho majitel Petr Polda. Teďka v posledních dnech bylo opravdu velké vedro, docela dost vyschly různé vody. Máte nějaké problémy s nedostatkem? Musíte třeba už nějakým způsobem šetřit a podobně?
2: Krávy nebo skot paseme na pastevním rozvodu napojený na studnu, takže tam se samozřejmě už musíme chovat obezřetně a pravidelně kontrolovat, protože vidíme, že voda ubývá i potoce vedle, takže v tu ráno nám zmizí ze studny. Drůbež si netroufáme pást na v studni, takže to máme na vodovodním řadu. Zaplať pámbu, v řadu ještě voda je, no, až se to jednou potká, že bude vedro a ještě bude málo vody, tak to už asi bude definitivní tečka. No.
1: Vy kromě toho, že máte zvířata, tak máte i pole. Jak to vypadá na polích?
2: Na polích je situace složitá. My jsme teda byli ty šťastnější, kteří sklidili aspoň na jaře v prvních sečích, ale po prvních sečích v podstatě tady pořádně nezapršelo, takže tráva víceméně žádná nenarostla, tak se modlíme, že po dlouhý vlně veder přijde dlouhá vlna nějakých dešťů.
1: Když pak přijde prostě ta obrovská vlna horka, tak předpokládám, ta zvířata to asi snášejí výrazně hůř, než když je třeba kolem 20 stupňů. Jakým způsobem třeba se staráte o ta zvířata, aby vám, nedej bože, třeba dokonce neumřela?
2: U skotu, který je na pastvinách, tak se snažíme vždycky mít otevřenou nějakou část pastviny, kde je přirozený ukryt, kde mají nějaký stín, nějaký remízek, prostě určitě nějaké místo, kde se můžou schovat. U té drůbeže je to trošku horší, my máme, vlastně paseme kuřata, děláme kuře na trávě, děláme vejce na trávě, tady pasený nosnice, ty slyšíte. A vlastně máme husu na trávě taky pasený, no a to je samozřejmě spojený s tím, že chceme, aby byly na pastvě, ale zároveň potřebujeme udržet teda naživu, jak říkáte, a v tu chvíli teda zejména u kuřat, v podstatě je to celodenní práce, jak vyleze sluníčko, tak už prostě jednak měníme vodu v napaječkách, aby se tam neuhřívala, podlejváme vodou, vytváříme nějakou vodní mlhu, aby se trošku schladili, takže s kuřatama je teď v těch vedrech opravdu hodně práce.
1: Zároveň, když mluvíte o práci, tak samozřejmě tu tady prostě děláte jako lidi. Jakým způsobem to zvládáte, ať už vy sám, nebo případně vaši zaměstnanci?
2: Jsme malý rodinný hospodářství, nám to moc jako nezbývá, takže vezmeme si čepice, vezmeme si nějaký klobouky, vezmeme si hodně vody. Čekáme, až bude večer, takže jako příjemný to není, ale nemáme na výběr.
1: Shrnuje majitel statku Letařovice Petr Polda.
0: A vlna veder určitě netrápí jen zemědělce, je to problematika, kterou teď budeme muset bohužel řešit my všichni. Na druhé straně nejen vedrům, ale také těm vysokým letním teplotám se společně ve vysílání ještě budeme věnovat. Můžeme tedy nastínit právě vysílání dopoledne pod Ještědem, v případě tedy, že vás téma horka a sucha zajímají víc, můžeme nastínit čas 10 hodin a 20 minut. Ostatně, jak to zvládají i v jiných provozech, tomu se budeme věnovat v seriálu týdne. A k tomu jenom doplňme, dnes se společně vydáme, a to s Janou Švecovou, k lesnímu koupališti v Liberci, kde tedy problematiku probereme přímo z terénu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
3: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
2: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
3: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
2: A o chvíli později přilétla 5.
3: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
2: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.

0: Německé léto.
1: Přeji vám krásný, příjemný den, je 10. srpna, čeká nás evidentně horký den. Já doufám, že horko bude pouze při vytáčení našeho telefonního čísla. Vítám vás všechny, stále posluchače, stále soutěžící, u mikrofonu je Pavel Kudrna. Vítám i ty nové nahodilé, věřte, že pokud jste doteď nesoutěžili, tak máte trošku smůlu a trochu handicap, ale dá se to napravit. Právě ty 3 týdny, které zbývají, k tomu jsou výbornou příležitostí. No, co vám mohu nabídnout? Určitě další návštěvu zámku, ano, proto se to jmenuje Zámecké léto. Potom nabídnu soutěžní otázku o zámecký cestovatelský balíček. No a pochopitelně nás čeká také, troufnu si říct, hudební vložka. A to bude právě ta horká vložka, kdy budete telefonovat a pokud budete třetí, půjdete do vysílání. No, jinak všechno možné najdete k našemu pořadu na zámeckéléto.cz. Tak se do toho dáme. František Kinský je průvodcem Zámeckého léta, aby ne kdo ještě by znal lépe všechny ty rody zámecké historii, všechny objekty než on, tak mu dám slovo.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle je právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zajdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu. Typu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, kratochvíle, jaké budou vaše kratochvíle dnes? Já myslím, že máte-li volno, tak určitě koupání, protože ten den k tomu přímo svádí, tak si najděte nějaké krásné čisté koupaliště a užijte si to. No, jestli jste v práci, tak klimatizaci a pití, tak to určitě nezapomínejte. No, teď trochu horko při telefonování, vy už telefonujete a ten, kdo bude třetí, půjde do vysílání, dostane soutěžní otázku a vyhraje zámecký cestovatelský balíček. No a v zápětí, tedy v pátek, ze všech výherců v průběhu toho týdne, tedy pondělí až pátek, vylosujeme jednoho a ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. To je pro dvě osoby. A na konci prázdnin vylosujeme tři výherce ze všech soutěžících od začátku prázdnin. Budou to tři víkendové zámecké pobyty, které postupně rozdáme. Tak teď soutěžní otázka. Držím palce, abyste byli třetí. Si představím ty tisíce volajících, tak vyhrát může jenom jeden. To je jako v loterii, nedá se nic dělat. Když tam můžou vyhrát třeba dva, tak u nás jeden.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina No Name, písnička Věčnost. No, možná to pro někoho byla věčnost, než se dovolal pan Petr z Brna. Říká, no hlavně mi neříkejte, že jsem čtvrtý. No tak neřekl jsem, ale řekl jsem, že pan Petr z Brna je v záloze, protože třetí byl z Ostravy pan Vavrač. Dobrý den, pane Vavrači.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mě trošku zmátl s tím křestním jménem, protože já říkám vaše křestní a příjmení Robert Vavrač, nebo Vavrač Robert, a já říkám, dobře, a křestní tedy Robert. Ne, to je příjmení. No vy jste to vyhrál tedy, musím říct. Kde jste přišel ke křestnímu Vavrač?
1: No to mi maminka dá, co mi teď umřela.
0: A z čeho, odkud to plyne? Vy jste z nějaké ciziny, nebo... Že to není asi typicky české.
1: Ne, já jsem tady z Ostravy z Přivoza, víte, takže...
0: Čili narodil jste se tam a maminka nebo příbuzní předci taky, jo?
1: Jo.
0: No tak to není obvyklé Vavrač, křestní jméno, musím říct. Ještě Robert, tím matete okolí, kdybyste byl Vavrač Novák, tak nic, prosím vás, dost úvah nesmyslných. Pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připraven, pokládám.
1: No, zkusíme.
0: Čím se šlechtici krátili čas na zámku Kratochvíle? Za A hrou na housle, za B lovem v zámecké oboře, za C výrobou keramiky?
1: No, já bych zkusil to Ačko.
0: Ačko, hrou na housle.
1: Ano.
0: Dobrá zpráva. Pane Vavrači, pro vás ne, vy končíte, můžete zkusit zase zítra štěstí, naschledanou.
1: Dobře, děkuji.
0: No a pan Petr, který nebyl třetí, tak teď je ve vysílání, pane Petře, tak vám gratuluju. A stejná otázka pro vás, jste tam jednak?
2: Děkuju, zdravím, a podle mě to bylo lovem v zámecké oboře.
0: No, tak dobře. Je to tak, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tak vám gratuluju, postupujete do pátečního losování, už vás nebudu ani otázkami nikterak trápit. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Někdy jste v záloze, vy tam na tom telefonu pak říkáte, je, to mám smůlu, vidíte, a povede se někdy. Tedy jaksi ke smůle toho prvního volajícího, který třetí byl. Zítra se vydáme na zámek Loučeň, já se s vámi loučím. Kratochvíle doufám, že budou příjemné a že se neuvaříte. Mějte se hezky. Zdraví vás Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V liberecké nemocnici je ode dneška omezení kvůli stavbě urgentního centra. Nemocnice v Jablonci nad Nisou má přes léto víc dětských pacientů. Českolipská bazilika všech svatých zve na letní prohlídky. Dnes nás čeká polojasno, později přechodně oblačno, místy i s přeháňkami a teploty vystoupají až ke 33 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Výstavba nového centra urgentní medicíny v liberecké nemocnici ode dneška výrazně omezí pohyb v jejím areálu. Důvodem jsou další stavební práce. Dělníci budou připravovat piloty pro několika set tu novou konstrukci, která propojí nový pavilon se zbytkem nemocnice. Omezení potrvá několik týdnů a dotkne se pěších i řidičů. Pokračuje mluvčí nemocnice Václav Řičář.
2: Bude omezen průchod od hlavního vchodu k velké části areálu. To znamená, že návštěvníci a pacienti budou muset tuto část obejít po Husově ulici a vstoupit do areálu alternativním vchodem.
0: Nemocnice v Jablonci má přes léto víc dětských pacientů.
3: V případě, že to je zranění, který si vyžaduje lůžkovou péči, tak jsou tady na lůžkovém oddělení. V druhém případě léto, jsou vedra, takže tady míváme hodně děti zvracej, úpaly.
0: V České Lípě si dnes zájemci budou moct prohlédnout baziliku všech svatých. Přístupná bude zdarma od 11 do 17 hodin. Bazilika původně sloužila jako klášterní kostel augustiniánského řádu, který do České Lípy přišel v roce 1624. Prohlídka je součástí letního programu města. Zve na něj Denisa Lebedová z Městského informačního centra. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Sport. Fotbalisté Slavie jsou v této sezóně šance ligy dál 100% ve třetím kole nejvyšší soutěže zdolali 2-1 Pardubice, které naopak zůstávají bez bodu. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým golem v zápase útočník Mojmír Chytil, který je se 4 brankami v čele ligové tabulky střelců.
4: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je, ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
0: Jablonec ve fotbalové lize zdolal Slovácko 1-0 a je bez bodové ztráty. Počasí. Dnes nás čeká v libereckém kraji polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, místy se mohou objevit přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupají až ke 33 stupňům, na horách se budou pohybovat teploty mezi 24 až 27 stupni. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, během dne mírný severozápadní, rozptylové podmínky by postupně měly být dobré a bio je na trojce, to znamená nejvyšší zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jirásková. Uzavírka potrvá až do září. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Desátá hodina minula před 4 minutami, máme 10. srpna roku 2026 a v dopolední pod Ještědem už za chvíli vyrazíme na cesty do Českého ráje. Hned na dvě atraktivní místa se tento týden můžete vydat v rámci projektu za pískovcovým fenoménem Českého ráje. Ve středu to bude do Příhradských skal a v neděli na Maloskalsko. Víc si prozradíme v našem vysílání už za chvíli.

0: Obě akce propojuje archeolog Petr Jenč, u kterého podrobnosti zjišťoval náš regionální stopař Jaroslav Hoření.
1: Přeju dobré dopoledne z Českého ráje. Ano, skutečně Petr Jenč, ten je v Českém ráji všude zdejší a všude doma. A tak vás zavede na obě zajímavá místa. Petře, začneme archeologií Příhradských skal.
2: Tak archeologie Příhradských skal, tak exkurzi budeme konat, nebo připravujeme na středu, už teďka 18. s tím tedy, že mezi...
1: 12.
2: Ono už to letí, takže ano, ale exkurzi 12. ve středu s tím tedy, že se vydáme do oblasti Příhradských skal. Naše trasa je dlouhá 6,5 kilometru a je to tedy z Příhrad do Příhrad, ale co máme na trase zajímavého, tak jsou staré hrady u Příhrad, pozůstatky vrcholně středověkého sídla. Dorazíme také na významnou lokalitu středověkou Hynšta, o které toho víme z archeologie víc než z písemných pramenů, ty se nám objevují až daleko později, až od počátku 17. století. Nebude chybět ani téma využívání jeskyní a skalních převisů od loveckého pravěku až do novověku a samozřejmě tam budou i další historická témata a také provázeno i s geologií.
1: Více podrobností a hlavně přihlášku najdete na stránkách archeologického léta, kde prosím, je teda nutné se na tuhle exkurzi přihlásit. Vlastně teprve, až bude dostatečný počet lidí, tak bude jasné, zda se bude konat, takže tam se mrkněte. A my se teďka podíváme na tu druhou lokalitu, která je možná méně známa, ale možná i více významná. A to je lokalita Maloskalské drábovny a kras u Ondříkovic, kam vyrážíte o víkendu v neděli.
2: Ano, tak v neděli se můžeme těšit na exkurzi, kterou povedeme ještě s kolegou geologem Jakubem Marešem a také Janem Višinským ze zprávy HKO Český ráj a vydáme se nejprve do krasového území v oblasti Vazoveckého potoka a bočních údolí. Zaměříme se tedy na ten fenomén pojzerského krasu, jak já mu pracovně říkám, protože to je nejvyvinutější vůbec krasové území České křídové pánve. Ale budeme se pohybovat kolem jeskyně Bartošova pec a o tom teď se postupně vydáme na Maloskalskou drábovnu, kde nás čeká řada témat, který se týká ať už přírody, a protože jsme v rámci archeologického léta taky, tak samozřejmě vydáme se za archeologií. Co nás tam vlastně čeká? Využívání skalní dutin člověkem, tu jsme tady zmiňovali, od loveckého pravěku do novověku. Budeme se věnovat historii i metodice archeologického bádání. Zmíníme si i osobnost Matěje Krocinovského a co skutečně nebo domněle s touto skalní oblastí měl společného. Zajímavý téma je vrcholně středověké sídlo a pozdější čihadlo na Drábské skále. Mimochodem, ta dala tomuto území pojmenování.
1: No a právě na tuhle tu exkurzi, ale samozřejmě i na tu středeční vás se srdečně zveme. Nedělní exkurze startuje v Ondříkovicích v 10 hodin dopoledne je sraz u statku a ta středeční případně v Příhradských skalách u značky.
0: Do našeho vysílání Českého rozhlasu Liberec se přihlásil regionální stopař Jaroslav Hoření. Jaroslave, díky a brzy naslyšenou.
1: Hezké odpoledne, tedy odpoledne se uslyšíme, Zarachová, a vám přeji hezký den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička, která na počátku 90. let válcovala hitparády, reklama Na ticho a kapela Tým ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. V seriálu tohoto týdne budeme mapovat dopady extrémních teplot a sucha na krajinu. A to i tam, kde jsme dřív očekávali příjemný stín a osvěžující vodu. Do okolí lesního koupaliště v Libereckých lidových sadech se vydala reportérka Jana Švecová s ředitelem městských lesů Jiřím Brimlem.
1: Teď jsme teda kousek nad lesním koupalištěm, kde je retenční nádrž naprosto vyschlá a nad námi by měl být pramen Jizerského potoka.
2: Tak kapradiny se tady smutně sklání nad tím vyschlým potokem. Chvílemi se tady objeví voda, která se ale v zápětí ztrácí nebo tvoří místy takové rozbahněné místo. Co tedy nedostatek vody znamená, ať už třeba pro lesní koupaliště, tak i pro okolní porosty?
1: Samozřejmě je to jakýsi stresor pro stromy v okolních porostech, kde je problém pro ně čerpat vodu. No a lesní koupaliště samozřejmě se bude asi rychleji kazit.
2: Jak to dopadá třeba na zvířata? Teď před chvilkou nám přes cestu skočila žába.
1: Zrovna tady v těchto místech se můžeme všimnout, že tam je takzvané kaliště, takže zvěř využívá alespoň toho kousku vlhké půdy v kombinaci teda s trošičkou vody z potoka, kde se chladí a kde se můžou i napít.
2: A co třeba větší spárkatá zvěř?
1: Pro ně je to stresující v tom smyslu, že musí migrovat větší trasy k nějaký vodní hladině nebo potokům. Naštěstí v našich lesích je více potoků, takže ty vzdálenosti tady nejsou příliš velké. Nicméně už jsem viděl, že kolegové myslivci a lesníci rozvážejí vodu po lesích, tam, kde je obrovský deficit té vody a pomáhají zvěři teda, aby mohla najít něco k pití.
2: Vy jste už v úvodu lehce zmínil ty stromy, tak podle vás jako ředitele městských lesů, jaký dopad má sucho na ty porosty, na stromy konkrétně?
1: Zatím se na dospělých porostech neprojevil nějaký deficit vody, nicméně problém může nastat při nových výsadbách jarních v letošním roce. A tam samozřejmě ta ujímavost může být nižší.
2: Tak to už potvrzují i majitelé třeba lesních školek, ale když se díváme tady na ty vzrostlé stromy, tak co jim při tom extrémním suchu ještě hrozí? Mohou je snadněji třeba napadnout škůdci?
1: Tam je problém v tom, že ten strom, který má deficit vody, nemá tolik mízy, aby mohl zalít tyto hmyzí škůdce a pak následně teda uhyne.
2: Pamatujete takováhle sucha?
1: Nepamatuji. Letos je to extrém, ještě to bylo v roce třeba 21, ale tento rok je opravdu extrémní.
2: Vy jste mi říkal, že jedinou možností, jak téhle situaci, která se zřejmě do budoucna bude opakovat, je druhová různorodost a ve spolupráci s Libereckým krajem a také spolkem Milujeme Jizerky jste začali pracovat na opatřeních, která by měla vodu v krajině pokud možno udržet. Jakým způsobem?
1: Tak ta myšlenka je v tom, že zadržuje veškerou vodu splaknutou například z cest v lesních porostech, kde se vsakuje a vlastně ty mělce kořenící porosty, jako jsou třeba smrkové, tak došáhnou lépe na tu vodu.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: A tak mě to tak napadá, že by se takhle nějak mohla jmenovat zpověď ženatého muže. Snad jsem to zavinil já. Kdo by byl řekl, že skladba vznikla takřka před 60 lety v roce 1967 a kapela Olympic ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je tu další díl našeho spotřebitelského servisu a vy se tentokrát ptáte Josefa Černého na prodlouženou záruku.
1: Dnešní dotaz poslal pan Ludvík. Nechal jsem si namontovat plastová okna, na které firma dala 5letou záruku. Po 3 letech se okna začala kroutit a netěsnila. Firma reklamaci nevyřídila do 30 dnů, tudíž jsem se rozhodl odstoupit od smlouvy, což firma zamítla s odůvodněním prodloužené záruky. Má na to právo, protože když je delší záruka, platí také jiný zákon? Pane posluchači, v případě, že prodejce poskytne spotřebiteli záruku nad rámec zákona, tedy delší než 2 roky, může si v této prodloužené době sám stanovit podmínky, tedy i lhůtu pro vyřízení reklamace. Tyto podmínky by však měly být uvedeny v uzavřené smlouvě, pokud tam nejsou. Platí podmínky stejné jako ve 2leté záruce, takže před dalším kontaktem s firmou doporučuji smlouvu řádně pročíst.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jar, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Až ze skotských plání od jezera Loch Lomond se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přihlásil Vaby Daněk a také Radu za 10 hodin 7 a 40 minut. V receptech našich babiček dnes nahlédneme do kuchařky s pohádkovým názvem, ale velmi praktickým obsahem, ze kterého Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření vybrali kuře na víně.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyně našich babiček dnes nahlédneme do staré kuchařské knihy s pohádkovým názvem Stolečku pro střise.
2: Napsala ji Hana Košková a vydalo ji nakladatelství Družstvo Máje v roce 1947. Kniha přináší řadu spolehlivých předpisů na různé pokrmy v mnoha obměnách, ale i důležité pokyny a zkušenosti odborníků, jak zacházet s potravinami.
1: V předmluvě knihy Hana Košková vysvětluje, že cílem publikace je naučit čtenáře nejen vařit, ale připravovat pokrmy, které budou výživné, chutné a syté. Zdůrazňuje, že základem kuchařského umění jsou nejen praktické zkušenosti, ale také znalosti, promyšlený postup a správná organizace práce v kuchyni. Autorka knihu rozdělila do několika kapitol. V té první s názvem Abeceda vaření seznamuje čtenáře se základními kuchařskými pojmy, názvy a pracovními postupy, se kterými se potkají při přípravě pokrmů. Kapitola Rozpočet potravin pro jednu osobu je zaměřena na správné plánování množství surovin, aby při vaření nevznikaly zbytečné přebytky. Současně ale připomíná, že pokud přece jen zbytky pokrmu zůstanou, kniha nabízí návody na jejich další využití. V další kapitole uvádí rady týkající se správného nákupu, čištění, skladování a zpracování jednotlivých druhů potravin. Věnuje se také způsobům konzervace, zavařování, sterilování, nakládání nebo sušení. Následují pak kapitoly Jak a kdy solit, tabulka pro správné vaření zeleniny, vaření bez vah, seznam rychle připravených jídel a stolničení a estetické servírování pokrmů. Ty mají čtenářům usnadnit každodenní práci v domácnosti. Kniha této téměř neznámé autorky je v podstatě příručkou, která byla cílená na méně zkušené hospodyně.
2: Recepty v knize uvedené ale potěší. Pojďme si to vyzkoušet třeba na kuře na víně.
1: Budeme potřebovat jedno kuře, velkou žíci soli, celer, petržel, mrkev, 2 deka másla, 2 deka mouky, citronovou šťávu, sklenku bílého vína, 1/8 litru sladké smetany a 1 žloutek. Kuře oškubáme, vykucháme, očistíme, omyjeme, povrch i vnitřek osolíme a dáme na osmaženou kořenovou zeleninu. Zelenina musí být nadrobno nakrájená. Když je kuře měkké, dáme ho na rendlík, omáčku zahustíme světlou jížkou z mouky a tuku a povaříme. Před podáváním přidáme sklenku vína, citronovou šťávu a sladkou smetanu, ve které rozmícháme žloutek. Pak podáváme.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pokud náhodou vlastníte začínající kapelu nebo někdo ve vašem okolí, tak můžete brát jako inspiraci vznik názvu kapely UB40. Je to totiž přesný název, oficiální formulář britského úřadu práce pro žádost o podporu v nezaměstnanosti. UB40 a také vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ty následující 2 hodiny pak ve vysílání Českého rozhlasu Liberec budou plné hostů. Za chvíli, už po 11. hodině, výživová poradkyně Irena Šedivá, která nám prozradí, cože v těchto horkých dnech správně pít. No a po 12. hodině v písničkách na přání hostem bude Karel Šucha z kapely Laury a její tygři. Karel se narodil v Mostě a začínal tam také hrát. Přitom pracoval jako důlní inženýr. No a bude tady s vámi rovných 60 minut po 12. hodině. Teď ještě Divoký byl a také kapela Otavan. Příjemný poslech.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Jablonecká pražská ulice je ode dneška opět neprůjezdná. Sportovci v Semilech budou mít zázemí v nové budově za téměř 70 milionů korun. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla, přibylo i volných míst. Dnes nás čeká v Libereckém kraji polojasno, později přechodně oblačno, místy s přeháňkami. Teploty vystoupají až ke 33 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. V Jablonci nad Nisou dnes začalo další omezení v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Ulice bude až do 11. září kompletně uzavřená mezi křižovatkami s ulicemi v Aleji a Revoluční. Pak se uzavírka přesune mezi křižovatky s ulicemi Revoluční a Dlouhá a potrvá až do konce října. Omezení se dotkne i autobusových linek 105 a 101. Jak uvedl ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnár.
6: Budu zastavit na stanici pod pivovarem, která musí být asi o 50 metrů posunuta z důvodu umístění citelné signalizace. A pak budu pokračovat ulicí Dlouhou, kde bude náhradní zastávka a dále budu se napojovat na své standardní trasy.
4: První etapa oprav Pražské ulici začala už letos v květnu. Práce by měla v roce 2027 ukončit krajská správa silnic pokládkou nového povrchu. Semily staví u atletického stadionu a fotbalového hřiště novou budovu za téměř 70 milionů korun. Sportovci v ní budou mít kabiny, šatny a sociální zařízení. Součástí bude i restaurace. Hotová by měla být příští rok na jaře. Budova bude dvakrát větší než ta původní. Současné kabiny už nestačí poté, co město zmodernizovalo atletický stadion, říká nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
7: Ať už to jsou atleti, ať už to jsou různá atletická soustředění, závody, hasiči, fotbalisti, opravdu ty kapacity nejsou dostatečné a hlavně ty stávající kabiny nejsou úplně důstojné na to, aby se tady konaly velké soutěže.
4: Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období v loňském roce. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Jak uvedl mluvčí horské služby Marek Frisch, důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% bodu více než v červnu. Údaje zveřejnil Úřad práce. O zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Zvýšil se taky počet volných pracovních míst. Teď je v nabídce necelých 101 tisíc pozic. O 1000 víc, než tomu bylo v červnu.
5: Počasí.
4: V Libereckém kraji nás čeká polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno a místy se mohou objevit přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes 30 až 33 stupňů, na horách 24 až 27 stupňů Celsia, vítr bude vát slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky by měly být postupně dobré, biometeorologická předpověď je na trojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Řidiči si musí dát pozor v ulici Široká v Liberci. Havarovalo tam nákladní a osobní vozidlo. Nehoda se obešla bez zranění. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Máme hodinu před polednem, teploty šplhají na mnoha místech regionu k tropické třicíce a to je ten správný čas, aby lidé dodržovali pitný režim. Zaženou žízeň v horkých letních dnech po namáhavé fyzické práci nebo jsou vhodnou alternativou k bezpečnému pití za volantem. Řeč je nejen o nealkopivech s ovocnou příchutí, ale i o energetických nápojích, limonádách nebo ovocných džusech. A právě na složení těchto nápojů se zaměří už za chvíli Pavel Kudrna s výživovou poradkyní Irenou Šedivou.

0: teď už ve vysílání Českého rozhlasu Liberec budeme dodržovat pitný režim. Právě teď si ve studiu Českého rozhlasu Liberec ze záznamu poslechneme rozhovor Pavla Kudrny s výživovou poradkyní Irenou Šedivou.
1: Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
2: Naším dnešním hostem je výživová poradkyně paní Irena Šedivá. Téma nealkoholické nápoje pití. A proč bychom tam nedali i nějaký ten alkoholický? Já vás zdravím, dobrý den.
3: Já vás také děkuji a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
2: Pijete správně?
3: Já určitě.
2: A to je jak správně?
3: Správně to znamená přibližně 0,5 litru na 15 kilo živé hmoty.
2: To a nejde, teď si to pohlídat. To bych za den musel vypít 5 až 10 litrů, to se
3: ideální
2: nedá.
3: Ideální hmotnosti. No. A teď si to pohlídat. A já mám na to malou fintu, úplně jednoduchou. To množství, který chcete přibližně vypít, tak si ráno nalijte do džbánu, ať vidíte, kolik vám tam večer v tom džbánu toho zůstalo. A udělejte z toho režimový opatření, protože když zjistíte, že vám tam večer zůstala většina, tak už to nemá smysl to dopíjet. Bylo by lepší udělat spíš to opatření na ten další den a opravdu odpíjet od rána. A pokud si všimnete toho, že jste vlastně lehce dehydratován až večer, tak jste určitě přehlídl jednoduchý ukazatel. A to je, když se jde člověk vyčurat, když jde na záchod, tak barva moči musí být světlounká. Jakmile začíná mít už žlutější nádech, tak buď jste si dal B-komplex, anebo jste prostě lehce dehydratován a v ten okamžik běžte se rychle napít, protože pro organismus je to opravdu nezdravý.
2: Když my všichni nějak, já mám pocit, že teď mluvím za nás všechny, za posluchače, my všichni víme, co bychom měli jíst, co bychom neměli, ale jsme v práci, je cvrkot, jak se říká, není čas. A já vždycky, všimněte si, já tady mám 0,5 litru, od rána je 11. hodina a vypil jsem z něj třetinu. Prostě nějak se jak si člověk nestíhá. A pak přijdu večer domů, přijde 7. hodina a já po půl hodině snad vypiju 3 decky. A pak v noci chodím jak, a teď pardon, že to takhle řeknu, jak koroptev.
3: Rozumím vám a myslím si, že to je problém většiny lidí, ale ta příčina je jednoduchá. Vy upřednostňujete práci a zodpovědnost a odvádění vlastně plnění úkolů před sebou.
2: Ale jinak rozumím tomu, je to dobrý ukazatel, protože si řeknu, hele, tak to byl 1,5 litr, 2,5 litr, aspoň tohleto, takže člověk ví. No a teď pochopitelně, já jsem před chvílí v úvodu řekl, že z jednorázového nadměrného vypití velkého množství tekutiny může prasknout hlava dokonce.
3: Ano, ano, musí se, tam ten limit je, pokud budete sedět nějakých 6-7 litrů.
2: Asi 6 litrů.
3: Ano, ano, slyšel. Přesně tak a opravdu by to mohlo být nebezpečný, ale jo, to není tak snadný to teda vypít.
2: Tam je právě nějaká souvislost s osmózou, ano, že buňky nějakým způsobem zvyšují tlak a v hlavě nemají kam jít, protože ano, tam je lepka a pak klub a už
3: přesně
2: mají
3: tak
2: kam jít.
3: Ale tohle si opravdu myslím, že může být z nějakého hloupého hecu, nějakých puberťáků, kde se budou předhánět kdo víc. A doufám, že ta osvěta už je dneska tak velká, aby se tohle to nedělo, ale spíše ten problém přesně opačný. Lidi strašně málo pijou. A opravdu tady platí, že hlad je převlečená žízeň.
2: A teď mi řeknete, jak je možné, že byla hospoda a tam se za hodinu vypilo třeba, já nevím, 6, 7, 8 půl litrů piva. To nic nedělalo? Kromě toho WC.
3: Chodil jste často na ten
2: Já
3: na
2: ne,
3: ten
2: na mě nekoukejte, já jsem úchylný, já nepiju ani pivo, ani víno.
3: Tak. A tak to jste opravdu menšina. Každopádně pivo se pije furt, je to stále ta spotřeba toho alkoholu na

0: My jsme tady chtěli udělat něco pro zdraví, já jsem si dneska koupil jedno balení minerální vody, ale jste říkala pozor na to a my to vysvětlíme. Takže naším dnešním hostem výživová poradkyně paní Irena Šedivá.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Telegram s adresou svět.

0: s nebývalou ochotou přišel náš dnešní host, výživová poradkyně paní Irena Šedivá. To téma je natolik široké, že my tady zdaleka neprobereme. Ale já začnu možná trošku obecně a zkuste z toho vybrat něco užitečného. Někdo, když jde pít, tak pije čistou vodu. Někdo si naředí džus, někdo si koupí limonádu, někdo si dá pivo, nealkopivo, alkopivo, někdo si dá naředěné víno. Někdo si udělá nějakou tu vodu s citronem, no možná už tušíme, co je správně a co není správně, ale co je z toho opravdu špatně?
1: Opravdu špatně je všechno, čeho je hodně. Není nezdravá potravina, nezdravé množství, ale v tomhle případě u té vody, tak pokud neběžíte maratonský závod, tak je ideální to, co nám Pán Bůh nadělil, a to je voda
0: dešťovku.
1: V řece.
0: Myslíte dešťovku, že bychom pili, jo?
1: Tak voda v řece a v potocích, to znamená voda. Voda, vždycky to tak bylo, voda. Vy si ji můžete nějakým způsobem vylepšit, a protože my si prohlubujeme ty pocity osobní pohody, tak se tam dáváme jak cukr, tak se tam nakupáváme kofeinem. A když je tam toho cukru hodně, jako jsou různý soft drinky, jako jsou různý kolový nápoje, tak je to velký, velký problém a má to několik rozměrů. To není problém jenom metabolický syndrom, zvyšování hmotnosti, je to problém i s kostma. Tam je tolik kyselin fosforečný a glukózo-fruktózovýho, v tomto případě fruktózo-glukózovýho syrupu, který je z hlediska výživářského bohužel horší. On je sladivější, je levnější, proto se tam dává.
0: Já jsem se asi trochu ztratil. Glukózo-fruktózový a fruktózo-glukózový.
1: Ano.
0: Tak to je stejné, ne?
1: Není, je to velký rozdíl. Ten

0: Glukóza fruktózový má víc jednotek glukózy a méně fruktózy a obráceně více fruktózy, méně glukózy.
1: A když si to přečtu, tak z toho stejně nebudu moudrý. Tak...
0: Když tam najdete fruktózu glukózový, tak to vraťte do regálu.
1: Fruktózo-glukózový.
0: On ani ten glukózo-fruktózový není tak v uvozovkách výživářsky kvalitní jako ten klasický cukr. Už je to přece jenom surovina vysoce průmyslově zpracovaná s vysokým glykemickým indexem. Ale tam je hlavně ten, na co, kde já biju na poplach, tak je to množství té fruktózy, protože fruktóza se nám nemetabolizuje jinde než v játrech a zase se nám metabolizuje na glukózu
1: špičky,
0: a na tuk. Přesně tak.
1: Takže fruktózou glukózový špatně.
0: Špatně a já vám ještě řeknu, proč špatně. Mimo to, že se nám metabolizuje na tuk, tak vy byste na to mohl namítnout, ale je to fruktóza, je to ovocný cukr, tak to bychom nemohli ani ty džusy, ani to ovoce, ale ona ta příroda je chytrá. A v okamžiku, kdy se vám v přírodě běžně vyskytuje fruktóza v ovoci, tak se vám nikdy nevyskytuje sama. Ona má vedle sebe vždycky rozpustnou a nerozpustnou vlákninu. Takže vy, když si sníte meruňku, hrušku, jabko, začnete trávit, přejde vám potrava ze žaludku do tenkého střeva, tak se vám z té vlákniny nerozpustný vytvoří mřížka, z té rozpustný se vám v té mřížce udělá takovej filtr, něco jako je kávový filtr, když překapáváte kávu. A on vám tu fruktózu, která v tom ovoci je, postupně do těch jater přes krevní řečiště uvolňuje. Ale tohle není žádná takovýhle přemostění nebo takováhle pomůcka u soft drinků, kde máte fruktózo-glukózový sirup. Tam to jde pěkně napřímo a v takovém množství, že to tělo může mít až takzvaný nealkoholový stukovatění jater, což je obrovský problém, takže ty lidi vůbec nepijou, ale mají stukovatěný játra a je to právě pro vysoký obsah přímo fruktózy.
1: Všimla jste si teď na mě něčeho? Já mám slzy v očích, protože to se nedá pojmout, tohle to pobrat. Já mám pocit, že v podstatě, když nebudu pít nic jiného než vodu, tak dělám špatně.
0: Ne,
1: dobře, tak my si po písničce řekneme, co bychom tedy měli pít.
2: Ano. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
1: S naším hostem, výživovou poradkyní paní Irenou Šedivou. My jsme říkali, že prozradíme, co bychom tedy měli pít, ale prosím vás, berte to tak, aby nám to i chutnalo.
2: Určitě je spoustu forem, jak si můžeme tu v uvozovkách obyčejnou vodu zpříjemnit. Každýho asi napadne dát tam kousek ovoce. Můžeme tam dát i zeleninu, vodu s okurkou. Je to příjemné, je to osvěžující, ta chuť se trošičku rozbije, je to taková jako forma, když tam dáte mátu, meduňku, trošku citronové šťávy nebo plátek limetky, těch forem je spousta. Když tam dáte do toho bublinky, tak to je zajímavý. Pozor na to, bublinka vám navodí svěží pocit mnohem dříve, než vy jste hydratován. To znamená, dejte si pozor a když budete pít bublinkové věci, tak si opravdu tu sklenici dopijte. Většinou je to tak, že se dvakrát, třikrát napijete a odložíte, protože ten pocit té hydratace nastupuje mnohem dřív toho osvěžení. Já
1: mám to právě, když piju, tak vždycky nějakou tu sodovku doma v lednici a ředíme ty džusy a tak podobně. Ale vy jste tam se třeba zmínila i o té kyselině fosforečné v těch kolových nápojích, nevím, jestli i v ostatních nějakých limonádách, to nevím. Ale ono to právě dělá takovou tu štiplavou příjemnou chuť na jazyku, tohleto. Ale člověk řekne kyselina fosforečná, teď to musí být nebezpečné, ne?
2: Tak ona ne, každá kyselina je nebezpečná, kyselina citronová je naprosto v pořádku a vymačkáte si z citronu do hrnku s čajem, takže ona v pořádku je. A kdyby nebylo možné ji používat v potravinách, tak by Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA neschválil. To znamená, v rozumném množství žádný problém není. Ona se ta kyselina fosforečná třeba přidává i do šunky, protože ona váže vodu. Takže když je jí tam cu moc, tak potom v tom obchodě vidíte takovou tu hodně vorosenou šunku. Já bych teda upozornila na to osvěžování. Se. Nejlepší je voda, jsou ty bublinky, ale bohužel, a na to chci moc jako apelovat hlavně na rodiče, aby dávali pozor, co pijou jejich děti. Já jsem sama máma od kluků dvou, dneska už prakticky dospělých. A obliba energetických nápojů mezi mládeží je enormní a vůbec netušej, co to dělá. Tam je tak vysoký, ani ne tak vysoký obsah kofeinu, jako vysoký, ale versus třeba z káva zas tak vysoký není. Vy, když si dáte šálek kávy, tak máte 90 mg, přibližně 90 mg kofeinu podle toho, jakou kávu si dáte, jestli filtrovanou nebo preso klasický malý. Versus, dejme tomu, kolovej nápoj, kde máte nějakých 50 mg v té běžné dávce, kterou vypijete, ale problém je v tom, že často mládež to pije dohromady s alkoholem a naše tělo, to znamená typický nápoj.
1: Čili energetický nápoj a alkohol.
2: A v ten okamžik to tělo si s tím naprosto neví rady, protože kolovej nápoj vás nabuzuje, potlačuje adenozin, vy jste s krátkodobou pamětí taky na tom líp, ale především máte tu energii, máte tu výbušnost.
1: Tak já už vím, proč nám blbnou děti.
2: Ale k tomu, to bude taky ono. Ale k tomu je tam ten alkohol a ten vás naopak utlumuje a to tělo, hormonální systém, kardiovaskulární systém se s tím neví rady. Když to budete dělat celou noc, budete to dělat pravidelně, vznikají z toho úzkostní stavy, je to opravdu velký, velký problém, o kterém ne každý ví.
1: Uvažuje se snad o nějakém omezení by bylo určitě dobře. Dá se třeba káva počítat do množství tekutiny, kterou za den vypiju?
2: Dá se tam, ale zase naopak proti tomu si musíte vzít ten obrovský diuretický efekt, který ta káva má, ale uvědomme si, že ta káva je fantastická v tom, že na rozdíl od třeba od těch kofeinových nápojů energetických, tam je opravdu kofein z přírody. Tam je přírodní forma kofeinu, která má k sobě ještě navázáno spoustu bioaktivních látek, jako jsou antioxidanty, bioflavonoidy, je tam kyselina chlorogenová, která
1: mimochodem chlorogenová,
2: ale ta je prospěšná právě na snižování hmotnosti, ale to byste toho musel vypít strašně moc.
1: Koupím si kanistr.
2: Přesně tak. Ale v tomhle případě ta káva je i prospěšná pro játra. Ale to je ta pravá káva, ta přírodní, to není ten kofeinový anhydrát, který máte v energetickém nápoji.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Váš dnešní host, výživová poradkyně, paní Irena Šedivá. Já se zastavím u minerálek, protože někdo řekne, pijte minerálky, ale vy jste říkala, že nadměrné pití, že může taky škodit a že bychom je i ty minerálky měli ředit.
1: Kardiaci, lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, tam je potřeba, aby se na to dávalo velký pozor, protože každá minerálka právě od toho názvu obsahuje spoustu minerálů, mimo jiné i také sodík. Sodík je uvedený, jaký množství sodíku na minerálce ve 100 ml najdete, je uvedený na obale. Když se to množství vynásobíte 2,5, tak se dostanete množství soli a soli byste za den měl vzít maximálně 5 gramů. A teď si vemte, kolik ještě soli máme v těch klasických potravinách, jako jsou chleba, jako je pečivo, ale sůl se vyskytuje i v naprosto dokonalý zdravý potravině, jako je třeba z fazole, luštěniny. Takže je potřeba si uvědomit, že pokud je to parnej den, je vám teplo, vy se hodně potíte, ta minerálka je naprosto na místě. Máte po nějakým střevním problému, úžasná věc na tu rehydrataci. Ale pokud je to každodenní pití, je tady zase ta voda a pokud vám minerálka chutná, máte na ní chuť, protože je pedlivá, má to nějaký trošičku jiný chuťový profil, tak si ji dávejte a řiďte si ji zase tou klasickou vodou. No, já bych šla určitě aspoň půl na půl, ale lepší by bylo jeden díl minerálky a třeba 3 díly vody.
0: Přes má třeba, když je tam mangová příchuť malinová, má to vůbec co společného s tím ovocem?
1: Má název.
0: Název. A jinak jsou to chemicky vyrobené?
1: Pozor,
0: příchutě.
1: Ale já musím teďko jako obhajovat dochucovadla. Většinou ty buď můžou být přírodní nebo syntetický, ale ten profil, kdybyste to rozebral jakoby na ty prvočástice, tak on ten profil na tom chromatografu vidíte úplně stejný. Jiný.
0: Takže nemusíme se bát.
1: Nebojte a hlavně tam se těch aromat dává tak strašně málo, že tohohle by se nebála. Já bych se bála úplně jiný věci a to je to množství cukru u slazených minerálek, to je jedna věc. Tam si dávajte velký pozor. Jsou na trhu už fantastické minerálky, které jsou bez přidaného cukru, bez sladidel a vy tam máte jenom trošku toho aromatu. Tu jabka, tu manga, tu citronu a vy máte úplně jiný vjem z té minerálky, když je vychlazená, je to opravdu příjemný. A nebo je tady varianta s umělýma sladidlama. Tam pokud nejste člověk, který má onemocnění fenylketonurie, tak nemusíte hlídat aspartam, nebo když máte onemocnění, musíte, to by vás opravdu mohlo i zabít. Ale každopádně umělý sladidla jsou schválený Evropským úřadem pro bezpečnost potravin EFSA, pokud se konzumují v rozumném množství, nikomu nic neudělají, například sukraloza je 600krát sladivější než běžný cukr, to znamená, že pokud budete mít recepturu, máte tam dát 600 gramů cukru, tak vy tam té sukralozy dáte gram, to znamená, v těch nápojích, v těch potravinách je těch umělých sladidel opravdu strašně málo a je to určitě lepší, než se prolejovat cukrem.
0: My si hodně takhle říkáme, že třeba naředit džus kvůli chuti, ale on je 100% džus a pak jsou třeba nějaké nápoje, které se tváří jako džus. Je to jedno tohleto?
1: Není. Určitě džus v krabici a džus, který si doma vymačkáte z pomeranče, je velký rozdíl. Džus z pomeranče...
0: To finančně vykrvácíme. Představa jako mačkat si džus z pomerančů.
1: Ale
0: to
1: vy byste ten džus ani neměl pít každý den. Vy byste si ho měl dát jako pochutinu, protože furt se vracíme k tomu, že ani umělý sladidlo, ani džusy v krabici nám ten pitný režim nezajistí. My prostě potřebujeme pít vodu. To je ta základní rehydratační složka.
0: Já si myslím, že v tomhle nám hodně pomůže cenová politika, protože vy mě znáte, pro mě 2 litry kolového nápoje za den, žádný problém. A teď už tomu tak není. Vy jste se divila, chválila jste mě tady, když jste přišla, protože když jsme přišli do obchodu a tam bylo 1 3/4 litru nápoje za 49 korun, tak si říkám, no nejsem Rothschild samozřejmě, takže jsem se vrátil pokorně k tomu ředění a k vodám a tak dále. A říkáme, kamarád tomu říkal, že to je jako mlsání, když si koupí tenhle kolový nápoj, čemuž docela rozumím.
1: Pravda, to je pravda. A my bychom ten kolový nápoj, anebo jakýkoliv jiný soft drinky, měli mít opravdu jako mlsání.
0: Děkuji, že jste přišla. Já myslím, že to není naposled. Vyživovám poradkyně paní Irena Šedivá.
1: Moc krát děkuji. A těším se na příště.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička, která je dávno už plnoletá a vznikla totiž v roce 1978. Promises a Eric Clapton ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dnešní babské rady vás přesvědčí, že i v našich končinách stojí za to pěstovat opunci. Není to totiž zdaleka jen ozdobný kaktus. Dají se z něj dělat i saláty nebo čaje.
1: Babské rady.
2: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazuvzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Prý všechno zvládne jednou větou nebo také rozvinutým souvětím. Jednou větou nám teď sdělil Lešek Semelka svůj hudební zastavení na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. V paměti několika generací zůstane zapsán jako Trautenberg z krkonošských pohádek, herec Ilja Prachař, který nás opustil před 21 lety. Ve filmu zazářil například ve snímcích Král Šumavy, Spalovač mrtvol, Všichni dobří rodáci nebo Světáci. Na televizních obrazovkách se objeví i v právě reprízovaném seriálu Chalupáři v epizodě Náhradník jako Toník Balabán, který se uchází o Dášu Fuchsovou v podání Jiřiny Bohdalové. Při následující scéně z oblíbeného seriálu zaručeně dostanete chuť na švestkové knedlíky.
1: No ne!
2: Tady je máslíčko ještě.
1: Ty jsou krásy, paní Fuchsová.
2: Takhle?
1: Tak švestkový knedlíky, to je kouzlo domova. Tak, s dovolením já si dám ještě cukříček.
2: Prosím, cokoliv. Tak. No co, tak toto já ráda vařím,
1: to
2: víte?
1: To je vidět, paní
2: Fuchsová. Hlavně, když mám pro koho.
1: Tak dobrou chuť.
2: No, sama pro sebe to mě ani tak nebaví. To si radši namažu chleba se sádlem.
1: Ty jsou.
2: Yeah.
1: Jako od maminky. Aby si dovolení na trošičku máslíčka. Tak, aby se nám to hezky barevně propojilo.
2: No nejsem špatný.
1: Jednou, to jsme byli na montáži v Egyptě.
2: V Egyptě?
1: V Egyptě, no. Já byl v Egyptě, na Kubě, v Indii, tak různě. A to jsme se ráno vám takhle vzpomínali na domov. A nějakej Viktor Nápravník, nejím to chamtivě, nezlobte se.
2: Nějakej já jsem ráda, že vám chutná.
1: Viktor Nápravník, to byla taková veselá kopa, tyže on se takhle zasněl a povídá, kluci, já mám tak strašnou chuť na švestkový knedlík, až bych brečel, skoro mu tekly slzy. No to víte, v Egyptě švestky, ne? Dovolím ještě trošku cukříčku.
2: Prosím, cokoliv,
1: no ale Kulkery, děkuji. Kulkery pomáhal v kuchyni, najednou přinesl koš s mangem.
2: Mango?
1: To je takový to jejich ovoce, víte, vypadá to jako takový malej šišatej melounek.
2: Malej a šišatej.
1: To je možná jako hruštička, ale sladkej, lahodnej. Kuchař se tak na to mango kouká a potom povídá, víte co, kluci, já do těch knedlíků místo těch švestek dám to mango. Co se může stát?
2: A jak to dopadlo?
1: Hrozně, paní Fuchsová.
2: Hrozně.
1: No ne, ty knedlíky byly dobrý, ale voněli jako dámský kadeřnictví. Dovolením ještě trošičku máslička. Nezlobíte se na mě.
2: Jen papejte, papejte.
1: Já se tu chovám jako doma.
2: No dyť.
1: A cítím se jako doma, paní Fuchsová.
2: No to jsem ráda.
1: A těch knedlíků mám nejraději to mňumláníčko, podívejte se. To se to másičko propojí s tím tvaruškem, no, takhle se rozpracuje, rozmňamňa,
2: šoupne
1: se hezky na vidličku a do kuřinky. To je dobrý.

Titulní melodie ze seriálu Chalupáři nás na frekvencích Českého rozhlasu Liberec dovedla až k 11. hodině a 57. minutě. Po 12. hodině se už tradičně těšte na písničky na přání a také příliv čerstvých zpráv. No a ty dnešní písničky na přání budou okořeněny hostem Karlem Šúchou z kapely Lavra a její tygři. Tak si to užijte, 60 minut tady společně s Filipem Majzlem budou pro vás. No a já se na vás zase těším zítra v 9 hodin. Hezký den vám všem přeje Aleš Mastník.

0: 12 hodin. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Hasiči zjišťují okolnosti nedělního požáru domu v centru Liberce. Přístavba libereckého gymnázia FX Šaldy bude hotová až na podzim. Kvůli závadě se na pražské letiště vracel Boeing společnosti Smartwings. Odpoledne bude polojasno, později oblačno, místy s přeháňkami a teplotami až 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Hasiči celou noc hlídkovali v centru Liberce po požáru bytového domu na Nerudově náměstí. Jeho střecha začala hořet v neděli v podvečer. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Ještě před jejich příjezdem se z domu samo evakuovalo 15 lidí. Nikomu se nic nestalo, při zásahu se ale zranilo několik hasičů, říká mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
2: Ve čtyřech případech se jednalo o přehřátí organismu. Vyšetřovatelé příčinu vzniku požáru vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
1: Obyvatelé domu se po uhašení požáru do svých bytů vrátit nemohli. Podle Knížkové si všichni sami našli náhradní ubytování. Nový pavilon gymnázia FX Šaldy v Liberci nebude na začátku školního roku hotový. Dokončení stavby za 211 milionů korun očekává vedení libereckého kraje během podzimu. Díky ní otevře gymnázium ještě jednu třídu navíc. V novém pavilonu budou kmenové i odborné učebny. Liberecký kraj chce letos podpořit inovační projekty necelými 8 miliony korun. Původně plánoval mezi firmy, podnikatele a inovátory rozdělit 4 miliony 200 tisíc. Dostal ale rekordních 47 žádostí, o 19 víc než loni. Částku se proto rozhodl navýšit. Příspěvek by mělo dostat 40 projektů. Jak uvedl náměstek hejtmana Edvard Kožušník z ODS, vybrala je Rada pro vývoj, výzkum a inovace. Záměr ještě musí projednat zastupitelé. V noci se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. Dvě letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Duvková Českému rozhlasu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
3: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
1: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo.
0: Počasí.
1: Odpoledne a večer bude přechodně oblačno, ojediněle se objeví přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupně, na horách to bude 27 až 30 stupňů Celsia. Váne slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci se v Široké ulici střetlo nákladní auto s osobním. Policie nehodu na místě vyšetřuje, projíždějte tudy opatrně. A v Oldřichově v Hájích na Liberecku strhlo nákladní auto elektrické vedení. Provoz je tam kvůli tomu sveden do jednoho jízdního pruhu a jezdí se kyvadlově. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 12. krásné pondělní poledne s Českým rozhlasem Liberec a my do toho nového pracovního týdne, tak říkají, skočíme rovnýma nohama. Nejenom, že nás čekají písničky na přání, ale vůbec ta následující hodina bude taková pestrobarevná. Zkuste si představit černé kalhoty, bílé košile, černé kravaty, černé sluneční brýle a sem tam i černé klobouky. Ano, to je skupina, slavná skupina Laura a její tygři, kterou v 85. založil Karel Šúcha a tahle skupina se stala jednou z nejslavnějších československých rockových kapel té doby. No a Karel Šúcha společně se mnou bude uvádět následující písničky na přání a u toho si samozřejmě budeme povídat nejenom o muzice, takže se po všech stránkách máte v následujících 60 minutách na co těšit. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a dá se říct v tuto chvíli, že jedna legenda naší hudební scény střídá druhou, protože, jak už jsem před malou chvílí sliboval, se mnou celou tuto hodinu stráví ve studiu zakladatel, dá se říci také frontman, i když možná ne v tom slova smyslu, jak si představujete, ale prostě kapelník a také basák a vokalista kapely Laura a její tygři Karel Šucha. Dobré poledne.
1: Dobré poledne, děkuji za přivítání, ale musím se ohradit, protože srovnávat tě s Václavem Neckářem je trochu nefér vůči němu. To je jiná legenda než já.
0: No ale co si budeme povídat od 85., kdy se pohybujete na hudební scéně, i když je pravda, že ten oficiální začátek byl až v 86., tak jste pozbírali spoustu úspěchů, nazbírali jste spoustu fanoušků. Konec konců vaše první album Žár trvá, toho se prodalo 100 000 kusů, to není jen tak.
1: Prodalo se to přes 100 000 kusů a nedolisovali, protože říkali, musí zbýt vinyl i na další kapely.
0: A na Václava Neckáře.
1: A třeba na Václava Neckáře. Jinak by se prodalo asi i víc.
0: My už jsme se o tom bavili před vysíláním, že jak jste dorazil do studia, tak na mě opravdu padla taková nostalgie, protože vy jste z Mostu, já jsem původně z Mostu. Vy jste začínal... Ano, správně. Vy jste začínal v Neprakta klubu, já tam zažil svoji první dospěláckou zábavu. Vy jste žil v Ostravě, já jsem Ostravou jako malý chlapec projížděl cestou na školní exkurzi na Dukelský průsmyk. Spoustu toho máme společného. Nostalgicky vzpomínáte na začátky kapely?
1: No, protože letos právě slavíme 40 let, ano, tak tomu se člověk neubrání. Jednak musí vybrat písničky vhodný pro oslavu. Jednak se taky stalo, že pan Martin Reichl o nás píše knížku, uvidíme, jaká bude, to netuším, ale dělá rozhovory se 40 lidma a už má natočený přes 70 hodin materiálu, jsem zvedal, jak si s tím poradějí. Takže, ale tím pádem najednou se dostávám do kontaktu s lidmi, který jsem třeba neviděl 20 let dobrých, jo, a povídáme si o tom, tak ta nostalgie prostě nutně se probudí. Ale nejvíce ve mně probudila, že odbočím, když byl covid. Ano. Nesměli jsme hrát. Člověk nikam nemohl, tak jsem najednou začal listovat v těch archivech nebo v tom, co bylo. A jelikož člověk nevěděl, co bude, tak nemohl plánovat, tak jsem se najednou poprvé v životě ohlídl dozadu. Bylo to strašně zajímavý.
0: No, když tak mluvíme o té nostalgii, tak já si nemohu nevzpomenout, že jako mladí jsme si prospěvovali a nebo alespoň recitovali, dokud tady budu, nechci poznat nudu. Vy se asi nenudíte ve svém životě. Mimochodem, to je citát z jedné písničky Laury a jejich tygrů.
1: Ne, nenudím, a dokonce, když děti byly malí a občas říkali, tati, já se nudím, tak si říká, Šuchové se nikdy nenudí, tak o něčem přemýšlej.
0: Tak alespoň, když něco řeknete a zaspíváte, tak si zatím také stojíte.
1: Ano.
0: A já myslím, že z nostalgie bychom si tuhle písničku také mohli pustit. Co říkáte?
1: Rád.

0: Hudební znalci, fanšmekři a pamětníci určitě poznali tuhle písničku Laura a její tygři Dokud budu. 13 minut po 12. v Českém rozhlase Liberec v takových mimořádných písničkách na přání. Já ještě než se dostaneme k dalšímu bloku povídání s Karlem Šuchou, zakladatelem kapely Laura a její tygři, mám tady písemné přání od slečny Míši, že by chtěla zahrát Jahody mražený od Jirky Schillingera. A tahle písnička bude pro babičku Věru do Semil, jen tak pro zlepšení dne. Karle, zlepší vám Jirka Schillinger den?
1: No, to bych ani neočekával, já budu rád, když ho nebudu mít zkaženej.
0: Tak o to se budeme snažit samozřejmě. Tak. No a co vám takhle zlepší den po té hudební stránce? Co si rád poslechnete, abyste si zvedl náladu?
1: No, ono v poslední době připadá, že třeba Česká televize ty konce třikrát trefila mi do vkusu. Já obvykle nerad koukám na koncerty v televizi, jo? Není to prostě ono. Radši to mám naživo, ale byla Sheryl Crown, to se mi moc líbil ten koncert. Byl vzpomínka na Dylana, na jeho první album, taky bylo pěkný. A ten třetí, že to už si ani nespomnu, co to bylo, a taky to bylo pěkný.
0: No a je nějaký muzikant, o kterém s čistým svědomím můžete říct, ano, ten mě ovlivnil hudebně?
1: No není, protože těch vlivů, to jsou spíš inspirace, těch je po několik, jo. Možná největší takový zásah velký byl, když jsem jako poprvé jako mladý kluk uslyšel Zeppeliny a tu basolinku John Paul Jonesa, tak to mě jako učilo jako hráče spíš. Mm-hmm. Že to v tom jsem viděl vždycky takový ten vzor.
0: Takže zrovna baskytaru, protože baskytara to většinou bývá takový upozaděný hudební nástroj v tom ansámblu. Všichni koukají na bubeníky, všichni koukají na kytaristy, všichni koukají na zpěváky, a na toho baskytaristu se málo kdy někdo podívá.
1: Pavel McCartney jako ukázal, že to jde jinak, ale jde o to. Na mě nemusí někdo koukat. Já když zahraju falešně, tak se všichni koukají na ty, co hrajou nade mnou. Jo? Ne na mě, protože jak to jde od spoda, tak já když dám půl ton vedle, tak všichni koukají na saxofonistu, nebude tak falešný, nikdy ne na mě.
0: Takže vy jste se tak trochu schoval za tu baskytaru. No ale schoval jste se natolik úspěšně, že už máte vlastně na svém kontě spoustu alb. O nich si určitě budeme povídat za chvíli, včetně z Brusu nového, a z toho máme připravenou i ochutnávku, ale teď už zahrajeme písničku na přání, o kterou si napsala slečna Míša. Jiří Schillinger, Jahody mražený.

0: Jiří Šalingr a jeho letní osvěžení Jahody mražený v Českém rozhlase Liberec v písničkách na přání samozřejmě, protože i navzdory tomu, že tady máme vzácného hosta, který s námi tráví celou hodinu, stále plníme vaše hudební přání. Tady ještě doplním, že můžete klidně volat na číslo 22 155 37 22 a to i pro případ, že byste se Karla Šuchy z kapely Laura a její tygři chtěli na něco zeptat, anebo nám můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Karel nemusí posílat e-mail, Karel nemusí volat, protože je s námi ve studiu. A ještě před touto písničkou se zmínil, že má rád mimo jiné Paula Simona a jeho písničku Graceland. Proč?
1: No, protože to je deska z 90. let a přišel Paul Simon úplně novým zvukem, jo, a nádherným teda basistou, když se bavím o těch basistech, s krásným zpíváním, s pěknýma textama, prostě desku, která mě učarovala. Mám takovou pěknou historku k tomu, ne přímo k Paulu Simonovi, ale v 88. nebo 88. rok to byl asi, jsem na Rockfest přijel, nebo do Československa tehdejšího přijela ghanská skupina Dade Krama. Oni to byli černoši, černý jako puk, ale byli to vlastně studenti z Londýna, jo, takže nebyli to žádní farmáři černý. A oni hráli takovou jejich, jakoby jejich umělou lidovou hudbu. Sami tamtami a napadlo některý promotery, že by hráli s náma, protože když napíšu Dade Kramek Hana, tak nikdo nepřijde, napíšu Laura i Tygři, tenkrát bude plný sala, černoši pojedou s náma. Takže mě seznámili, já nazdár, a tak jim říkám na základě do Gracelandu, říkám, hele kluci, já na konci byste si mohli zahrát spolu. A oni, no v žádném případě. Já říkám, proč? My se nenecháme vykořisťovat v odbílejch jako ty blbci z Africké republiky od Simona. Hned na prvním koncertě se přidali a fungovalo to výborně.
0: Takže se nakonec nechali vykořistit.
1: Jestli spíš nevykořistovali nás teda.
0: Tak to já už nedokážu posoudit.
1: Já taky ne, je to jedno.
0: Ale mimochodem, když se bavíme vlastně i o těch zahraničních interpretech, já nemohu nezmínit, že byste toho také s kapelou hodně procestoval. A já jsem se dočetl, že prý jste dokonce byli v Severní Koreji.
1: Jo, byli. To bylo strašný. To je prostě do dneška, zrovna nedávno se někdo na to ptal, jsme měli čas, tak jsme se o tom bavili. A to, když vyprávím, tak ty lidi mi nechtějí věřit, ale nevymýšlím si.
0: Ale to už je dávno, to bylo tuším někdy v 80. letech.
1: 88. tam byl Světový festival mládeže. A protože tady začala perestrojka, takže my přesto, že v 86. jsme let zde nesměli hrát a v 87. tak ještě bylo plno míst, kam jsme nesměli stoupit. V Československu, tak najednou přišel Gorbačev a některý progresivní funkcionáři začali vytáhat všechno. A tenkrát byl v Jižní Koreji, myslím, byla olympiáda a v té severní teda udělali se světový se s mládeže. A byl tam obrovský zástup umělců z Pražského kulturního střediska. Lucka Bílá, my ze Slovenska Patejdl s kapelou, Michal David s kapelou, Mim Trio, no, Upír Krejčí, že jo. Spousta prostě lidů a co jsme tam zažili, to je na celý život jako varování. Bacha na ty rudy.
0: No, já vám mohu slíbit, nebo a nechci vypadat, že jsem drzý, ale že na festival mládeže už se asi nepodíváte.
1: No, to ne, jasně. I kdyby byl, že jo, tak asi bych tam nepatřil věkem, chápu.
0: No, ale vybral jste si písničku a já vám ji samozřejmě rád zahraju, když už tady máme ty písničky na přání Paul Simon a Graceland. Děkuji.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Don't Give Up a Peter Gabriel. Fanoušci určitě znají a Fajnšmekři, toho hudebníka i z kapely Genesis. Ten nám dospíval 1:30 a se mnou ve studiu stále sedí zakladatel kapely Laura a její tygři Karel Šúcha. My bychom se vlastně teď mohli trochu věnovat také tomu, proč jste v Libereckém kraji. Vy tady vlastně za pár dní budete mít koncert, že?
1: Ano, v pátek hrajeme festival Eurion, to je ve Smržovce. Hrajeme tam my 21:45, myslím. Teď jsem to zase už zapomněl.
0: 20:45 napovídala vaše manželka.
1: 20:45, ano. Takže 20:45 hrajeme tam celou hodinu a v sobotu potom hrajeme na festivalu Krásné ztráty. Michal Prokop má 80, tak to se tam bude slavit. A ještě v Horním Maršově potom večer v noci. Mm-hmm. No, takže tyhle ty koncerty, co děláme takhle přes leto, lidi se mě často ptají, co tam hrajeme, tak hrajeme většinou takový best of, jo, naše. Protože takový koncertní best of, to je rozdíl. Protože můžete mít docela pěkný pomalý písničky na koncertě, moc aspoň my neprodáme. Lidi od nás je takový ty energický a nadupaný písničky. Takže hrajeme vlastně takový průřez všema albama. Je to podobně jako všechny dlouhověký kapely, když přihrává Rolling Stones, tak hrajou něco z poslední desky, něco málo, ale hodně ze začátku nebo z těch dalších úspěšných období, tak také my to máme podobně. No. Minule jsem si udělal takovou statistiku, že se mě doptal, kolik hrajeme starých písniček, protože přijde plno nostalgiku a ty chtějí ty starý. A zase někteří lidi jsou zvědaví, jestli hrajeme i něco nového. Tak jsem si to udělal, ale to je docela vyrovnaný. Jo. Mm-hmm.
0: No tak zase na druhou stranu, co si budeme povídat, když přijdou Rolling Stones a nezahráli by na koncertě Satisfaction, tak jako kdyby nepřijeli.
1: Tak jasně, tak jako by lidi chtěli vstupný zpátky snad.
0: To je pravda. A máte nějakou takovou písničku, u které můžete říct, jako kdybychom tam nehráli, kdybychom ji nezahráli?
1: Asi tři bych řekl, že takový musí být na setlistu a to je nemůžu být spokojený, nebudeme a bezcenný slova. Mm-hmm.
0: No, třeba si ještě jednu z těch písniček zahrajeme, ale protože jsou písničky na přání, tak já se tady opět podívám do e-mailu. Tady nám napsal pan Petr, že by chtěl zahrát Adresa já, Adresa ty od Mariky Gombitové. Může být?
1: No samozřejmě.
0: Pan Petr
1: si přeje. Rád holky, někdo v dolky.
0: Pan Petr si přeje, pan Karel schválil, tak Marika Gombitová.

0: Marika Gombitová, adresa já, adresa ty, 8 minut po půl jedné. Na adresu Českého rozhlasu Liberec dnes dorazil kapelník skupiny Laura a její tygři Karel Šucha, který se mnou stále sedí ve studiu. My jsme zmiňovali, že vlastně teď v pátek budete mít koncert ve Smržovce, připomínám ve 8:45, ale celý program začíná už v 18 hodin. Pak budete 17. září v České Lípě, je to tak?
1: Vodní hrad Lipa, nebo jak se jmenuje.
0: Přesně tak, já jsem hrad Lipí, ano.
1: Na to koukal na internetu maličko, tak jsem zvedal, jak to tam bude vypadat. Tak přijďte se podívat, do toho máte blízko.
0: No a pak jsem zaznamenal, že budete mít takovou sérii koncertů, která se jmenuje Inventura, a to vlastně mě vrátilo do historie kapely Laura a její tygři, protože tou kapelou prošla strašná spousta výborných hudebníků, už jsme možná zmiňovali Ilonu Čákovou, Martina Poštu,
1: Lenku Novou.
0: Lenka Nová, Dan Nekonečný.
1: Dan Nekonečný u nás začínal, ano.
0: A spousta dalších, ono to vypadá, že máte čuch na výborné hudebníky.
1: No, asi jo, protože jinak by to nebyl být takový celkem můj zástup, jo. A to ještě pozor, to je takových plno výborných, který se neproslaví. Z různých důvodů. Holky se vdají třeba. No, stane se, že se holka vdá, má dítě a...
0: Občas se to stává, ano. No,
1: já někdy říkám, kdybych býval, věděl, že jsem tu kapelu zakládal, jak to v tom životě chodí, tak bych nikdy nedal ženský jméno do názvu. To vás předurčuje, že musíte mít ženu. A navíc ještě řeknete, že má být krásná. A něco by měla umět, tak už chápete, jak je to vzácný zboží.
0: Ale vám se je podařilo vyhledat a navíc, když jsem před malou chvílí zmínil tu koncertní šňůru Inventura, tak vy tam vlastně některé z těch žen a vlastně vůbec z toho bývalého osazenstva Laury budete mít. Myslím, že tam budete mít Ilonu Čákovou, zrovna Martina Poštu a tak dále.
1: Budeme tam mít, když začneme o těch žen, tak Ilonu Čákovou to není třeba příliš představovat. Potom Lenku Novou, která má zase svou šanzonovou kariéru, kdo to zná, kdo to má rád, tak ví, o čem je řeč. Samozřejmě Martin Pošta je Bohumil Vytásek. Tady Zertyně u Bíliny, to taky výborný zpěvák. Dan Nekonečný samozřejmě ne, ten už tady mezi náma není. No ale na některých koncertech budeme mít ještě speciální překvapení, které ani neinzerujeme, protože budou to fakt překvapení. A většinou se teda jedná o ty lidi, co s námi hráli a zpívali.
0: No ale rozhodně se máme na co těšit, tuším v říjnu a v listopadu.
1: Ano, určitě, koukněte se na naše stránky www.laurane.cz, těch koncertů neděláme hodně, z různých víceméně praktických důvodů, jo. To je prostě velký ansábl, hodně starostí, ale myslím, že to bude mít švih, že já jsem vybral z té plejády těch všech lidí, co u nás byli, hlavně ty, co pokračují ve své vlastní kariéře a to jsou vlastně furt in, jako bych řekl, jako rozcvičený, rozejbaný, že v tom stále pracujou a na všechny se těším, protože každý tam udělal svůj kus práce, někdo se dostal víc do podvědomí, třeba Ilona Čáková, ta si udělala vlastní kariéru, to je slavná hlavně kvůli sobě. Takže ta naopak svítí na nás zpětně, odlesk své slávy vrhá na nás. Ale třeba Lenka nebo Bohouš, taky vynikající interpreti, který skutečně zpívají ze srdce a je jim to věřit, nebo Martin Pošta, že jo, to je skvělý, dneska jste mohli slyšet v tom dokudbudu, tak to neuvidíte s náma často. Vlastně tahle Inventura, protože máme 40 let, tak je to Inventura skutečná, jako přijďte se podívat na to asi nejlepší, co jsme měli.
0: No rozhodně se máme dál na co těšit i v Českém rozhlase Liberec, protože Karel Šucha ještě neodchází a za malou chvíli budeme pokračovat, ale my se na chvíli vrátíme ještě k písničkám na přání, protože to je samozřejmě gro této hodiny. Napsala nám paní Zuzka a vybrala si Michala Tučného, Lojzu a Lízu.
2: Lojzo? Hej! Lojzo!
3: Ano, Lízinko?
2: Dojdeš pro vodu?
3: Už běžím.

0: úszek és szukin rá.
1: Krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jan Nedvěta Kohout a teď nás čeká takový zoologický skok od Kohouta k tygrovi, respektive klauře a jejím tygrům. Se mnou sedí ve studiu stále zakladatel této legendární skupiny Karel Šucha, se kterým jsme probrali už kde co, ale vlastně jsme se ještě nepobavili o novinkách. A vy velkou novinku vlastně už od loňského, řekněme, podzimu máte.
1: No, ano, je to tak. No, natočili jsme album Most, ale je to takový složitější, protože máme maličko času, tak to vysvětlím. A představte si, nevím, jo, někdo z vás možná kouká na ikony Kamila Střihavky. Jsme v minulém roce, Kamil u mě, bavíme se, já mu přestřu svý plány a hned, jak jsem to vyslovoval, tak jsem věděl, že bude nějaký zádrhel, protože nikdy nic nevyšlo podle plánu, aspoň mě. Takže původní plán byl, že natočíme věci k té inventuře, ještě některé písničky nebo tak, představíme inventuru a pak pojedeme dál s mým programem. Ale otěhotněla zpěvačka. A teď tohle to veškerý padá. Ale už jsme měli zablokovaný třeba sál a to, že budeme něco dělat, tak mi syn říká, tati, tak natočte ty nové písničky, co máš. A říkal, ne, ty jsme měli dělat až po té inventuře, jakože udáme inventuru, to dává rozum a tady máme něco nového. No ale život to chtěl, že jsme museli dělat nové písničky dřív než inventuru. Jo? Aby jsme, když už jsme měli nahlášený ten křest a tohleto. Ale do toho ještě přišlo, jak ten život chodí, že nás objednali si GZ, gramofonové závody v Loděnicích, GZ Media, aby jsme dali na jejich slavnosti k výročí, a že nám za to byly jsou LPčka, vinyl, long play. Takže já jsem říkal, tak já tu desku nepustím ven, až na vinylu. Protože mi přišlo strašně, že by bylo špatný, aby to rok už někde bruzelo po internetu a lidi to poslouchali a pak jsem vyšel s tím vinylem. Možná jsem zastaralý nebo hloupej, nebo já nevím, to je jedno, ale řekl jsem si všechno až s tím vinylem. A ten vinyl se bude vyrábět teďkon, jo. Takže nám k té inventuře vyjde nový album Most.
0: To je krásné. No, ale my jsme vlastně tenhle rozhovor začali nostalgicky.
1: Ano.
0: A to album vlastně taky vzniklo z takové nostalgie.
1: Vzniklo z velké nostalgie, protože to je, už jste říkal, my jsme oba z Mostu. A já do toho Mostu, já už tam nikoho nemám. Jeho rodiče zemřeli, brácha žije v Americe, všichni příbuzní se přestěhovali někam, nikdo tam prostě není, ale jsou tam ty hroby. Takže já s rodinou a s dětma, s manželkou jezdím vždycky na dušičky, tam zapalit svíčky, chvilku postát. No a předloni bylo strašně hezký podzim, takový teplej. A měli jsme čas, tak jsme se jeli podívat na jezero Most. A teď, jak jsme byli u toho jezera, já na to koukám a v té nostalgické náladě těch dušiček najednou, když jsem se kouknul dozadu za sebe na Hrad Hněvín a na chemické závody Hrad Hněvín, chemické závody město Most, tak jsem si jako úplně nakreslil mapu toho města, jak bylo to stadion, který já pamatuju. A začal jsem dětem říkat, hele, jak jsou Labutě, tam bylo divadlo, tam jsem chodil do divadla, tam jsem viděl třeba Drdu. Tamhle, hned vedle kousíček, byly lázně a tam byl kulturní dům Horníku a energetiku, kam jsme chodili tancovat. A všechno takhle jsem jim, jako říkal, oni poslouchali, protože to, jim to přišlo zajímavý, ale na mě padla strašně nostalgická nálada. Jo, strašně mě to chytlo za srdce vlastně a ta voda to nějak zesiluje, nevím, jak je to možné, ale ta voda zesiluje ty pocity, aspoň u mě někdo to tak má. A já jsem si uvědomil, že vlastně tohle všechno už je pryč, že je to vyhrabaný pryč a udělal jsem o tom celý album.
0: A my
1: teď si posledneme závěrečnou písničku toho alba.
0: Tak, dopřejeme si trochu té nostalgie. Já vám samozřejmě děkuju za to, že jste dorazil k nám do Liberce, do studia Českého rozhlasu. Přeju vám samozřejmě mnoho úspěchů. Přeju vám, aby se vám podařil i ten páteční koncert ve Smržovce. Připomínám, začíná ve 8:45. Určitě doražte, protože vás čeká, řekl bych, taková pestrobarevná zábava. No a ať se vám daří, krásné léto. Děkuju. A doufám, že se zase někdy potkáme.
1: Hezký léto všem, kdo můžete, přijďte se podívat do nebe, bavte se, jak umíte.
0: Říká Karel Šucha z Laury a jejich tygrů.

Už se nám tady pomalu blíží 13. hodina, ale máme tady ještě jedno narozeninové hudební přání, které k nám dorazilo. Prosím o zahrání písničky Jsem šťastná, že tě mám, bracho. A od Jany Chládkové pro moji kamarádku Janu Vaňkovou, která slaví v těchto dnech narozeniny. Milá Janičko, k tvým narozeninám ti přeju všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena z Prahy. Krásnou oslavu přeje i Český rozhlas Liberec a já navrch přeju krásné odpoledne za malou chvíli se zprávami s Miroslavem Holubcem a pak s Oskarem Hesem a jeho osobnostmi. Mějte se báječně a po 14. hodině opět naslyšenou.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Opravy mostů na průtahu Libercem budou i příští 2 roky. Německo povoluje jízdu kamionů v neděli a o svátcích. Odpoledne bude polojasno, později oblačno, místy s přeháňkami a teplotami až 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. V den svých narozenin dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral, autor románů Profesionální žena, Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá verliba. Později psal i sci-fi romány. Na jeho knihy se stávaly fronty, jeho styl byl nezaměnitelný, pro čtenáře atraktivní. Tématy se ve svých knihách často dotýkal vztahu a erotiky, navíc jako jeden z mála i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu. Až do roku 1967 pracoval v různých chemičkách, především na Ústecku a Liberecku, proto i děj svých knih často zasazoval na sever Čech. Vladimír Páral zemřel ve věku 94 let. Práce na opravách průtahu Liberce budou pokračovat i následující 2 roky. Letos na podzim dokončí ředitelství silnic a dálnic úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd do Doubí a také opravu mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu nekončí.
4: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolovej most, který teda musí kompletně dolů.
2: Fírichův dům v Chrastavě na Liberecku bude mít střechu ze šindelů. Radnice musela změnit projekt, který původně počítal s doškovou střechou. Více než 200 let starý dům, rodný dům malíře Josefa Fíricha, opravuje od loňska. Náklady odhadovala na 5 milionů korun. Kvůli změně střechy ale vzrostou, říká starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Přecházíme tam na šindelovou střechu z důvodu, že jednak se vyžaduje změna projektu a jednak se nám zdá ta šindlová střecha vhodnější. Bude to teda znamenat vyšší náklady a 300 000 korun.
2: Německo chce kvůli nízkým hladinám řek přesunout část nákladní dopravy na silnice. 4 spolkové země včera dovolily kamionům jezdit i o nedělích a svátcích. Extrémní sucho může zpomalit německou ekonomiku o několik desetin procenta. Nejsledovanější německou řekou je Rýn, po kterém se měsíčně přepraví asi 12 milionů tun nákladu. Hladina na něm ale v posledních dnech dosahuje historického minima.
3: Počasí.
2: Dnes odpoledne bude polojasno, večer přechodně oblačno, místy se mohou objevit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 30 až 33 stupňů, na horách to bude 24 až 27 stupňů Celsia. Vane slabý, proměnlivý, během dne postupně mírný severozápadní vítr a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci se v dolním centru v ulici 1. máje za mostem přes Lužickou Nisu střetla 2 osobní auta. Policie na místě nehodu vyšetřuje, projíždějte tudy obzvlášť opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by věděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů.

0: tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
0: Já si to
1: neděje.
0: Nepamatuju.
1: Jasně. A kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
0: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
0: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalených ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekáš.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž jiný.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní slárek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva a hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sláci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročné, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takovej důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takovej tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen. Musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program, taky to si posluchači můžou najít www.jaksevaripivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam u kořene jazyka. A on, kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, že, nebo byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla. I když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Tento týden nás opět čekají nadprůměrné teploty. V liberecké nemocnici je omezení kvůli stavbě urgentního centra. V noci i zítra bude polojasno, později jasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a bílá velryba řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlištního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného, který podle Páralova románu Milenci a vrazy natočil v roce 2004 stejnou jmenný film.
2: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
0: V Česku bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty můžou vystoupat na 31 až 36 stupňů. Večer přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Zítra a ve středu tak teploměr ukáže zhruba 23 až 30 stupňů. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. O víkendu může být až 36 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Výstavba nového centra urgentní medicíny v liberecké nemocnici ode dneška výrazně omezí pohyb v jejím areálu. Důvodem jsou další stavební práce. Dělníci budou připravovat piloty pro několika set tunovou konstrukci, která propojí nový pavilon se zbytkem nemocnice. Omezení potrvá několik týdnů a dotkne se pěších i řidičů, pokračuje mluvčí nemocnice Václav Řičář.
3: Bude omezen průchod od hlavního vchodu k velké části areálu, to znamená, že návštěvníci a pacienti budou muset tuto část obejít po Husově ulici a vstoupit do areálu alternativním vchodem.
0: Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení státní kulturní politiky na další 4 roky. Dopis poslali na úřad vlády. Ministerstvo kultury žádné změny ve svém dokumentu neplánuje. Šéf rezortu Otto Klempír za Motoristy nový plán minulý týden hájil s tím, že dokument důsledně vychází z programového prohlášení současné vlády. Jeho cílem je posilovat kulturní život, rozvíjet ekonomický potenciál kultury a zvyšovat kvalitu života obyvatel Česka. Pracovníkům v kultuře například vadí, že z dokumentu zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude zpočátku ještě místy polojasno, po zbytek dne bude převážně jasno. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/16 mezi obcemi Horka u Staré Paky a Čistá u Horek dnes opravují vodorovné dopravní značení. Očekávejte tam mírné zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Vy jste si toho určitě všimli, že na silnicích je to hlavně v létě a nejenom v našem regionu, ale po celé republice jako taková úniková hra a ve chvíli, kdy najdete cestu ven, přijde nějaká další uzavírka a u vás začíná hledání na novo. No a v Jablonci nad ní jsou začínají další opravy v Pražské ulici a omezení tam potrvají až do podzimu. Další podrobnosti dodá už za malou chvíli kolegyně Anna Podhorná. S regionálním stopařem se vydáme do Krkonoš, konkrétně do Harachova, protože tam si můžete prohlédnout igráčka Krakonoše a zámecké léto nás samozřejmě zavede na další štaci, tentokrát to bude zámek Kratochvíle. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Marika Gombitová, nestárnoucí koloseum, 14 minut po 14. hodině v Českém rozhlase Liberec. My se teď podíváme do Jablonce. V Jablonci nad Nisou pokračuje rekonstrukce Pražské ulice zahájením třetí etapy ze 4 plánovaných. Dnes dělníci na měsíc uzavřeli další úsek. Od letošního května tam opravují kanalizaci, vodovod i plynovod. Jaká omezení uzavírka přinese a co si ohlídat za změny v dopravě, to nám popíše redaktorka Anna Podhorná, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jaký konkrétní úsek je ode dneška uzavřený a kdy budou, tedy kudy vedou objízdné trasy?
1: Uzavírka Pražské ulice se momentálně týká úseku mezi křižovatkami s ulicí V aleji a ulicí Revoluční. Neprůjezdnost této části ulice tak pro řidiče přináší dopravní omezení. Objízdná trasa pro osobní automobily vede následovně. Ve směru od Železného Brodu je vedena ulicemi Letní, Krkonošská, SNP a 5. května. V opačném směru na Železný Brod a Tanwald pak ulicemi Letní a Krkonošská. Pro nákladní dopravu povede objížďka ulicí 5. května a dále po komunikacích SNP, Krkonošská a Letní.
0: Ta úplná uzavírka samozřejmě ovlivní i městskou hromadnou dopravu, u kterých spojů si posluchači mají dát pozor na změny.
1: Městské hromadné dopravy se do uzavírka dotkne, a to konkrétně dvou spojů, linky 101 a linky 105. Autobusy nebudou jezdit na 3 zastávky, u Gymnázia, Pražská a Revoluční, kterými budou nahrazeny, vysvětluje ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
2: Budou zastávat na stanici pod pivovarem, která musí být asi o 50 metrů posunuta z důvodu umístění citelné signalizace, a pak budou pokračovat ulicí Dlouhou, kde bude náhradní zastávka, a dále budou se napojovat na své standardní trasy.
1: Pozor, pro cestující může být matoucí, že náhradní zastávce v ulici Dlouhá zůstává název Pražská. Poslední zasaženou zastávkou je Turnovská ve směru na Rychnov u Jablonce nad Nisou a tu nahradí zmíněná zastávka pod pivovarem.
0: Třetí etapa oprav v Pražské ulici v Jablonci skončí 11. září. Jak bude rekonstrukce dál pokračovat?
1: Uzavírka se hned následující den, tedy 12. září, posune podle vydaných rozhodnutí do finálního 4. úseku. Od křižovatky ulic Pražská Revoluční po křižovatku Pražská Dlouhá. Tato etapa bude trvat do 30. října. Až skončí všechny stavební práce na inženýrských sítích, krajská správa silnic zajistí nový povrch vozovky. Silnice je totiž ve vlastnictví Libereckého kraje. To ale nastane až v roce 2027. Do té doby budou zrekonstruované úseky pokryty provizorními povrchy.
0: Říká redaktorka Českého rozhlasu Liberec Anna Podhorná. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, v Českém rozhlase Liberec míříme za naším regionálním stopařem. Narodil se v roce 1976 jako zedník a dnes má i podobu Krakonoše. Tedy ne náš regionální stopař, ale i Gráček, který baví už mnoho generací dětí a půl století jeho výroby přibližuje putovní výstava, která je do konce září k vidění v Harachově. A právě tam se vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z kulturního centra Kino Harachově. V jehož výstavním prostoru se nachází desítky různých igráčků a doplňků této figurky, se kterou máme mnozí spojené vzpomínky na dětství svoje či dětství svých dětí. A třeba i vnoučat, protože igráček se bytě s menšími přestávkami vyrábí dodnes. Původní nápad na postavičku měl německý tvůrce Hans Beck, se kterým se z modelářských soutěží znal český tvůrce Jiří Kalina, který spolu s Marií Pavličkovou Krejchovou měli zkušenosti s hračkami z družstva Igra. A dá se tak vlastně říci, že československý igráček je bratrem západního Playmobilu. Prvním igráčkem byl zedník. Navrhovaly se další desítky různých profesí, no a je to právě půl století. No já jsem bohužel ještě starší.
1: Když už zmiňuješ ty profese, jaké profese a jaké zajímavosti jsou na výstavě v Harachově k vidění?
2: Tak já bych řekl, že fenomén igráček tady představuje snad celé portfolio, které čítalo dohromady kolem 50 různých profesí. Já tady vidíme, jak ty základní, ty ještě bez nosů, jako třeba níže zmíněný zedník v několika různých provedeních s různým nářadím, ale také voják, policista, hasič, nádražák, ale samozřejmě i sestřička. Byli i takoví, řekněme, námořníci, byli i závodníci. No a pak jsou tady ty novější série igráček edice Rodina Strejda, Chlapeček, brácha, tatínek, dědeček a tak dále. Opravdu mnohé různé figurky i z moderních dob se rodily, třeba i Jan Žižka z Trocnova a Kalicha, nebo Tomáš Garrigue Masaryk. No ale co jinde nemají, jsou dvě speciální figurky. Igráček Krakonoš a igráček Hrabě Harach. Jsou to unikátní neprodejné figurky, které jsou dílem historika a modeláře Miroslava Svobody. A proč Krakonoš, tak to je asi jasné, to je postava nejvíce spojená s Krakonošemi. A proč Hrabě Harach? Podle Miroslava Svobody Jan Nepomuk Hrabě Harach patří k osobnostem, které významně ovlivnily minulost regionu a svým odkazem zasahují i do jeho současnosti. Právě Harach přivezl do Krkonoše první lyže, s nimiž se seznámil během pobytu v Norsku. Původně měly sloužit především lesním dělníkům k usnadnění pohybu v zasněžených horách, ale rychle získali oblibu a rozšířili se a vlastně podpořili i zdejší rozkvět tohoto regionu.
1: Krakonoš igráček je tedy neprodejný, ale něco na památku si z výstavy návštěvníci odvezou, že?
2: No za mě nejvíce ty zážitky a vzpomínky spojené s igráčky, protože to není jenom obyčejná výstava, kde se na figurky koukáte, ale je tady i poměrně velká herna, kde si můžete pohrát s igráčky. A je tady dokonce i igráčková autodráha a běží tady smyčka dokumentálních filmů, kde mimo jiné uvidíte i výrobu igráčka. No a jestli si chcete něco odvíst, tak je to speciální edice igráčka jako skokana na lyžích. Řekl bych, že to bude asi Pavel Ploc. Výstava Fenomén igráček potrvá v Harachově do 30. září a je přístupná v srpnu od pondělí do soboty vždy od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. Zářijové termíny budou teprve upřesněny.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Kvete růže, no, díky Heleně Vondráčkové, tady máme úplné rozárium v Českém rozhlase Liberec. Máme také 10 minut po půl třetí, dnes je pondělí 10. srpna a my jsme vstoupili už, dá se říci, do šťastného 7. týdne letošního zámeckého léta. Až do konce srpna vám představujeme vybraná šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. A kam se vydáme dnes, to nám poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhletím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažívá máme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zjdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pro trochu té pondělní odpolední pohody v Českém rozhlase Liberec Lighthouse Family High. Mimochodem dnes je 10. srpna a je to přesně 40 let, kdy se na automobilovém okruhu Hungaroring jela první velká cena Maďarska. Vůbec první závod Formule 1 v zemi východního bloku. No a tak se téma pro Terezu, tedy Petru Beránkovou a děti samo nabízí.
1: Znáte Formuli 1?
2: Jedem na motorce a závodíme spolu a oni dělají smety a padají. Že třeba tam sedějí dvě kluce, který jeden řídí a druhý má diář a píše a co má dělat, co jak rychle a jak má zpomalit.
3: To je taková formule. Když zavodí auto, tak na ní proti ní jede formule, tak třeba 3, 2, 1, start! Oni to odstartují a takhle jedou, kdo doletí do cíle, je první a vyhrává.
4: Je to závod a jezdí i auta. Můžou jezdit na jedničku i na stovku.
1: Kde se třeba jezdí Formule 1?
3: Třeba v Praze, v Brně nebo tady, třeba s koněma.
4: Třeba v Praze nebo ve vesnici nějaký nebo v zimě.
1: Kdo zná jezdce Formule 1?
4: Italista, Schumacher, Alonso.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Nezaměstnanost v Libereckém kraji je stále třetí nejvyšší v Česku. Po 5 letech znovu vyschl přítok do hejnického koupaliště. Soukromé firmy letos chtějí zvyšovat mzdy. V noci i zítra bude polojasno, později jasno, s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla během července na 5,6%, to je o 0,2% bodu víc než v červnu. Podle statistiky Úřadu práce je nejvíc nezaměstnaných na Českolipsku, a to téměř 6%.
4: Během července přibylo v registru 1986 nových lidí. Celkem je tak v regionu přes 17 000 nezaměstnaných. Po Ústeckém a Moravskoslezském kraji jde tak o třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku, a to už od začátku roku. Podle ředitelky Krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové teď ale do situace na trhu práce zasahují letní prázdniny a dovolené. Řada žen také odkládá nástup do práce až na začátek školního roku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Přírodní koupaliště v Hejnicích na Liberecku má vyschlý přítok. Situace nenastala letos poprvé, město má proto vybudovaný vrt, ten ale na obměnu vody nestačí. Voda je tak nadprůměrně teplá. Podle posledního měření hygieniků z 5. srpna je voda ke koupání vhodná, zhoršená je ale její průhlednost. Vedení Hejnice vzhledem k situaci rozhodlo snížit vstupné ze 40 na 10 korun. Starosta Jaroslav Demčák za Starosty pro Liberecký kraj si nemyslí, že by se mohl přítok do koupaliště v nejbližší době obnovit.
5: Jenom když by začalo jako velmi výrazně pršet, ale to zase zavře tu sezónu jako koupací. Že? A nejbližších 10 dnech, když jsem koukal na přepověď, tak tam není nic, co by to dokázalo obnovit.
2: Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy, to je asi o 5% víc než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování, třeba podle výkonu. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla 50 282 koruny. Meziročně vzrostla o více než 8%. Po odečtení inflace si zaměstnanci polepšili reálně o 6,4%. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem také končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní.
3: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku ještě místy polojasno, po zbytek dne bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů, na horách to bude 19 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 2/263 mezi Horní Policií a Žandovem na Českolipsku budou až do konce příštího týdne odstraňovat dřeviny podél komunikace. Technici vždy na dobu přibližně 10 minut zastaví dopravu. Počítejte s tím a jeďte tudy opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Možná trochu netradičně, ale i po 15. hodině vás během pondělí, to s datem 10. srpna od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Martin Kolín. Je to doba dopravních špiček, tak na silnice radši s předstihem popřejeme šťastnou cestu, ať už se chystáte kamkoliv a k tomu. Můžeme také nastínit, co nás ve vysílání do 16. hodiny čeká. Přeci jen během léta se neopravují jen silnice, ku příkladu Liberec v létě opravuje také několik škol. Tomu my se budeme ve vysílání věnovat už za okamžik. Během následující hodiny také zjistíme, co je nového, a to konkrétně v Lázních Liberda. A v závěru hodiny také odstartujeme první epizodou prázdninový seriál s názvem Rozhlasové stovky. Jen nastíním, v něm si budeme připomínat rozhlasové milníky a přitom zamíříme do roku 1926. Samozřejmě toho nabídneme během následující vysílací hodiny mnohem víc. Příjemný poslech přejeme a popřejeme hlavně pohodové odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.

0: 15. hodině jsme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se nabídli Petra Muka, s ním také, nebal bych se říct, ikonickou píseň, filmovou věc, a to Stín katedrál. 12 minut po 15. je to čas, který jsme vyhradili opravám, rekonstrukcím a také úpravám. Ostatně do konce letních prázdnin zbývají zhruba 3 týdny a města pomalu dokončují opravy na základních školách. Týká se to i Liberce, kde je celkem 25 základních škol. Někde se můžou žáci těšit třeba na nová okna, jinde budou i zcela nové třídy. Víc detailů k letním opravám škol zjišťovala také redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Liberecký magistrát využívá volného času na většině svých škol. Podle mluvčího Jana Krále se v budovách například maluje nebo se upravuje zeleň. Kromě toho pracují dělníci taky na stavebních pracech. Například na základní škole Husova opravují komíny. Na největší liberecké základní škole Dobijášova zase modernizují další část sociálních zařízení. Nové toalety pro učitele vznikají taky na základní škole Alojzina Výšina, kde kromě toho dělníci opravují taky nářadovnu u tělocvičny. Některé školy budou mít taky nové rozvody. Na základní škole Vrchlického dělníci mění elektroinstalaci a základní škola Broumovská zase bude mít nové rozvody tepla. S teplem souvisí taky práce na základní škole Sokolovské, kde se mění radiátory v pavilonu bazénu.
0: To ale nejsou zdaleka všechny školy, kde se pracuje, je to tak?

0: bude mít novou vzduchotechniku a taky opravenou střechu.
1: Už jsme také zmínili, že někde budou zcela nové učebny, tak které školy se to týká?
0: Jde o základní školu Švermova v Libereckém Františkově, kde by měla být do září hotová poslední etapa modernizace. V rámci ní vznikají v bývalém plaveckém bazénu nové třídy. Celkem vznikne 6 kmenových tříd pro 180 dětí. Za přestavbu pavilonu město zaplatí celkem 140 milionů korun.
1: Tak ještě nějakých 20 dní nám během prázdnin zbývá, tak hlavně, aby vše dobře dopadlo. Žáky a studenty rozhodně nechceme strašit s návratem do škol, byť i prázdniny už jsou přece jen ve své druhé polovině. Informace nám tedy po 15. hodině předala redaktorka Kateřina Kubíčková. My za ně děkujeme, přejeme hezký den, naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a

0: Richard Miller, 15:23 a k tomu tedy odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. V případě, že jste hladili dnešní dobré ráno, tak víte, že jsme si během vysílání připomněli jedny pěkné narozeniny a poté během dne nakonec tedy vyšla na povrch zpráva, že právě v den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Párel. Bylo mu 94 let. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Párelovo dílo je také naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párela si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ovšem ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé Vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Párel své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrázi obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec nám pokročilo 15 hodin 37 minut. Nejen příjemný poslech, přejeme také řidičům šťastnou cestu k odpolední kávě, dobrou chuť, no zkrátka podle toho, co zrovna teď děláte. Máme začátek týdne, na druhé straně pokračují nám také prázdniny a společně se i během pondělí budeme opět moci vydat na další, myslím si, krásnou lokalitu libereckého kraje. V tomto případě to bude do lázní Liberda. Na telefonu už mám tedy z turistického informačního střediska prázdně v lázních Liberda také paní Marii Barešovou, kterou tedy zdravím do vysílání. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: A hned tedy z úvodu budu mít otázku, právě kterou věřím, potěšíme turisty. Paní tedy Marie, jak to vypadá aktuálně s tou sezónou? Jak se vyvíjí?
1: Takže letošním roce jsme zaznamenali docela dost velkou návštěvnost. Můžeme říct, že máme hodně vlastně návštěvníků i rodiny s dětma a je to hodně uspokojivé teda. I turistické cíle, co chtějí lidi vědět s dětskama, máme ze stran i seniorů, jako ta návštěvnost je hodně veliká letos.
0: Tak počasí tomu nahrává a je to jedině dobře. Na druhé straně vy už jste v podstatě odpověděla, jako pro kterou věkovou kategorii to je. Zmínila jste seniory, zmínila jste rodiny s dětmi, takže si každý tady v lázních Liberda i v okolí najde to své. Vy jste zmiňovala také ty zajímavé typy na výlety, také zajímavé lokality. Ostatně, ono, když člověk je takřka v Jizerských horách, tak se to vybírá o něco snadněji. Tak můžete nějaké ty z těch destinací zmínit, vypíchnout pěkné místa, kam tedy zajít na výlet?
1: Tak tady přímo u nás v lázních Liberda jsou to krátké procházky, můžou se udělat vlastně krátké procházky lázeňským areálem, kde vlastně návštěvníci můžou ochutnat minerální vodu, můžou si vlastně s náma i popovídat, jako co by chtěli, jakoby s jakým zaměřením, jestli chtějí spíš jakoby delší turistický cíle, nebo jestli chtějí pouze po památkách, nebo výlety autem. Je možnost vlastně tady do sousedního Polska do Švěradova zdroje, takže tak nějak jako si tady najde každý ten svůj cíl a myslím si, že to, že i poradíme hodně.
0: Tak ta pestrost, ta je pěkná. Nebudu do toho skákat, jestli máte další typy, rozhodně pokračujte.
1: Tady u nás vlastně v lázních Liberda, tak máme vlastně, máme vyhlídky nad Liberdou. Jsou to vlastně dřevěné sochy, které vznikly v rámci liberckého sochání. Jsou to vlastně jednotlivé postavy spojené s místními pověstmi. Jsou to také dřevěné a vyřezávané lavičky u nich, přímo odkud vlastně návštěvníci neboli kdo se jde vlastně podívat na ty vyhlídky, tak se můžou podívat na krásná vyhlídková místa.
0: A jen tady závěrem, mluvili jsme tady o sezóně jako takové, mluvili jsme také o té pěší turistice. Já jsem ale našel právě na stránkách informačního střediska i srpen, co by do kulturních akcí a jejich skutečně mnoho, tak můžeme jenom tedy případně našim posluchačům poradit, kde tedy ty kulturní akce najít a případně třeba nějakou z nich opět zmínit jako takové to lákadlo, na co by se mohli tedy návštěvníci podívat.
1: Veškeré akce máme vlastně napsané a zveřejněné na webových stránkách Lázní Liberda, vlastně kde máme na webu obce, jsou i na Facebooku a nebo na úřední desce elektronické, která je přímo před obecním úřadem. Takže návštěvníci vlastně mají několik možností a nebo teda přímo zacházejí přímo k nám do informačního centra a po případě se i poptají.
0: Tak myslím, během tedy léta a nejen během léta, ostatně i v zimě, já osobně lázně Liberda mám velmi rád, ale teď tedy pokračují prázdniny, tak v případě, že naši posluchači budou chtít zamířit právě, jak jsem říkal, na okraji Jizerských hor, myslím si, že tady je rozhodně proč, jenom doplním, že nám přímo z turistického informačního střediska v lázních Liberda informace během odpoledního vysílání předala paní Marie Barešová. My za ně děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Krásné odpoledne, nashledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Penso con sueño para

0: My jsme v úvodu vysílací hodiny slíbili nový seriál a skutečně rozhlasové stovky, to je náš nový prázdninový pořad. Připomeneme vám v něm postupně pět rozhlasových milníků spojených s rokem 1926 a začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z radiožurnálu ozvala Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace, tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra La Comète. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry La Comète z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Cyrana z Bergeracu nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase musí jít do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

Václav Neckář v závěru pohodového odpoledne při pondělku 10. srpna v éteru Českého rozhlasu Liberec 15 hodin 55 minut a myslím si, to je ideální čas na to položit otázku, kdo vás bude bavit po 16. hodině. A můžeme nastínit, že půjde o imitátora, baviče, moderátora a také herce Petra Jablonského, který se na vás do humoriády těší, tak věřím, že vás i dnes na vlnách Českého rozhlasu Liberec pobavíme a společně se uslyšíme také po 17. hodině, a to ve Dni kraj. Loučí se prozatím Martin Kolín.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 16 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Jablonecká pražská ulice je ode dneška opět neprůjezdná. Tento týden nás opět čekají nadprůměrné teploty. Sportovci v Semilech budou mít zázemí v nové budově. V noci i zítra bude polojasno, později jasno, s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. V Jablonci nad Nisou dnes začalo další omezení v pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Ulice bude až do 11. září kompletně uzavřená mezi křižovatkami s ulicemi v Aleji a Revoluční. Pak se uzavírka přesune mezi křižovatky s ulicemi Revoluční a Dlouhá a potrvá až do konce října. Omezení se dotkne i autobusových linek 105 a 101, říká ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
4: Budu zastavit na stanici pod pivovarem, která musí být asi o 50 metrů posunuta z důvodu umístění citelné signalizace. A pak budou pokračovat ulicí Dlouhou, kde bude náhradní zastávka a dále budou se napojovat na své standardní trasy.
2: První etapa oprav v pražské ulici začala letos v květnu. Práce by měla krajská správa silnic v roce 2027 ukončit pokládkou nového povrchu. V Česku bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty můžou vystoupat na 31 až 36 stupňů. Večer přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Zítra a ve středu tak teploměr ukáže zhruba 23 až 30 stupňů. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. O víkendu může být až 36 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Semily staví u atletického stadionu a fotbalového hřiště novou budovu za téměř 70 milionů korun. Sportovci v ní budou mít kabiny, šatny a sociální zařízení. Součástí bude i restaurace. Hotová by měla být příští rok na jaře. Budova bude dvakrát větší než ta původní. Současné kabiny už nestačí poté, co město zmodernizovalo atletický stadion, říká nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
5: Ať už to jsou atleti, ať už to jsou různá atletická soustředění, závody, hasiči, fotbalisti, opravdu ty kapacity nejsou dostatečné a hlavně ty stávající kabiny nejsou úplně důstojné na to, aby se tady konaly velké soutěže.
2: Německo chce kvůli nízkým hladinám řek přesunout část nákladní dopravy na silnice. Čtyři spolkové země včera povolily kamionům jezdit i o nedělích a svátcích. Extrémní sucho může zpomalit německou ekonomiku o několik desetin procenta.
3: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude zpočátku ještě místy polojasno, po zbytek dne bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů, na horách to bude 19 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/35 ve Stráži nad Nisou se u nájezdu na hlavní silnici střetla dvě osobní auta. Nehodu na místě vyšetřuje policie, po vozovce se pohybují lidé. Projíždějte kolem Stráže nad Nisou obzvlášť opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Z toho
7: my jsme to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
5: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
6: Já tě zdravím, ahoj.
5: Ahoj.
6: Ručník nemám.
5: A mídlo?
6: Ne.
5: Tak nejsi připraven na humor, já máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
6: Ano, z jižních Čech.
5: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
6: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
5: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme. Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozehnal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zdeněk Troška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi 2 nebo 3 jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohle to není šílená bába z vesnice, tohle to je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážný je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba, jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhle tu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
6: No, mohlo by taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného dělal někdy?
6: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel. Ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky.
6: A pak zmizel z obrazovky,
0: vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
6: Tak právě, přesně tak, no.
0: No. Budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná. Nevím.
6: No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No,
1: se nebojte, pane Rozehnalé. No.
2: Pan Jablonský nebude muset.
1: Nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
6: No tak jak letos, tak i mnohá léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkejte, si hrál i na hudební nástroje?
6: Ne, to ne, já si poslouchám. To já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako
1: taky Honzika Nedvěda třeba,
6: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a hobla, Klauze, on, je to, znám, ten tady byl, jo, Klauze, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smál a tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
6: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového nepotká.
6: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku, já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným, vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo Humor, mezera A nebo B, a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba už

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo, spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den vám, Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku.
2: Trošku hodně trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: Růžičkové. No tak to je krásný tohle, já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jste se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená.

0: a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
1: První záběr, přátelé.
0: Bombardáky na sobě, dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
1: ano,
0: tak?
1: Ano, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam ten baret a já pam, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment, moment. Sedl si na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinou takovou tašku, tam to strčila.
0: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla. A Zdeněk říkal, teď nebo nikdy. A tu horní taky. No a najednou dělala.
1: Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, teď se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
0: No, když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
1: Dobře, takže to bylo ono. Takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tadyhle pan Zounar, tady tohle, to tohle. A najednou koukala, fotka, takový E.T., koukalo z postele, Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, nějaká v prvním momentě vůbec nepoznala.
0: Ona říká, kdo to je?
1: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého. Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl, jako kdyby si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak
2: pohybovým.
3: Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo. No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak, nějakou zubní
3: náhradu?
2: No to
3: ne, já se snažím právě absolutně bez rekvizit, prostě všechno to jako jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju. Musím to dohrát. Od toho jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co i třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Ty.
2: Jo.
0: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru, takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako...
3: A to je opravdu, to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i deal, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje deal, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako jakoby ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký jo? Máš rozsah?
3: No, hele, já jsem, nějak jsem to nějak jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slova. Miláčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá, střídáme to s vámi. Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká: Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl jsi pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak kde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Podměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgy, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou šrát. Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
8: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude. Jo, takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální poznámka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
1: která to odnese. Příště zase jiná.
2: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas humor mezera A či B na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak. Menšíka tam dejte si. Jo?
3: Menšíka dáme.
4: A je anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já mám Sochický hor, ale ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl. A
6: kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě kocourka, příjemný hor.
6: No jo, pan Srska,
7: vy jste výtečnej.
5: Já mám zrbavou hlavičku, má.
7: Kolegáček, no, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
8: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
8: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský.
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
6: Ano, já, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
8: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře,
6: děkujeme.
3: Tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
9: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
10: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
9: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
10: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne. Svlékněte se. Musí to být. Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se. Tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
9: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu. Velebnosti, můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl. V žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí. Dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví. Počkejte! Proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Ne,
3: co
6: já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži, ale já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo, to
3: takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu, jenom vlastně uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho se ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat. Jo, takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ. Jo, nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co ses přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek, samozřejmě i jako nějaký ty hlasy, samozřejmě, na to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase, bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, hlasování. Že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako vokousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Ve Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Odstnout se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám... Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky. Tak Bůh, Bůh, oboje tam. A Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to vás to milí.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se hezky.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává. Nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale. Tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Wikipiera, a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví. Já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, až to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesla se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustý. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řek. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si porno vyvětě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolujou zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7. měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. V Chrastavě budou opravovat střechu Fírychova domu. V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. V noci i zítra bude polojasno, později jasno, s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Fírychův dům v Chrastavě na Liberecku bude mít střechu ze šindelů. Radnice musela změnit projekt, který původně počítal s doškovou střechou. Více než 200 let starý rodný dům malíře Josefa Fíricha opravuje od loňska. Náklady odhadovala na 5 milionů korun. Kvůli změně střechy ale vzrostou, říká starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Přicházíme tam na šindelovou střechu z důvodu, že jednak se vyžaduje změna projektu a jednak se nám zdá ta šindlová střecha vhodnější. Bude to teda znamenat vyšší náklady o 300 tisíc korun.
2: Ve 94 letech zemřel autor románu Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v socialistickém Československu.
5: Můj velmi mladý příteli. Mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
6: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
7: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňáz.
8: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
7: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky Michael Damianos. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy.
3: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude zpočátku ještě místy polojasno, po zbytek nebude převažovat jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách to bude 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
9: 17 hodin 4 minuty k tomu. Zdraví vás Český rozhlas Liberec. Společně se v dnešním dni kraji s datem 10. srpna budeme moci vydat do Jablonce nad Nisou, kde začínají další opravy v Pražské ulici. Připomeneme, s jakými omezeními bude potřeba počítat a hlavně, jak dlouho budou trvat. K tomu se vydáme do Semil. Tamní radnice totiž staví novou multifunkční budovu, a to u fotbalového hřiště. Komu bude sloužit a kdyby měla být hotová? Nejen to zmíníme tedy v následující hodině vysílání Českého rozhlasu Liberec, ale ještě předtím nabídneme s Miroslavem Holubcem přehled toho nejzajímavějšího, co se dnes v libereckém kraji událo. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Martin Kolín.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla během července na 5,6%. To je o 0,2% víc než v červnu. Podle statistiky úřadu práce je nejvíc nezaměstnaných na Českolipsku, a to téměř 6%.
2: Během července přibylo v registru 1986 nových lidí. Celkem je tak v regionu přes 17 000 nezaměstnaných.
1: Hasiči celou noc hlídkovali v centru Liberce po požáru bytového domu na Nerudově náměstí. Jeho střecha začala hořet v neděli v podvečer. Nikomu z nájemníků se nic nestalo, evakuovali se ještě před příjezdem hasičů. Při zásahu se 4 hasiči zranili. Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i následující 2 roky. Letos na podzim dokončí ředitelství silnic a dálnic úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd do Doubí a také opravu mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu nekončí.
3: Příští rok počítáme někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 rekonstrukce mostu na Letce.
1: Výstavba nového centra urgentní medicíny v Liberecké nemocnici ode dneška výrazně omezuje pohyb v jejím areálu. Důvodem jsou další stavební práce. Omezení potrvá několik týdnů a dotkne se pěších i řidičů. Přírodní koupaliště v Hejnicích na Liberecku má vyschlý přítok. Město má proto vybudovaný vrt, ten ale na obměnu vody nestačí. Voda ke koupání je vhodná, zhoršená je ale její průhlednost. Vedení Hejnic se proto rozhodlo snížit vstupné ze 40 na 10 korun.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 17 hodin a 12 minut můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat paní Kláru Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Můžeme se společně tedy teď právě během toho odpoledního času po tom letním dni podívat na to, co nás bude čekat v následujících hodinách i zítra. Začneme teda nocí, tam nám pochopitelně budou teploty klesat. Jak moc nám klesnou?
2: Tak teď to bude ještě v těch následujících hodinách polojasno nebo oblačno, může se vyskytnout i přehánka, no a teploty budou klesat mezi 16 a 13 stupňů, na horách potom mezi 13 až 10.
1: Zatím tady výhled na noc více než příjemný, to je rozhodně dobře, ta možnost vyspat se během toho, co venku nejsou tropické teploty, mě osobně velmi chyběla. Na druhé straně mluvili jsme také o počasí na zítřek, tedy na úterý 11. srpna, tak jak to zatím v Libereckém kraji vypadá?
2: Tak ten den bude slunečný, během rána a dopoledne ještě může být někde nějaká ta zvětšená oblačnost, potom se ale vyjasní a zbytek dne už bude převažovat jasno. No a také se ochladí, ty zvětší maxima čekáme pouze mezi 23 a 26 stupni, na horách okolo 21 a bude foukat mírný vítr od severu.
1: Tak byť tedy přijde ochlazení, myslím si, ochlazení to bude více než příjemné, což jsou rozhodně dobré zprávy. Stále to tady bude letní počasí, byť tedy o něco snesitelnější. Tak nám tedy informace ve dni v kraji předala z Českého hydrometeorologického ústavu paní Klára Bubnová. Děkujeme za ně, přejeme hezký den, zatím naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: asi to samé.
1: Během pondělního dne v kraji jsme slíbili na vlnách Českého rozhlasu Liberec cestu také do Jablonce nad Nisou, kde pokračuje rekonstrukce Pražské ulice zahájením třetí etapy ze čtyř plánovaných. Právě dnes dělníci na Měsíc uzavřeli další úsek. Od letošního května tam opravují kanalizaci, vodovod i plynovod. Jaká omezení uzavírka přinese a co si ohlídat za změny v dopravě, zjišťovala redaktorka Anna Podhorná, se kterou ve vysílání mluvil moderátor Filip Majsl a zajímal se, jaký konkrétní úsek je ode dneška uzavřen a kudy tedy vedou objízdné trasy.
2: Uzavírka Pražské ulice se momentálně týká úseku mezi křižovatkami s ulicí v Aleji a ulicí Revoluční. Neprůjezdnost této části ulice tak pro řidiče přináší dopravní omezení. Objízdná trasa pro osobní automobily vede následovně. Ve směru od Železného Brodu je vedena ulicemi Letní, Krkonošská, SNP a 5. května. V opačném směru na Železný Brod a Tanvald pak ulicemi Letní a Krkonošská. Pro nákladní dopravu povede objížďka ulicí 5. května a dále po komunikacích SNP, Krkonošská a Letní.
3: Ta úplná uzavírka samozřejmě ovlivní i městskou hromadnou dopravu, u kterých spojů si posluchači mají dát pozor na změny.
2: Městské hromadné dopravy se uzavírka dotkne, a to konkrétně dvou spojů, linky 101 a linky 105. Autobusy nebudou jezdit na tři zastávky, u Gymnázia, Pražská a Revoluční. Kterými budou nahrazeny, vysvětluje ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
4: Budou zastávat na stanici pod pivovarem, která musí být asi o 50 metrů posunuta z důvodu umístění citelné signalizace. A pak budou pokračovat ulicí Dlouhou, kde bude náhradní zastávka a dále budou se napojovat na své standardní trasy.
2: Pozor, pro cestující může být matoucí, že náhradní zastávce v ulici Dlouhá zůstává název Pražská. Poslední zasaženou zastávkou je Turnovská ve směru na Rychnov u Jablonce nad Nisou a tu nahradí zmíněná zastávka pod pivovarem.
3: Třetí etapa oprav v Pražské ulici v Jablonci skončí 11. září. Jak bude rekonstrukce dál pokračovat?
2: Uzavírka se hned následující den, tedy 12. září, posune podle vydaných rozhodnutí do finálního 4. úseku. Od křižovatky ulic Pražská Revoluční po křižovatku Pražská Dlouhá. Tato etapa bude trvat do 30. října. Až skončí všechny stavební práce na inženýrských sítích, krajská správa silnic zajistí nový povrch vozovky. Silnice je totiž ve vlastnictví Libereckého kraje. To ale nastane až v roce 2027. Do té doby budou zrekonstruované úseky pokryty provizorními povrchy.
1: Říká tedy redaktorka Anna Podhorná v rozhovoru s moderátorem Filipem Majslem.
5: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Světový hit Heaven is a place on earth, tedy v překladu nebe je místo na zemi. Ta nám dozněla 6:30 v 17:32, kdy si můžeme připomenout tu aktuální situaci nejen u nás v Libereckém kraji, nejen v Česku, ale takřka na celém světě. Vlna veder a sucha, která totiž opět do Česka dorazila, nespůsobuje problémy jenom lidem, nedostatek vody i vysoké teploty totiž dopadají i na zvířata a tím pádem se problémy a s problémy potýkají i zemědělci. Jak na tom hospodáři jsou s vodou a jak před vedry chrání zvířata i sami sebe, to zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Jedním ze statků, kde si musí poradit s vedrem a suchem, tak je i statek Letařovice a víc už přidává jeho majitel Petr Polda. Teďka v posledních dnech bylo opravdu velké vedro, docela dost vyschly různé vody. Máte nějaké problémy s nedostatkem? Musíte třeba už nějakým způsobem šetřit a podobně?
2: Krávy nebo skot paseme na pastevním rozvodu napojený na studnu, takže tam se samozřejmě už musíme chovat obezřetně a pravidelně kontrolovat, protože vidíme, že voda ubývá i potoce vedle, takže v tu ráno nám zmizí ze studny. Drůbež si netroufáme pást na v studni, takže to máme na vodovodním řadu. Zaplať pámbu, v řadu ještě voda je, no, až se to jednou potká, že bude vedro a ještě bude málo vody, tak to už asi bude definitivní tečka. No.
1: Vy kromě toho, že máte zvířata, tak máte i pole. Jak to vypadá na polích?
2: Na polích je situace složitá. My jsme teda byli ty šťastnější, kteří sklidili aspoň na jaře v prvních sečích, ale po prvních sečích v podstatě tady pořádně nezapršelo, takže tráva víceméně žádná nenarostla, tak se modlíme, že po dlouhý vlně veder přijde dlouhá vlna nějakých dešťů.
1: Když pak přijde prostě ta obrovská vlna horka, tak předpokládám, ta zvířata to asi snášejí výrazně hůř, než když je třeba kolem 20 stupňů. Jakým způsobem třeba se staráte o ta zvířata, aby vám, nedej bože, třeba dokonce neumřela?
2: U skotu, který je na pastvinách, tak se snažíme vždycky mít otevřenou nějakou část pastviny, kde je přirozený ukryt, kde mají nějaký stín, nějaký remízek, prostě určitě nějaké místo, kde se můžou schovat. U té drůbeže je to trošku horší, my máme, vlastně paseme kuřata, děláme kuře na trávě, děláme vejce na trávě, tady pasený nosnice, ty slyšíte. A vlastně máme husu na trávě taky pasený, no a to je samozřejmě spojený s tím, že chceme, aby byly na pastvě, ale zároveň potřebujeme udržet teda naživu, jak říkáte, a v tu chvíli teda zejména u kuřat, v podstatě je to celodenní práce, jak vyleze sluníčko, tak už prostě jednak měníme vodu v napaječkách, aby se tam neohřívala, podlejváme vodou, vytváříme nějakou vodní mlhu, aby se trošku schladily. Takže s kuřatama je teď v těch vedrech opravdu hodně práce.
1: Zároveň, když mluvíte o práci, tak samozřejmě tu tady prostě děláte jako lidi. Jakým způsobem to zvládáte, ať už vy sám, nebo případně vaši zaměstnanci?
2: Jsme malý rodinný hospodářství, nám to moc jako nezbývá, takže vezmeme si čepice, vezmeme si nějaký klobouky, vezmeme si hodně vody. Čekáme, až bude večer, takže jako příjemný to není, ale nemáme na výběr.
1: Shrnuje majitel statku Letařovice Petr Polda.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jan Nedvěd a s ním také píseň Kvetly louky. My se z louky budeme moci přesunout na trávník, a to na poměrně pěkný v Semilech. Ať už jde o sportovní kabiny, sociální zázemí, restauraci anebo šatny, všechno to budou mít k dispozici sportovci v nové budově u atletického stadionu v Semilech. U sportoviště už vzniká. Například fotbalisté budou moct přímo z šaten vyběhnout na trávník.
1: Jedná se skutečně o plochu, která odpovídá současným kabinám, což odhadem je téměř 1000 m², ale jsme jako ve dvou podlažích.
2: Nová budova pro sportovce tady bude dvakrát větší než ta původní, popsal vedoucí odboru rozvoje a investic Vladimír Bělonohý.
1: V tuto chvíli se kopou základy, připravuje se vše pro to, aby se pak udělali nějaký hydroizolace, a mohla se začít dostanit betonový systém, který je z takových betonových tvárnic, který tvoří ty stěny. A opláštění je polikarbonátovým systémem, který má speciální protiteplnou úpravu, takzvaný heat block.
2: Kdy by mělo být hotovo?
1: Třeba termín dokončení konec května 2027. Bylo to záměrně také naplánováno, aby právě, protože se jedná o úplně velkou stavbu, je ideální to vysoutěžit tak, aby ta práce byla i na zimu a mohli se dělat vnitřní práce během zimy.
2: Co všechno tam budou mít sportovci v novém objektu k dispozici, popisuje nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
3: Především v ní budou nové a důstojné šatny pro sportovce. Zároveň tam bude nové občerstvení a bude tam zázemí pro techniku a správce stadionu. Původní kabiny budeme bourat až potom, co postavíme nové, tak aby se měli kde převlékat. Takže vlastně až dostavíme tyhle šatny, skolaudují se a budou se moc používat, tak bude následovat demolice těch starých.
2: Současné kabiny už nemají dostatečné kapacity po tom, co město nechalo zmodernizovat atletický stadion.
3: Ať už to jsou atleti, ať už to jsou různá atletická soustředění, závody, hasiči, fotbalisti, opravdu ty kapacity nejsou dostatečné a hlavně ty stávající kabiny nejsou úplně důstojné na to, aby se tady konaly velké soutěže.
2: Náklady dosahují téměř 70 milionů korun. Podle původního projektu měla být provozní budova o něco menší a o polovinu levnější. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kalendáři 10. srpna 17.48 minut. Můžeme připomenout, že v den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která by místy mohla hraničit až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ovšem ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé Vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: písní Černá růže v 17 hodin a 55 minut míříme k závěru pondělního dne v kraji. Datum 10. srpna v kalendáři. Můžeme nastínit vysílání také po 18. hodině. To z toho důvodu, že se dnes budete moci těšit na Ladu Klokočínkovou a také další vysílání pořadu Šarm. Tedy můžeme doplnit magazín o životním stylu v případě, že chcete být fit, vědět, co se nosí, a nebo také poznat osobnosti. A co se týče zítřejšího vysílání Českého rozhlasu Liberec, nabídneme například pohled do Jablonce, nebo Jablonecká dopravní od září rozšíří poptávkovou dopravu o dvě oblasti. O jaké? Nejen to se během zítřejšího vysílání dozvíte. Od mikrofonu se tedy chvíli před 18. hodinou loučí Martin Kolín.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonecká Pražská ulice je ode dneška opět neprůjezdná. Přístavba libereckého gymnázia FX Šaldy bude hotová až na podzim. Uplynulý víkend byl na českých silnicích jedním z nejtragičtějších. V noci i zítra bude polojasno, později jasno, s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký podvečer. V Jablonci nad Nisou dnes začalo další omezení v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Ulice bude až do 11. září kompletně uzavřená mezi křižovatkami s ulicemi v Aleji a Revoluční. Pak se uzavírka přesune mezi křižovatky s ulicemi Revoluční a Dlouhá a potrvá až do konce října. Omezení se dotkne i autobusových linek 105 a 101, říká ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
2: Budu zastavit na stanici pod pivovarem, která musí být asi o 50 metrů posunuta z důvodu umístění citelné signalizace. A pak budou pokračovat ulicí Dlouhou, kde bude náhradní zastávka a dále budou se napojovat na své standardní trasy.
0: První etapa oprav v Pražské ulici začala letos v květnu. Práce by měla v roce 2027 ukončit krajská správa silnic pokládkou nového povrchu. Nový pavilon gymnázia FX Šaldy v Liberci nebude na začátku školního roku hotový. Dokončení stavby za 211 milionů korun očekává vedení libereckého kraje během podzimu. Díky ní otevře gymnázium jednu třídu navíc. V novém pavilonu budou kmenové i odborné učebny, říká krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro liberecký kraj.
3: Kromě tedy té jedné třídy, která by se tam měla stěhovat jako kmenová, tak v tom pavilonu je malý tělocvičný sál, je tam knihovna, kterou bude škola využívat, je tam třeba výtvarný ateliér a pak tedy třeba na střeše i venkovní učebna.
0: Na českých silnicích od začátku tohoto měsíce zemřelo 18 lidí. Z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Informovala o tom policie. Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii. Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem také končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra přes den bude zpočátku ještě místy polojasno, po zbytek dne bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty během dne vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách to bude 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tenvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
4: Češi se ve velkém vracejí na dovolenou do Chorvatska. Podle nejnovějších údajů chorvatského turistického sdružení letos po několika letech znovu výrazně přibylo českých návštěvníků a Chorvaté věří, že pozitivní trend potvrdí i srpen, který patří k nejsilnějším měsícům sezóny. A tak i my dnes v Šarmu, u jehož poslechu vás vítá Lada Klokočníková, se podíváme do Chorvatska. Ale nebudou to mořské pláže, ale starobylé město Bakar, které v konci magazínu s Pavlou Apostolaky navštívíme. Ještě předtím se s Šarmem vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. Taky nás čeká setkání u stolu s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Pokud byste chtěli vyzkoušet vodácký sport, řekneme, jak začít a kam se vydat. A dnešní osobností Šarmu, které se zeptáme, jak tráví léto, bude herec Martin Mišička. Další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Tak teď už Janek Ledecký a po něm voláme Martina Mišičku.

0: Dnešní osobností šarmu je herec Martin Myšička. Letos vámi, našimi posluchači, nominovaný mezi 10 šarmantních osobností za rok 2025. Pane Myšičko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kde jsme vás zastihli v těch horkých letních prázdninových dnech?
1: Já jsem teď doma v Praze. Naštěstí mám byt, který je poměrně chladný, takže úplně netrpím, ale jsem tak na prázdninách, ale jsem doma.
0: No, v souvislosti s vašimi hereckými letními rolemi se mi vybavuje například letos Evženem, kde jste si zahrál lékaře Františka, a potom televizní komediální seriál Osada. To byla ta postava, ano, Davida Srovnala, ten nepraktický ajťák, který sní o trvalém, ano, pobytu v chatové osadě. Takže, kdybyste si mohl vybrat léto podle vašich představ, byla by to ta Osada, anebo spíš dovolená u moře?
1: Tak jako já úplně typ do osady nejsem ve smyslu, že je tam zase hodně lidí. A když už bych vyjel do přírody, tak spíš třeba klidně pod stan, nebo osada taky klidně, ale hlavně je to příroda. U toho moře taky. Buď to může být odlehlé místo v klidu, anebo naopak nějaký rezort, tak to bych asi moc nechtěl. Takže buď je to pobyt mezi lidmi, které mám rád, a nebo naopak v přírodě v klidu.
0: Ano, když jsem se zmínila o těch vašich rolích prázdninových nebo letních, tak v prázdninové rodinné komedii Letos s Evženem, tam jste si zase zahrál lékaře Františka a jako, ano, jeden ze tří tatínků jste prožíval dobrodružství pod Kunětickou horou v Litomyšli, ano, také na hradě Kostak, že východní Čechy.
1: Litomyšle, nádherné město, tam jezdím opakovaně, tu Kunětickou horu, tak to byl takový objev, tam jsme strávili několik dní, to bylo nádherný. Jako je to moc hezký kraj. U toho natáčení je právě mimo jiné pěkný to, že se člověk podívá na místa, kam by normálně třeba i nejel, a když už tam je, tak má i možnost se podívat třeba na nějakém hradu, zámku, taky právě do míst, kam by se běžný návštěvník nepodíval, tak to je na tom přitažlivé, to mám rád.
0: To je krásné na té herecké práci asi a možná jedno z těch nejpřitažlivějších a zároveň ten kontakt s posluchači. No, když se podíváme na anketu Šarmantní osobnost roku, jsou to právě posluchači, kteří vás nominovali jako osobnost za rok 2025. Já si myslím, že to člověka musí velice těšit, že má tu přízeň diváků, posluchačů, že ho mají lidé rádi.
1: No tak je to pro mě, teda přiznám se, obrovské překvapení, samozřejmě lichotivé, a vlastně i žastu, jak je to vůbec možný, že jsem byl takhle vybrán, no, protože se nepovažuji zase úplně, že bych byl tak moc často v tom rozhlasu nebo tak šarmantní, ale tak je to opravdu potěšující, ano, je to pravda.
0: No pro nás jste šarmantní stoprocentně, ale když se tady podíváme na tu práci, která za vás také mluví, tak kde všude vás teď můžeme vidět, slyšet, na co se těšíte? Je tam i nějaké účinkování v rozhlase, v rozhlasových hrách, četbách nebo audioknihách, odkud vás také dobře známe?
1: Natočili jsme v červnu pro rozhlas, a to bude zřejmě až na podzim, při příležitosti výročí 90 let nedožití si pana Havla, tak jsme s Ivanem Trojanem natočili audienci v režii Lukáše Havici a myslím, že to docela dobře dopadlo, tak to si myslím, že je takový pěkný projekt. No.
0: Pokud se zastavíme u té rozhlasové práce, co, ano, vás na ní baví?
1: No, ta práce se slovem, ale je to taky, ono se řekne rozhlasová práce, ale je to široké spektrum. Hmm. Od té rozhlasové hry, kdy mimo jiné i pěkný, že se tam potkáváme s kolegy, s kterými bych se třeba jinak nepotkal, tak to je i to osobní setkání. A pak naopak četba, zase to je takový útvar, kde člověk je sám s tím textem, nebo setkání s poezí, to jsem kolikrát jsem zjistil, přesvědčil se, že kdyby nebylo té nutnosti, že to recituji, tak bych tu poezii ani nezavnímal. A tím, že jsem se do ní ponořil jako interpret, tak jsem odhalil tu krásu. Takže práce se slovem, setkávání, ať i s režiséry nebo s kolegy, je to prostě nádherný médium a je to tvorba. Není to jenom tak, že by člověk jako v dabinku třeba napodobil někoho, ale tvoří postavu, snaží se slovem vyjádřit. Je to nádherná práce. No.
0: Teď jsou to ty prázdniny, které si užíváte. Užíváte si je s rodinou, anebo využíváte i toho, že člověk někdy může být sám se sebou?
1: Obojí, no, asi každý člověk ví, že někdy je dobrý být sám, někdy zase radši s rodinou, někdy s přáteli, někdy ve městě, někdy v přírodě. Je to takový koktejl, který si každý může namíchat podle svého.
0: Krásný barevný život. Pane Martine, mnohokrát děkuji, přeji vám krásné léto a těšíme se na setkání s vámi.
1: Já taky děkuji a přeji všem posluchačům i vám taky krásné léto, ať se daří. A ještě jednou opakuji, že mi to velice lichotí, že jsem se dostal do tak skvělé společnosti.
0: Děkujeme a krásný den.

0: Charmem jsme se dnes vypravili do společnosti, konkrétně na Jiráskův v Hronov. Jan Přeučil, Eva Hrušková, herecká dvojice. Pojďme si říci, jak jste si užili ten dnešek tady v Jiráskově Hronově.
1: Bylo to velmi krásné. Zaprvé je pro nás a moji milovanou Evičku veliká čest, že jsme byli pozváni. Byla ohromná atmosféra a nesmírně si toho vážíme. A já si myslím, že v dnešní době tato akce je strašně důležitá, protože slušnost v naší demokracii chybí.
0: Docela by mě zajímalo, jestli jste tady v Hronově poprvé, když už tady Jiráskův v Hronov.
2: Já jsem se tady ocitla jako úplně malinká holčička a dokonce tady koukáme na Jiráskovo divadlo, tak jsem se tady ocitla poprvé na jevišti. V rámci Jiráskova Hronova jsem hrála v Lucerně dítko, které zpívá na uvítanou paní kněžně v Jiráskově Lucerně. Takže jako já se sem vracím po dlouhé době znova a znova.
0: Eva Hrušková je tady tedy jako doma. No když jsme tedy na přehlídce amatérského divadla, co pro vás to divadlo po těch mnoha letech?
1: Já divadlo miluji a vzpomínám si, že jsme tady hráli a konkrétně z divadelní společnosti Háta jsme tady hráli Světáky, kde mám tu čest hrát postavu, kterou hrál Oldřich Nový.
2: Ano. A já se sem vracím, paní ředitelka Šárka Čmelíková nás zve. My tady hrajeme Pověsti české, například říkáme my, to je můj syn Zdeněk Rohlíček a já s naším divadlem Nejen pro děti. A jsem ráda, že právě autor Alois Jirásek tady může, třeba tak jako zprostředkovaně, vidět své Pověsti české upravené pro školní děti.
0: Natáčíme v polovině prázdnin. Jsou u vás divadelní prázdniny a nebo přece jenom je té práce stále dost, takže na nějaký ten velký odpočinek není čas?
1: No, jednak jsme byli s mojí milovanou Evičkou na našem milovaném řeckém ostrově Tasos, to si užíváme. Těšíme se velice moc na říjen, kdy rádi jezdíme do Františkových lázní. No a přede mnou je krásná atmosféra. Letní shakespeareovské slavnosti, konečně ohromné představení, které ještě režíroval Jirka Mencel, než odešel, Veselé paničky Windsorské. A on zvolil tenkrát model britský, že do malých rolí obsadil významné osobnosti. Čili je tam řada zajímavých kolegů a představení má ohromnou odezvu.
2: A my s naším divadlem hrajeme většinou na takových netypických místech, normálně v divadlech a v kulturních domech, ale tentokrát na hradech, na zámcích a v klášterech.
0: My máme za sebou veřejnou nahrávku. Bylo tady obrovské množství lidí, kteří vám tleskali a bavili se velice dobře, což vás musí velice těšit. Posluchačům teď řeknu, že natáčíme tady v Čapkově domě. No a vás velmi zaujal Pavlišovský řízek, takže to je taková tradice východočeská, vy ji prý neznáte.
2: Já jsem o ní samozřejmě slyšela, protože jsem rodačka, ale nikdy jsem ho neviděla, teď jsem ho u jednoho pána objevila na talíři, ale asi se bez něj obejdu.
0: Takže to nebude teď na zakončení ten Pavlišovský řízek, takže ta sklenka dobrého vína.
2: Já spíš nealko pivo.
1: A já spíš nealko.
0: Dobře. No doufám, že tedy 23. říjen už jste si poznačili gala večer Šarmantní osobnost roku, kde vaše dvojice nemůže chybět.
1: Těšíme se velice.
2: Určitě přijedeme.
0: Eva Hrušková, Jan Přeučil, krásný pobyt tady v Hronově a těším se tedy, že se zase brzy u rozhlasového mikrofonu sejdeme.
2: A my se těšíme v říjnu na Šarm.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Café Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A ve studiu už vítám experta na etiketu Daniela Šmída. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: V současné době, Danieli, vychází dotisk vaší knihy Domácí etiketa, jak jsem zaznamenala. A to znamená, že velký zájem je i o tu domácí etiketu, kterou se také zabýváte.
2: Je to tak a jsem tomu velmi rád, že kniha, která vyšla před pár lety, tak se minulý rok vyprodala pro velký zájem čtenářů a nechci říci museli, ale směli jsme dotisknout další a už se prodávají další.
1: No a tak já jsem si říkala, že dnes bychom se mohli i té domácí etiketě trochu věnovat, protože těch témat, které nám posluchači posílají, je velké množství. A když dovolíte, začnu tam, kde je asi nejvíc dotazů, a to je stolování doma. Začněme ale tím, jestli by tedy měli v té rodině mít lidé své místo u stolu.
2: Já to považuji za něco, co může poskytnout takovou tu sebejistotu, to sebeumístění, že tohle je takzvaně moje místo. Pokud se ta rodina schází víceméně pořád ve stejném počtu, tak tohle je tatínkovo, tohle je maminčino, tohle je sestry a tak dále a tak dále. To si myslím, že poskytuje jisté bezpečí a my máme rádi to bezpečí u stolu, to, na co jsme zvyklí, na ten pohled na jiné lidi. Pokud u stejného stolu hostíme návštěvu, tak bychom té návštěvě měli umožnit, aby seděla na tom nejlepším místě, tam, kde obvykle sedí ta společensky nejvýznamnější osoba rodiny, to znamená tam, kde sedí ta žena, tam bychom měli posadit třeba návštěvu.
1: Mm-hmm. Drží se ještě společné večeře, protože jsme v době, kdy chodíme do školy, chodíme do práce, většinou, když se sejdeme, tak je to ta společná večeře. Drží se ještě ty společné večeře a doporučujete je?
2: Já je moc doporučuji. Já si myslím, že společná večeře je nejenom jídlo, že je to společný čas, že je to příležitost, jak mluvit o něčem, co se přes ten den událo a jak si v krátkosti říct u dobrého jídla i třeba věci, které ten člověk daný, ten člen rodiny bude řešit následující den. Udělejte z každého večera událost, zapalte si svíčky, udělejte si to načančané, vyhněte se jezení, jogurtu u ledničky na večeři, sedněte si spolu. Společná večeře je mnohem, mnohem víc, než jenom se najíst.
1: Ano, ano. A odložit ty mobily.
2: To každopádně. Mobil nepatří ani k večeři, ani ke snídani, ani k obědu. A když ho odložíme, tak v tom okamžiku máme čas jeden na druhého a sami na sebe.
1: Když se zastavíme u toho, za co bychom měli třeba poděkovat, pochválit, pojďme říci, jestli toto také patří do té etikety.
2: Každopádně vyjádření vděku za cokoliv, co se mi dostává, ať už je to připravené jídlo, nebo je to uklizená domácnost, je dobré říct a je součástí domácí etikety. A nebo i když má výhradu, tak i tam je lepší spíše otevřít téma. Víš, dnes se mi zdálo, že jsi zamilovaná, protože bylo to trošičku přesolené. Pokud jsem čirou náhodou ten, do koho jsi zamilovaná, tak samozřejmě příště sol ještě víc. Myslím, že vždy najdeme způsob, jak vyjádřit kritiku a zároveň jak to říci elegantně.
1: A chválit či kritizovat tedy jen mezi čtyřma očima, anebo si to mohu dovolit, i když tam je víc stolovníků?
2: Chválit především a kritizovat o samotě.
1: Mm-hmm. No já si myslím, že dnešní téma uzavřeme s tím, že se k němu za týden ještě vrátíme. Mám tady řadu dotazů, takže když dovolíte, další otázky si naservírujeme za týden.
2: Budu se těšit na dezert v tomto tématu.
1: Daniel Šmíd byl naším hostem, expert na etiketu. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Životním stylem mnoha lidí je o prázdninách vodáctví. Na řeky po celé republice se v čase dovolených a léta vydávají i celé rodiny s dětmi. Dokonce existují i vodácké zájezdy. V naší republice je největší počet vodáků na metr čtvereční a to znamená, že obliba je opravdu značná. A tak teď pro vás máme v Šarmu důležité letní rady a tipy, než se na některou z řek s raftem nebo kánoji vydáte. S vodáckým instruktorem Petrem Ptáčkem natáčel Karel Sladký.
1: Vodácký sport samozřejmě nabízí nejenom takové ty romantické projížďky, ale i takový ten oddech od toho všelijakého schonu a šumu města v klidu v přírodě.
2: Jsou tam třeba i nějaké komplikace, když se sejde víc takových výprav, víc lidí? Setkáváte se s tím?
1: To se stává velmi často a to v rámci například pouštění nějakých přehrad, kdy v rámci manipulací na přehradách se upouští potřebné množství vody pro splutí. To je pak opravdu velká strkanice a velká tlačenice, tam dochází i k mnoha kolizím. Pokud někdo jezdí na takové akce, tak se setkává s hodně velkým davem, ale je to i specifikum třeba Vltavy, která má celoročně garantovaný průtok, kde těch lodí je opět docela hodně a kde třeba na jezu čekáte půl hodiny ve frontě, než si ho vůbec sjedete.
2: Jak je to s ohleduplností mezi vodáky? Jsou nějaká pravidla?
1: Každý si v podstatě na té vodě dělá v vozovkách, co chce, ale je to samozřejmě na nějaké lidské soudnosti a nějakém normálním dohovoru s těma ostatníma. Čili když jsem v řadě, tak nepředbíhám a počkám si, až nějako na mě přijde řada, aby jsem si ten jez případně nebo něco jiného mohl sjet.
2: A jak pozná, že na některou řeku nebo vodu nesmí?
1: U nás nejsou řeky zakázané, že by bylo nějaké vlastnické právo, třeba jako v Norsku, že jsou řeky soukromé. U nás platí většinou omezení v rámci národních parků nebo chráněných krajinných oblastí. Na serveru www.rav.cz se může dočíst, kde ta omezení přesně jsou, v jakých lokalitách. To je například Labe nebo Jizera, kde mají omezený režim splouvání. Jinak ostatní řeky v Jizerských horách nepodléhají nějakým přísnějším kritériím, co se týká splavnosti. Děláme kurzy jak pádlování, tak se spíš zaměřujeme už na ty pokročilejší, jako je třeba instruktor vodní turistiky nebo třeba průvodce, ale děláme i specifické kurzy, jako třeba záchrana z nebezpečného jezu. Nové Městě nad Metují tyto kurzy provádíme.
2: Vy jste zmínil ty pokročilé, ale co my úplní začátečníci lajci nemáme zkušenosti na to, že vybavení, co byste nám doporučil a poradil?
1: Budu to absolvovat nějaký kurz, kde vás naučí pádlovat, anebo se třeba vydat na poprvé s nějakou cestovní kanceláří, která vás jak vybaví, tak v rámci nějakého zájezdu třeba lehčího vás si naučí pádlovat a trochu i číst vodu, čili to znamená z vodáckého pohledu, kudy vlastně na té řece plout, abyste nedrhli, pokud je té vody málo. Takže třeba to spojit s nějakým zájezdem vodáckým u cestovní kanceláře, anebo se třeba přihlásit do nějakého vodáckého oddílu, kde zase ti vodáčtí vedoucí mají znalosti velmi kvalitní, velmi dobré a ty vás opět můžou naučit pádlovat a jezdit na řeku.
2: Takže vodácké zájezdy jsou, existují, pořádají se?
1: Ano, ano. Těch zájezdů je docela hodně, protože v České republice je nejvíc vodáků z celého světa, takže vodácká obec je tady hodně rozšířená. Těch lidí, kteří se tomu věnují vodáckému sportu, je opravdu hodně.
0: Tolik vodácký instruktor Petr Ptáček, teď už Anna K. a Údolí včel.

0: i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pasuje viac môj.
1: A jak jsem v úvodu našeho magazínu slíbila, v tuto chvíli vás vezmeme v našem prázdninovém putování s cestovatelkou a novinářkou Pavlou Apostolaky do Chorvatska, konkrétně do Bakaru.
2: Bakar je velmi starobylé město, jehož historie se datuje už od dob Keltů. A proslavilo se lovem tuňáků, na kterém se podíleli všichni obyvatelé. Ať už byli mladí, staří, ať už to byly ženy nebo dokonce i děti. Když se totiž do sítí chytili obrovské ryby, všichni museli táhnout, aby tuňáky dostali ven a pak se věnovali jejich čištění a prodeji. Každý obyvatel Bakaru se učil být rybářem, šplhat na pozorovací stanoviště a pomáhat při lovu bez ohledu na to, jakou práci potom bude v životě vykonávat. No a ten poslední lov tuňáků se v Bakaru uskutečnil v roce 1979. Jako památku a zároveň připomenutí této tradice se v Bakaru vystavěly repliky straží, což byly 17 metrů vysoké dřevěné věže podobné nakloněnému žebříku. Na nich seděl strážný, sledoval moře a jakmile se v zálivu objevilo hejno tuňáků, začal volat na rybáře, kteří se okamžitě seběhli a začali rozprostírat obrovské sítě.
1: A dá se říct, že tedy právě v Bakaru stále ještě potkáme rybáře, že to je rybářské městečko nebo rybářská oblast?
2: Je to hlavně námořnické město, protože v Bakaru, pokud se nemýlím, tak byla nejstarší námořnická akademie, která tam byla zřízena. Dodnes tam také informační tabule připomínají tuto událost. A hlavně v Bakaru se také seznámí návštěvníci s 395 metrů dlouhým podmořským tunelem, který se skládá z 9 obrovských betonových trubek, které se vznášejí uprostřed moře. Nejsou totiž položené na dně, ani neplavou na hladině, podpírají je jenom pilíře. A tenhle ten podvodní obr, který byl postaven v roce 1978, pojme až 30 autobusů a je jedinečnou industriální památkou.
1: Tak to je velká rarita, tedy na kterou narazí každý, kdo tam přijede. No hodně mluvíme také vždy, když někde společně cestujeme, o gastronomii. Co ta chorvatská gastronomie třeba zrovna v tomhle městě? Mají tam také nějaké speciality?
2: V Bakaru mají dvě speciality. Jednak je to bakarský baškot, což je pečivo ve tvaru prstence, trošičku připomíná preclík a právě baškot si brali bakarští námořníci sebou na plavby po světě. Jednak samozřejmě zaháněl hlad a také byl praktický díky svému tvaru a receptuře, protože jednotlivé kousky se daly svázat, pověsit a myši se k ním na lodi mohly hůře dostat. Mm-hmm.
1: Ochutnala jste někdy?
2: Ochutnala jsem samozřejmě a ochutnala jsem i druhou specialitu, což je bakarský dort, který si dříve vychutnávali bohatí obyvatelé Bakaru jako součást slavnostního menu a cestující na lodích, které kotvily v místním přístavu. Bakarský dort se skládá z tmavého a ze světlého piškotu, který se střídá s ořechovým krémem a je to obrovská pochoutka. Hmm.
1: Dobře, kdo nejde po gastronomii a má rád ty kulturní památky, je ještě něco, na co bychom v Bakaru upozornili?
2: V Bakaru je toho spousta, je tam například velmi neobvyklý turecký dům, který nemá hrany, je takový kulatý, váže se k němu taková hezká pověst. Pak je to kostel s kryptou a samozřejmě jsou tam i bílé bakarské prezidy, což jsou impozantní kamenné zdi, které jsou vystavené nad Bakarem a byly tam vybudovány terasy s vinicemi, kde se pěstovalo proslulé víno Bakarská vodice.
1: My děkujeme a těšíme se na setkání. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Sofia. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Jestli jste ještě nehlasovali v naší anketě Šarmantní osobnost roku, připomínám, je nejvyšší čas. My také každý týden, kromě zařazení do losování o hlavní ceny, i v Šarmu odměňujeme. A dnes je tu také slíbená knížka, kterou posíláme paní Vladimíře Koubínové z Roudnice nad Labem, která nám napsala: hlasuji pro Martina Mišičku. Tak já věřím, paní Vladimíro, že vám ten dnešní telefonát s Martinem Mišičkou také udělal radost. Děkujeme za tip, zařazujeme i do toho říjnového losování o 10 hlavních cen. A co to bude za týden? Za týden to bude knížka novináře a publicisty Jana Štiftera Paví hody, kterou jste v rozhlasové podobě mohli slyšet i v našem vysílání. A teď už nakonec Šarmu otázka na dámy. Už jste přemýšleli o podzimním šatníku? Přestože prožíváme horké léto, ať chceme nebo ne, na podzim už je třeba se připravit. Letos by podzimu měla dominovat čokoládově hnědá, tmavě zelená, hořčicově žlutá, ale také barva bordo. Z dalších podzimních trendů to budou také široké kalhoty s vysokým pasem, prodloužená saka a kostýmky. Víc už si povíme za týden s návrhářkou Jitkou Šedovou. V dalším díle domácí etikety se také za týden dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. S Pavlou Apostolaky se podíváme do Rakouska, konkrétně do Štýrska, a představíme vám blahodárné účinky dýňového oleje. No a na rozmarné léto se zeptáme herce Miroslava Hanuše, pro kterého také můžete hlasovat v naší anketě Šarmantní osobnost roku. A touhle pozvánkou k poslechu příštího magazínu ten dnešní končí. Snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: 19 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Libereckém kraji je stále třetí nejvyšší v Česku. Po 5 letech znovu vyschl přítok do Hejnického koupaliště. Zemřel spisovatel Vladimír Páral. V noci i zítra bude polojasno, později jasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla během července na 5,6%, to je o 0,2% víc než v červnu. Podle statistiky Úřadu práce je nejvíc nezaměstnaných na Českolipsku, a to téměř 6%.
2: Během července přibylo v registru 1986 nových lidí. Celkem je tak v regionu přes 17 000 nezaměstnaných. Po Ústeckém a Moravskoslezském kraji jde tak o třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku, a to už od začátku roku. Podle ředitelky Krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové teď ale do situace na trhu práce zasahují letní prázdniny a dovolené. Řada žen také odkládá nástup do práce až na začátek školního roku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Přírodní koupaliště v Hejnicích na Liberecku má vyschlý přítok. Situace nenastala letos poprvé. Město má proto vybudovaný vrt. Ten ale na obměnu vody nestačí. Voda je tak nadprůměrně teplá. Podle posledního měření hygieniků z 5. srpna je voda ke koupání vhodná. Zhoršená je ale její průhlednost. Vedení Hejnic se vzhledem k situaci rozhodlo snížit vstupné ze 40 na 10 korun. Starosta Jaroslav Demčák za Starosty pro Liberecký kraj si nemyslí, že by se mohl přítok do koupaliště v nejbližší době obnovit.
3: Jenom když by začalo jako velmi výrazně pršet, ale to zase zavře tu sezónu jako koupací. Jo. A nejbližších 10 dní, když jsem koukal na předpověď, tak tam není nic, co by to dokázalo obnovit.
1: V den svých 94. narozenin dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral, autor románů Profesionální žena, Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba, později psal i sci-fi romány. Na jeho knihy se stávaly fronty. Jeho styl byl nezaměnitelný, pro čtenáře atraktivní, tématy se ve svých knihách často dotýkal vztahů a erotiky, nejvíc jako jeden z mála i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu. Až do roku 1967 pracoval v různých chemičkách, především na Ústecku a Liberecku, proto i děj svých knih často zasazoval na sever Čech. Piloti letadla skandinávské společnosti SAS minulý týden ohlásili, že se u jejich stroje nad Prahou objevil neznámý dron. Letadlo se chystalo přistát na rozínském letišti. Komu dron patřil, teď vyšetřuje Úřad pro civilní letectví, který Českému rozhlasu incident potvrdil. Událost se stala víc než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Tam můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude zpočátku ještě místy polojasno, po zbytek dne bude převážně jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů. Vár bude mírný vítr severních směrů do 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré a biopředpověď na jedničce, což je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Medicine man.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často používáme některé slovní vazby a myslíme si, že jsou naprosto správně, protože je říká každý, ale oni moc správně nejsou, nebo nejsou hezké české, třeba slovní spojení, že ten problém je o něčem, no tak spíš bychom měli říkat, problém spočívá v tom, nebo problém tkví v tom a tak. No a dalším takovým příkladem, kdy často říkáme a ono to A je špatně a měli bychom říkat B, je sloveso odkazovat se. Když řeknu, on se ve svém projevu odkazoval na slova někoho jiného, tak to je špatně.
2: No, je to vlastně hrozně zajímavý jev, protože jsem zjistila, že sloveso odkazovat v té zvratné podobě odkazovat se užívalo už před desítkami let. Dá se nalézt v různé odborné literatuře, nemyslím jazykové. A tak jsem se trošku snažila zjistit, jestli náhodou někde nemáme ten výraz také kodifikovaný ve zvratné podobě tohle sloveso a nikde jsem to nenašla. Připomeňme možná, že zvratná slovesa jsou ta, která se pojí s tím zájmenem si nebo se.
1: V tomhle případě ale neplést si s dokonavým odkázat, že odkázal někomu majetek, to je něco jiného, ale že se odvolával na nějaká slova, to myslíme, že se odkazoval. Takže jak to říct ale jinak, když hezky česky to správně není, že se odkazoval ve svém projevu.
2: Zkrátka z toho uděláme to správné, nezvratné sloveso a jenom odkazujeme. Někdo odkazoval v projevu na slova něčí, někdo odkazoval žadatele na příslušné oddělení nebo odkázal někoho do patřičných mezí a podobně. Když jsem hledala ten výskyt tohohle slovesa v té nekodifikované, neuzákoněné zvratné formě, tak jsem dokonce zjistila, že i jeden internetový česko-anglický slovník tam má sloveso odkázat se na něco. Takže pravděpodobně tenhle výraz se bude používat velmi často i dál.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Půdní sucho v České republice se zřejmě bude dál zhoršovat. Vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci jsou na další akademický rok už zamluvené. A počasí zítra čekáme většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez srážek má přitom pokračovat a teploty po zítřejším a středečním ochlazení budou ve druhé polovině tohoto týdne opět stoupat nad 30 stupňů.
2: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
3: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
2: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
4: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
2: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Po ubytování na kolejích Olomoucké univerzity Palackého byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili zhruba v polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích. Upřesní ředitel správy kolejí a mens Jan Liška.
5: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
0: Plavecký bazén v Litoměřicích dnes opět otevřeli veřejnosti. Během plánované 6-týdenní odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí velké rekonstrukce byly také nové sprchy a toalety. Upřesní ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
6: Dává se vlastně límníky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty bude v noci v České republice ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Zpočátku ještě ojediněle přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. A zítra čekáme zpočátku dne polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Míříme do Královéhradeckého kraje na silnici číslo 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízí po srážce 4 osobních vozidel. Místem se projíždí Kivadlově a vytváří se tam kratší kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za několik málo minut pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: nepamatuju. Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemný niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky, a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, kteří se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový, a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelný. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva

0: nekončí branou pivovaru.
1: No, to byl důležitý krok, kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý země koule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo? Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní slárek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom tak ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná Sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on, kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Myslím si, že za těch pár let to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla. I když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měl zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý, to bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast tý hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělá jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Kojoči.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Na silnicích v České republice v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Praha připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí zítra postupně bude většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Dnes o tom informovala policie.
2: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
2: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
4: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
2: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Hlavní město připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města právě dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V opravené budově by zhruba do 6 let měly vzniknout například prostory pro prodejny nebo kanceláře. Upřesní člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít živit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova čeká v příštím roce stěhování. Vedení radnice pro ně totiž nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Rekonstrukce vyjde na 650 milionů korun. V opravené budově budou dobrovolní hasiči sídlit v přízemí. První a druhé patro pak obsadí pracovníci městské policie.
1: Sport.
0: Obě české plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková dnes podvečer postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finále postoupila z 8. pozice.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti, teploty většinou kolem 17 stupňů a zítra přes den zpočátku polojasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra už výrazně nižší než dnes, mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Cheb Karlovy Vary opatrně za sjezdem na loket. Na kilometru 123 havarovalo osobní vozidlo, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová.
6: Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
7: Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
6: Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou, a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
1: Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky klid a zbavit dceru strachu.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám vás, pojďte dál.
3: Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
5: Ano.
3: Bedřich.
4: Dobrý den, zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
3: Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
4: Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, už takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
5: Jo.
4: Jo.
3: Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
4: Krásná, děkuji.
3: Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
4: Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51.
3: Slavíte každý rok?
4: Skoro každý den.
3: Tak jo, tak to oslavíme dneska.
4: Tak se to
1: Psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
0: Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života. Byť o 5 let staršího.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tak jsme si sedli, najednou přišli dva páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si, ne s náma, ale seděli jako, jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
3: Tak. Zády k sobě.
4: Zády k sobě, vidíte, no, musíte mi to připomenout. A tak přišlo slovo, on si pro mě přišel, tancovali jsme do rána, blablabla. A teďka se stala taková věc, už jsme se loučili a on mi říká, já ti dám hodinky a ty mi dáš ten náramek, co máš na ruce, a zítra si to vyměníme. Plánoval, už rozumíte.
3: To je takový, jako když v hospodě neplatíte, abyste přišla znova.
4: Ano, ano. No a na druhý den zvonek. Táta, máma, babička, vnučka. Já jsem říkala, tak ten zdrhne. To určitě uteče, protože to není možné. No přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Na ramek byl měděný a až pocuť měl černou ruku, jak s tím spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně vem, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem Rozehnal v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
3: Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
5: No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
3: Vás to dojalo i teď po letech?
4: Bejo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprový. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak řval, ale tak neskutečně, že jsem se rozšířil a jel pryč, říkám, tato, ty jsi mě ozebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, o tom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
3: Bedřichu, jak moc jste chtěl Věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
5: Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak.
3: Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
4: No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
3: A podle čeho se to pozná?
4: No podle...
5: charakteru.
4: Ne, já bych řekla podle citu a podle toho, jak se ke mně chovali, když jsme spolu chodili, jak to probíhalo, kde jsme chodili, kde jsme se zajeli podívat. Ale stále byli jsme u splavu. Tady máme krásnou Bystřičku se to jmenuje a tam jsme chodívali randit, no asi tak.
3: Jak se odehrávalo takové rande?
5: Čekali jsme, až bude tma, to je samozřejmě. Aby jsme se mohli políbit, že? Protože tam chodí lidi okolo, tam jsme vždycky se schovávali a tak.
3: Když chcete dívku políbit, tak jako chlapec toho věku, třeba ještě ne tolik zkušeností, já nevím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožívat?
5: Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým, protože já jsem byl o 5 let starší, takže jsem byl trošku takový. Když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že? Tak byla taková holka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak, no tak jsem tak pomaličku učila.
3: Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
5: No chytnej za ruku, políbitej a tak dále.
3: Kdy přišla tedy ta vůbec první pusa, už ten první den toho seznámení?
5: No určitě, hned první den. V tým grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak, no. Blíž tělu je to, že? Ten tanec.
3: Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o 5 let mladší vůči vám, tak je to ta pravá, prostě jste cítil, že je to jiné, než třeba s někým jiným?
5: No, to bylo hned, když jsem ji poznal.
3: Takže láska na první pohled.
5: Přesně tak.
4: Dívejte, naši byli od sebe 10 let a byli strašně jako šťastní, žili spolu rádi. Já jsem si říkala, 5 let, žádná hruza, jako to prostě, kdybyste to viděl, on měl takový kudrnatý vlasy, dlouhý, o 50 kilo méně a už jsem věděla, že je to ten pravej, asi tak bych to řekla. Říkám, kdybyste to viděl, on je všestranný sportovec a v tehdejší době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
3: Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
5: Když dělala gymnastiku. Nechci být jako prostej. Jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu. Rozumíš?
3: Nechodila do oddílu. Oddíl jste tvořili vy dva.
5: Ano. Přesně tak. Oddíl byl náš.
4: Rozložku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale pak mi to nedalo a šlo to.
5: Právě jsme vždycky čekali na měsíček. No.
4: Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože...
3: Po každý.
4: Znáte chlapi, jak to je. No. On byl fakt hezký chlap, musím říct. Jako, a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově a tím sportem on skutečně nepokazil sport, který, tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on, prostě mám ho ráda, když mi řekne pojď pod třešeň, úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt?
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy

0: To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení. Ale nespěchali.
1: Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
4: No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít, jako a...
3: A čekal jste do 18, nebo?
4: No, tak nějak. To čekal jsem ještě až do 19, mi se zdá.
5: Jo.
4: To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
3: Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
4: To jsem neplánoval právě.
5: On nemá pravdu, dostal jsem krásný zástupný prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a toto u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít, jak za pletalům, tak baculíkům, to bylo zase naše, moje rodiče, no a bylo to.
3: Ale co jste tomu řekla vy, když s tím přišel?
5: Já jsem říkala, co? Fakt?
3: Už?
5: Čuměla jsem na prstínek, čuměla jsem, jestli něco donesl. Říkám, jdem do toho. A je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to stalo.

0: tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
1: Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
2: To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
3: No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že, a začala se pít a takový ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
2: Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
4: No spíše to bylo na rodičích, protože ty hospody bylo z toho hostů, tam šlo hlavně taky o peníze, že jo, samozřejmě, tak si to tak nějak domluvili. Vzali jsme se na Přerovské radnici.
2: Jaké jste měla šaty?
4: Měla jsem šaty z krajky, bílé, takové vyšívané, k tomu jsem měla pás. No a ten měl klasicky svoje šaty, jako šaty tmavé, oblek s bílou košili.
2: Co se vám objeví v té paměti, když se vzpomíná?
3: No tož, co se, tož to bylo zatmění slunce, vlastně, když to veznu.
2: Ten první polibek nebo nasazování prstínků?
3: No to bylo těžké, ona mi to nemohla nasadit.
2: Měl jste malý prstínek? Prostě jako
3: ale oteklo mi to trošku asi.
4: My už jsme si nasadili prstinky, nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově, už tam byli jeho kamarádi, nohybalisti, po svadebním rituálu jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde. Samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl, to teda taky zvládl, i když byl tintítko. A potom ještě byla další část, nohy balisti mu nachystali chmout a já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky, byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní, hrála nám hudba, tančilo se, pilo se, já jsem ztratila část šatu.

0: No
1: Vám
0: a
1: vadila u tance vlečka?
0: já jsem měla vlečku, takový pás tady. A někdo mi ho buď rozvázal nebo urval. To si nevzpomenu. Ale fakt to bylo bezvaný, kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit, říkám, jo, svatební noc je svatební noc, nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána a...
1: A vy jste šli ke splavu?
2: Ano, skoro ne. Ne, to už ne, to už jsme nešli.
1: A jak se teda loučí ženich s nevěstou se svatebčany a odchází na tu svatební noc? Jak se to dělá?
0: Jak se to dělá? My jsme tam měli hudbu, udělali prostě takovej špalír, hudba hrála, takový pochod perfektní. Já jsem šla bez mašle a už jsme mašírovali tady k nám.
2: Přesně tak, to se zdalo.
1: Takže byste odešli a šli jste sem do domečku, to je domeček rodičů.
0: Rodičů mých, ano.
1: Je po svatbě, je po svatební noci, ráno jste se probudili. Co bylo to první, co jste udělali v tom novém prvním manželském dni? Dali jste si pusu, povídali jste si, měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
2: No tož co, normálně stali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
0: Není to pravda. Pochtíval. Říkám...
1: Co pochtíval?
0: No, co si myslíte, Patriku? Co si myslíte, že pochtíval?
2: No, tak já nevím.
0: Pochtíváte něco jiného?
1: Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochtívalo dost.
0: Ano.
1: Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
0: No on.
3: Jo.
0: No jejda.
2: Určitě.
3: Jo.
1: Vy byste s manželkou pořád byl takhle pod peřinou.
2: Jo, přesně tak. Jenomže bohužel to nejde po každý.
0: Já záleží, co nejde.
1: Ten první teda okamžik jste manželé, tak plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
2: Plány byly veliké. Já jsem třeba dostal dva byty v Přerově, vždycky mě přemluvili a zůstanu tady. Jo. Pak jsem si dal, že budu stavět jako v Přerově byt. No, zaplatil jsem všechno, zase jim přemluvili, já tady zůstanu, zase mi všechno propadlo, tam peníze, všechno a tak nakonec jsem zůstal tady.
1: Vy jste měla jasno, chcete bydlet tady?
0: Já jsem jasno neměla, mě bylo...
1: Rodiče?
0: No a mě bylo líto i toho, že vlastně, když nás oni tak přemlouvali, náš tata, ten zemřel mě 62 let a teď tady zůstala mama sama, takže prostě jsem si řekla, tak mám mu tady nechat, ale vždycky, když to vím a když to vidím, tak víc musím ublížit, protože on to chtěl jinak.
1: Petřichovi myslíte?
0: Petřichovi. Mhm. On chtěl být se mnou sám v tom bytě.
1: Není ale tohle důkaz trochu lásky, že trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
0: Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodný chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne, ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi, ale je to fakt to soužití, je někdy na tak mrtvým bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
1: Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
2: Já myslím, že ano. Nejde jinak.
1: Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
2: No vidíte, jak se směje pěkně.
0: Dokáže mi udělat radost, jako, a teď s postupem toho času, a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší. Jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému víc říct. Je to pořád stejné a větší je ta láska.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
2: To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
3: On fakt pro mě udělal všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže, je to fakt fajn, super.
4: Máte o ní starost?
5: No to určitě, vozím ji furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
4: Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, když jste se to dozvěděli, je to jakýsi diskomfort, když to takto řeknu?
3: Já jsem měla štěstí, protože když jsem byla v nemocnici Přerově, tak tam to nepoznali. A mně se třásla pravá ruka, tak jsem si říkala, kruci, to není možný, zatím musí něco být. Tak jsem si zavolala do Olomouce a měla jsem štěstí zrovna na paní profesorku Menšikovou, která se tímto zabývá, tak mi nasadila léky, všechno mi vysvětlila. Já říkám, ten život bych chtěla ještě prožít tak, aby jsme tady opravdu byli nějaký čas a aby jsme si to ještě užili. Všechno.
4: Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má, že právě chce prožít ty věci.
3: O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává. Je to fajn.
4: Byly okamžiky, kdy jste měl svou ženu starost, nebo kdy jste se třeba i bál?
5: Tak zatím ne. Starost takovou jsem neměl, že bych se o ní bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu.
3: My jsme si tady hráli jako všichni děti a to. A večer jsme všichni seděli, dívali se na televizi. A on se strašně smál, ale strašně úplně. Já říkám, to není přirozený, to není možný. Za chvilku pusa skřivená, ruka, noha. Říkám, Ježíš, on ho ranila mrtvice. Tak jsme volali rychlou, přijel zrovna jeho kamarád, který sloužil a místo do Přerova si vyžádal převoz do Olomouce a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice, a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možný, to už je otázka tak 8-10 let. A opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonal. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
4: Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
3: Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako, a říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. K tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. A říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší. Snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
4: Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu k sobě mají?
5: Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě. Ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. to stáří je opravdu křehký. To nikdy nevíte kdy.
4: A když jsou dva, je ten život lepší?
5: No určitě, je lepší. Můžete se o to opřít, o jeden od druhého.
4: Je ta láska opravdu jiná než na začátku? Nebo stejná, jen se jinak projevuje?
5: No je jiná, jako. Úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co bychom za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož...
4: Tak jak si tu lásku teď definujete?
5: Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že? Jak to bývávalo. A... Je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda, no.
4: Není to touha jako bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
5: Přesně tak. Je to tak, jak jsem to řekl.
3: Krásně mi říká moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně. To jsem od něho já nikdy nečekala. A můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.

0: Jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
1: Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
0: Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
1: Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
2: Kdo byl víc nervózní na prvním rande?
3: My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedřine.
4: Já si myslím, že já jsem byl první.
2: Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
3: Já miluji zlato, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý, jo? To...
4: A v jakém množství to je už je? To je jedno.
2: Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku?
4: Třeba, když vůbec mě, tak jo.
2: Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
4: No, nosí nejvíc kalhoty a trička takový.
3: Já šatová nejsu. Já jsem spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
2: Co nejvíc žádáte po svém muži?
3: No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tantin švihne, je prostě bordelář.
2: Co po vás nejvíc žádá?
4: Abych po sobě uklízel a tak dále, no.
2: Jak jste říkali svému prvnímu autu?
3: My jsme měli žlutý auto, Škodu 120, nijak.
4: Normálně škodovka, žlutá.
2: Jakou barvu rtěnky používáte?
3: Tuto, přesně.
2: No, pojmenujte.
3: Ježišmarja, takovou lehce, červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná jo.
2: Tak schválně, jestli to ví váš muž.
3: To určitě neví.
4: Červenou.
2: Sytě červenou?
4: Ano.
2: Kdo má pod palcem televizní ovladač?
3: Beďa.
4: Já.
2: V kolik hodin chodí kdo spát?
4: Já chodím kolem 10 a žena ve 3.
2: Až takhle pozdě?
4: Až takhle, no.
2: V kolik chodíte spát?
3: On brzy, já pozdě. Fakt, já chodím strašně pozdě spát.
2: Jakou květinou jí uděláte radost?
4: Růží.
3: Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka k naroze. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou na zahradu, dáme si pusu. A to je taková docela, jak bych to řekla, velká láska. Taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
2: Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
4: Když neudělám to, co mám udělat a ona je potom naštvaná.
2: Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
3: Tož teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každý. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
2: Kdo je větší mazel?
3: Asi já.
4: No já. Co mazel s ním?
2: Raději světlo nebo tmu?
4: Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
3: Ježišmarja, tmu. 5 záclon, 5 rolet.
2: Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
4: Jakým stylem? No, tak francouzským.
3: Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden ke druhému a jak jsou nápomocni těm, kdo to potřebují, jim patří velký dík.
3: Zdravím vás, pane Petře, a posílám takovou pozornost z Moravy, z Domaželic. Je to takové naše typické, je to trnková slivovice. Za Zapletalovi ještě jednou děkujeme.
4: A my, když už jsme u toho předávání těch dárků, tak samozřejmě i Petr s Carmen vám posílají nějaký ten dárek jako odměnu za ten váš příběh psaný. Tak můžete otevřít oči. Je to digitální rádio.
5: Jo, tak to moc krát děkujeme.
3: Já jsem ještě teďka úplně v rozpacích, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
4: To máme takový Vánoce všichni.
3: No, mám jít pro stromek, máme ho ve sklepě.
4: Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už postechnout na tomhle rádiu.
5: Jasný, to se bude hodit.
3: Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
4: Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že no, vaše žena má ráda zlato.
5: No to má zlato ráda.
3: No to on by se bál, mám.
5: Já mám strach, aby to neoškrabalo.
3: Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to nevěděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio a budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
1: Věřím, že se to povede.
2: A děkujeme za dárky.
1: Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
2: A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
3: Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše a jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo, matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
5: Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem ji neviděl.
4: No. Kdy jste si ji prohlídl poprvé pořádně?
5: No až přijela domů. Taková růžovička. Jak každý miminko, takový moc, no.
3: Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je. Máme fakt jenom tu Věru a tak je to hodná holka. Jsou šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
4: Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se.
5: No to jo, to, když jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
3: Škádlí mě každý den ráno, nebudu vám říkat, kde mě chytá.
4: No teď už musíte.
3: No.
5: Co?
3: Poplácaš, pořití. No to jo. Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
4: Jste šťastný?
3: Jsme.
5: Jo, určitě.
3: Já jsem taky šťastná. Fakt jo, Řekla bych ten vzkaz do éteru, vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život, máme dceru, máme vnoučata, co bys se chtěl.
4: Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
5: Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom plně žít teď.
4: Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
3: On je takovej, jak bych to řekla, takovej neobyčejný, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
4: Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může zůstat sám a teď co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
3: Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vlezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy se na tom neuvažovala, ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
4: Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co by proto člověk měl udělat? Sní o tom, jaká bude láska ve dvou v tomhle věku?
3: Moje společné gro je opravdu žít spolu tak dlouho, až prostě nastane nějaký ten konec. Můj muž chce rozprášit v moři. To je jeho velké přání. To je jeho sen. On by chtěl chalupu u moře ke konci života a ten popel rozprášit taky do moře.
5: Ano.
2: Proč?
5: Protože ho nemáme.
4: Milujete moře?
5: Jo. Jezdíme každý rok. Každý rok prožíváme krásný chvíle tam.

0: Že je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení proto tohle?
1: Ano. A většinou bereme vnoučata s sebou. Jednoho nebo druhého.
0: Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
2: Já bych mu to splnila ze všech sil a i kdybych stála na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje, já nevím, jak se to dělá, ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
0: Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
2: Více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
0: A milujete ho?
2: Jo. Mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
1: Jo, přesně tak.

0: Věra a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
1: William Shakespeare už dávno napsal: Láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
0: Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. Opravy mostů na průtahu Libercem budou pokračovat i další dva roky. A počasí v Česku zítra postupně ubývání oblačnosti až na jasno. Maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% bodu více než v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy přibližně o 40 tisíc více než přesně před rokem. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze, necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následujících dvou letech. Letos na podzim ředitelství silnic a dálnic dokončí úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd na Doubí a také opravy mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu Libercem neskončí.
5: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolový most, který teda musí kompletně dolů.
1: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňáz.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do polského týmu Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. 29-letého útočníka čeká už třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
0: Počasí.
1: Po přechodu studené fronty bude v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni na jihu Moravy až kolem 19. Zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi kilometry 18 a 19 silničáři uzavřeli levý pruh kvůli měření a prohlídce stavu silnice. A na silnici 14 mezi Vrchlavým a Trutnovem pozor mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov havaroval motorkář s osobním vozidlem. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním Divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek, a říkám ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, no ne, to podívej se, je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce a řekne, je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud jde o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravej pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winkláře. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
4: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? To médium a to mě blízký, tady byli od jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlado, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
4: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslím na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště. A on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
5: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, kdy jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme si vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prvořadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
4: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
4: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost? Totiž dal jsem jí grafiku a ona si ho dala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No, no ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
4: A to byly velké dveře do sklepa.
6: Velký dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
4: to, a rád.
6: Já rád a že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
7: Já bych chtěl ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovco, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale u brousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako komedie dell'arte a on prostě prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já pojedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijede na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedý obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumíl.
4: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? Tak když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70-tinám se píše, že smaroval firmy, a kremem na boty, pěkně prosím.
4: No
2: dokonce.
4: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožtíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
6: Jednou, já bych... Promiň, promiň.

0: ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na, ta, na, na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídá, a ty nejsou moje, a zahodil je a byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí, to jsou krásné historky.
1: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta, jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká, všechny. V tom je spravedlnost. Častě je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, Ježíš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
2: Je krásný. To jsem právě od Horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každý zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hrgos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže, no, kde jsme to byli? No, no.
3: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broně ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
4: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
2: To rád slyším.
4: Této Broně. Zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy snad.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní pamětí připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme napak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení nahromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme a za 100 let si nebude ani kam sednout a my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jiného nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe, ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama.
Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Přiševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonilo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: Nebo... No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych se do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starýho, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílo, ano. Já zahrabu takové, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu. A jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak. Tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé...
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost úzká a ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jakou máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mi zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voila.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No, ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu, co se dá za 70 let všechno prožít. To je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštíř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že... A on totiž, víte, co je legrace? Vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji, velmi
2: A pochybuji. Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní,
3: ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře a teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás Veslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano, ano, ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být, ne? Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano, ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To no,
2: a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. No. To vám je zajímavé. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí.
2: A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No a takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kde si, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Hmm. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Hmm. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Hmm. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch 100 let, aby bylo z čeho vykrát.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: nic. V kresbě,
3: v grafice. Nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu. Čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-prahusa zachránila Kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No, bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No, bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: A se každý zaslouží. Tak to je pravda, no, ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No, ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let, nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím, zhůru jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No, zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No, ale co se dá dělat? Táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, je u vás Jarka Barbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někde nás první vztah provází dlouhá léta, jinde nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní: kolikrát za život potkáme opravdovou lásku? Volejte do zlínského studia na telefonu 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Vítám vás. Láska. Slyšíme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska, já jsem měl lásek moc, jo, a napřed jsem chtěl ještě to, že zdravím Židochovice, jo.
0: Počkejte, počkejte, Jenku. Oldo, ještě nepozdravujte, ale hezky k tématu, takže jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak... Kdybyste to rozvedl. Myslíte si, že člověk, který může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není, jo.
0: No a kdybyste se měl sdílet o tom, kdy byste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďka bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: Mhm. No a když jste
1: povídejte.
0: Se... Povídejte. No vy povídejte.
1: Když... A říkám, člověk, když se potom zamluvuje, tak to stojí za to, jo.
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Hodněkrát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné
1: děkuju,
0: hodiny.
1: Ne.
0: A zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak přeslek, jo, takže se nezlobte.
0: No, v pořádku.
1: A posluchači
0: teprve začínáme, takže
1: říkám,
0: se dostaneme na tu stejnou hlavu.
1: Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Až do posledních tónů Hana Zagorová. Krásná píseň, malují zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu, nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska. I na váš názor jsme zvědaví. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, přeju všem. A paní Jaruška Barboříková je takový symbol lásky, takový tý letní. A my jsme prožili spoustu lásek a rádi na ně vzpomínáme, včel už v důchodu. První láska moje byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, někde za Prahou. A celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A po kině jsme vyšli ven a dali jsme si adresy, byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli. A pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu. A že je teda hodná, abych ji pochválil, že s nima nešla, že dojela za mnou. A přesto mi odešla v ten Táboře s prvním, koho tam našla. Chytil jsem je na WC spolu, musel jsem si vyžádat od ní můj svetr, co mi půjčila sestra. Takže ty lásky, to byla taková divočina. A co k tomu dodat? No, měl jsem životní lásku, celý život jsem byl s jednou, já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
0: No, Luboši, já půjdu od začátku. Tak zaprvé mám na vás výtku. Můžu.
1: Mám na vás co?
0: Výtku.
1: Výtku?
0: No, tak vzít holku na rande na planetu Opic. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
1: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes.
0: A aha, to takže bylo to byla taková náhoda. Dobře, dobře.
1: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali. Celou dobu byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník a po kině prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony. Jo, a v životě jsem jí předtím neviděl,
0: a pak
1: ani potom.
0: No,
1: a to byl taký magnetismus, no.
0: No, ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let, to je krásné číslo.
1: Ano, byla z chudý rodiny, já taky pomálu. Takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala.
0: Mm-hmm. Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to byl oboustranné, tak nebyl důvod?
1: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svoji jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. A už je pozdě na to, no.
0: No, ale...
1: Život je krátký.
0: Je, ale myslím, že jste je prožil velmi smysluplně, zase věnovat se dětem, a vy jste u sebe měl vaši ženu, života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo, takže já myslím, že by vám leckdo mohl závidět to, že vlastně tu rodinu máte ještě stále a že asi teda kvetete, asi jste byl velmi dobrým tátou, tak to je také nádhera. A myslíte si, že člověk může po tak dlouhém vztahu ještě potkat nějakou další opravdovou lásku? To nás vlastně dneska zajímá, jestli jako by to jde mít třeba dlouhý vztah a potom začít nový, aby byl stejně důležitý.
1: No, já jezdím do termálního koupaliště v Podhajská a mám tam podobného kolegu, důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme.
0: Mm-hmm.
1: Já už jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
0: Dobře,
1: takže já už mám všechno za sebou.
0: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu
1: jo,
0: já myslím.
1: Touha tam furt zůstává. To je
0: no, ale já z vás

0: Dnes večer se povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, Já jsem jako tady František Židlochovic.
0: František ze Židlochovic.

0: Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, pan Jarmilku, já jsem se zamiloval jednou a pořádně a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jako, ve všem, jo? A takže už teďko už jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a ale co se mi nelíbí, ne, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti, jo, pak se to vzalo, vzali se a navzájem potom si dělali takový neschvály, že já nevím, nemohli si vzpomenout asi na to, jak se měli rádi když si předtím, jo, a prostě to, nelíbí se mi to, že prostě tak na sebe potom házeli všelakou špinu a to a takhle, jo. To já jako nemám rád a já si to sám nikdy neudělal. Nedělal jsem to, jo. Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo. A už tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla jsme si jako propůjčí navzájem a tam všude nám to ten klaplo, jo. Asi jsme měli stejnou takovou stejnou prostě byli jsme naladěni na stejnou strunu oba, jo, abych to řekl nějak.
0: Františku, no. A vy sám tady jste se svou ženou desítky let, co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí, že podle vás často nevydrží spolu tolik let? Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech, nebo jaký je váš názor?
1: Já si myslím, že jsou to povahy těch lidí, jo. Prostě nemůžu, když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženy líto, jako když bych chtěl nějak urážet, špinit, a musím mě být líto a nesmím být takový nějaký kruťas nebo něco, jo. Prostě ti lidi musí být naladěni na stejnou strunu. Jak je to u nás, no, jako jo, my jsme nikdy o nějakém rozvodě nevykládali, jsme se nehádali, no prostě, tak, no, a teď už to asi nikdy neuděláme, že bychom přemýšleli nad nějakým rozvodem, prostě vzpomenu si na to, jak jsem tu manželku vždycky měl rád, a když bych mi jak spěnila krev, tak musím si na to vzpomenout, na to hezky, no a tím pádem je po všech nějakých sporech, jo. Já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo nějak rozejít si, ale já vždycky říkám, vždycky si spájím teď, se na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubej, jo. Naopak je měli to toho, že už se nám blíží, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, bylo by mě líto jí urážet a nebo jak se posmívat a tak, jo. Víte, no a nebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musím brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no ještě. Musíme být lidi prostě, no. Musíme být lidi a přesto, no. No, každý mu to nevíde, ale říkám, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před lidima a to všechno. No, já jsem nikdy nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami, někde soukromí, jako jo, když jsme, tak tam, tam se musel ukázat svoje já a tak a tam nám to pasovalo, jako víte, takže a, takže mohl bych já ublížit takové ženě, když mě vycházela ve všem vstříc, to není ani možné, jako jo, to je to, no, tak, tak já nevím, jestli jste mě porozuměla.
0: Jak, určitě. Jak, mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tedy, když jste to možná malinko nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl zhrnout závěrem?
1: No, tak máme děti spolu, tak vycházet a i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou, a stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový nějak, jestli jsme mu pomohli nějak, jo, ale je na jiné koleji, nebo jak bych to řekl, prostě jinak je naladěný, jo. To víte, ti mladí, no, berou nějaký drogy a takový, to se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechceme být, nenutíme mu, aby byl jak my, jo, nenutíme ho, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo.
0: Tak to doufám, někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou třeba Kristýnou Priotáry. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
1: Ano, děkuju, paní Jarmilku, my už se známe, my už jsme byli na jednom takové, že jo, už... Když jsme byli na nějaké takové svezíně,
0: ano,
1: ale to se tam nebyla.
0: Bohužel v tohle, to už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím.
1: Ano,
0: tak doufám,
1: ano,
0: že nás příště bude povíc. Opatrujte se, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní téma noční linky zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Žiglochovic. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějí si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roku starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, já jsem žárlil na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastnit a to mě strašně ubíjelo. Vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom. Už jsem měla dvě děti a to není možné, abyste takhle žili, jo? A tak, a já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal facku a jel se mnou k našim a tam na mě žaloval. Jako děcko, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit sám, ne? Tak, a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roku starší, měl dvě ženy, ze žádnýma nebyl, protože všechny chtěl vlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mě to je tak strašně líto, že já jsem se to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druh, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty dvě děti a když se ženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem jim to vychovávala, hlídala, nemocný byli, všechno. A on pro něho neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby jim vzal k moři, že to zaplatí. Ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se teďka se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávidím teďka, já bych ho tak zlískala, kdybych nemohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mi řekl, ahoj, 40 roku jsme rozvedení. Je to normální tady toto? Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a po druhý teda, ne, já to nechci zvědět, ale po druhý jsem si vzala toho souseda, no, tak to dělalo dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a a moje dvě děti. A to mě vadilo, tak kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí. jo?
0: No, tak tomu takže rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku, nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak si člověk
1: no
0: může pomoct na vašem místě?
1: No a ten druhý manžel zemřel a potom teda já jsem se odstěhovala do Brna a on, tak tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roků starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo, s tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej, umřel na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nezleží, teda tady je ještě.
0: Mm-hmm. Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
1: Jo, Jarušku, to kdybych já to pomyslela na všechno, to bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
0: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
1: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. A on, že byl o 7 let starší, tak mě říkal, že já svého dětka, já ho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
0: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma, nebudeme
1: se
0: povídat.
1: Děkuji vám, Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače. A díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska a trvala více než 20 let. Mm-hmm. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam o něm, jak bych to řekl slušně, byl o něj zájem. Takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná, nebo je neplodná, tak ho zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s noučatama. A všichni jsou velice úspěšní, určitě mu nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho až lečela na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dne. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě milujem, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tehdy 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmu, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, do dneška kamarádíme spolu, ty, co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už i naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska je velká láska.
0: Magdalenko. Jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stýkali přes internet a on tu stránku vymazal prostě a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit. takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák. Aha,
0: to jsem se chtěla zeptat, no teda.
1: Ta žena je taky Slovenka. Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka. Oni pak žili tady jako v našem městě, ale prostě já na něj nemám adresu a dcera prostě řekla, že když nemá zájem, takže se nebude mu vnucovat. A já vím, že tenkrát vnučka prostě ty dámě nějak sdělila, že prostě může jakoby vymáhat soudně styk se svým dědou. Aha. A bylo to nějaký asi šeredný, byla na ně šeredná a ona je to taková prostě holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No. A myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani
0: Magdalenko, jako to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela frontu do žita. Nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi, tak uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte si vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu a nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba
1: ale
0: prožívá.
1: Ona je taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě jako už i ty její děti by byly rádi, se měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani nestýkají, to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky, takže my to máme takhle jako
0: zamotané, složité. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště, bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
1: Díky.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci a začíná 2. hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu a už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barboříková a pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé, učí mě, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši, narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně zanáší. Takže jsem ten tak ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví. Ale pak jsem všechno hodila za hlavu. Říkám, ne, já to musím dokázat všechno sama. I bez něho. Kde ten člověk dneska i mě vůbec nezajímá. Mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatých Hor do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka, taková kočená, mladá, silnější postavičky. I přišla si něco dobrého, nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu... To je asi, to byla asi osudová láska tady to, jo. Už jsme spolu dlouho, prostě nádhera, žijeme krásný život, když jsme už chodí a ještě chodí do práce, protože jsem odpuska a jsem žádala ve práci, ale prostě můj syn je Františkopně unešený. Když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo. A vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to vůbec nás nezajímá, ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Mm-hmm. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, i syn mě rozházel mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama a když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s brachou nekomunikuje, nic, což mě strašně mrzí, ale tak říkám, jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko a už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovují než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. To bych takové ženě poradila, nevím, no, tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťačce, která mě seznámila s tatínkem, který byl vdovec. Jo, opravdu.
1: Takže být otevřený všem možnostem a jít
2: ano.
1: Do toho po hlavě. Když ale to nevíde, tak to nevíde. Vidíte, nic se neděje. Tak se půjde
2: nenechá
1: zase se
2: prostě manipulovat a já nevím, jak bych to měla říct ještě, no. Vaše téma dneska je fakt, jak paní přede mnou mluvila o tom, že ten dědeček, pradědeček a to. To mě úplně, já želím prádlo u toho, jo, že jsem přijela večer z práce. Ale úplně jsem ubrečela u toho, říkám, no tak to stejně to jak já, jako podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš syn.
2: Dívejte se, já vám ještě krásně řeknu jednu věc. Nás bylo 8 sourozenců doma. A moje maminka, no, řeknu to slušně, moje maminka, se jí podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu. Jo, takhle to řeknu. My do dneška sourozenci se ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší. My se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A to jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Vlně pod Praděrem. Tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, psala jsem jim, vůbec nekomunikujou se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška udrží, jako jo. Ale tak mě psychika, já jsem nejedla nic vůbec, já jsem jenom pila kávu, kouřila jsem a byla jsem tak na nervy, že jsem během 14 dní zhodila prostě 30 kilo. A teď si tu váhu pěkně udržuji, sportuji, chodím s pejskem na procházky, v práci běhám po place, s manželem chodíme na výlety, když jsem doma a užíváme si prostě život. A syn bydlí nad náma v bytě, takže každou chvíli u nás, bez práce, staví se za mnou, za tačkou, jo. No prostě fakt, ta pravá láska vždycky přijde. U nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řekl.
1: Zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání, děkuju za návštěvu.
2: Zdravím.
1: A zase
2: to bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva,
0: paní Eva
1: ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano, jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně

0: se nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit. Ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvílečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby člověk si uvědomil, to je dobré, to je špatné, nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru, a když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný, neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe, mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení, a podle toho potom ten vztah je. Takže myslím si, že takové prostě i přemýšlet dovedou i mladionké páry. Mně bylo 17 let, když jsem se poprvé vdávala, a ve 20 jsem pochopila už, že takový život mému synovi nemůžu prostě za každou cenu nemůžu dát, aby viděl samé špatné věci, takže se rozvádíme, a pak jsme se tak snažili, a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný, a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím, jestli.
1: To bylo poselství.
0: Nevím, jak, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
1: Děkujeme za

0: tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli paní Evičku čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila třeba mladým lidem?
1: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta opravdová láska. Že vždy je třeba, jak to řekl pan František, přemýšlet, i když už je nám 80. Tak to je všechno. Doufám, že jsem se vyjádřila tak, jak jsem to cítila. Člověk se neumí už 80 tolik vyjadřovat, protože je pořád zalezlý doma. No, loučím se a zdravím všechny lidi, ať se máte dobře a ať přemýšlíte.
0: Děkujeme, Evi, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat? Tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Už teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: To tak zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny ponocníčky. A jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Uh-huh. Jako mladá holka 14 letá jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové zimní kozačky. A v neděli jsme šli jako s kamarádkama přes vesnici. Bydleli jsme v Načeraticích přes vesnici a nahoře byl takový, na silnici byla taková kluzačka, to se vždycky večer polilo a do rána to zamrzlo a my jsme se na tom klouzali. A my, děvčata, jsme šli a klouzali jsme se tady na té klouzačce. Vždycky jsme se rozběhli a to nám mělo takový, myslím, 50 metrů. Bylo to dost daleko. A také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a teď zezadu mě chytil kluk pod paždí. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 63 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modroký, šikovný klučín. A celý život jsme, a pak jsem měla jsem 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh.
0: Krásný. Jste říkala... Můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla?
1: 63 let.
0: To říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak vaši teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
1: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne byl dědeček pryč. Mm-hmm. A bylo to hodně kruté a tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady takhle. A my ten poslední rok, jako kdybychom to cítili. To bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět. Chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to by byl takový můj příběh. Volám poprvní, mám trochu trému a nezlobte se, že vás. A děkuji za to.
0: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok a já myslím, že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to okolí, ti vaši blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
1: No, čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest ještě dětem, které žijí, že babička se z toho ze všeho zbláznila. Tak je to tak, jak je to. A s dědečkem, když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kde pak ani nápad. A jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoc, tady stloukat nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali stloukat chaloupku. Dědeček přišel domů, trošku si pobevlal, ale pak se do toho zapojil a sloužila. No, je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší domek, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady ubytovně ve Znojmě.
0: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
1: No určitě. Já jsem taky, víte, když mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Joška nikdy nepřála, aby byla tady taková. Jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, jaký byl.
0: Tomu rozumím.
1: Ať to byly děcka, několikrát byly dost vážně nemocní. Který syn přišel málem o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom ve všem podržel. Já jsem do rána zašedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, když se nesměl ani zvednout a nic a ležel, aby mu to oko zarostlo, ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Že měli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. No, ano. No. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
0: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuju vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
1: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme. Rozhlas.
0: To je milé. Zavolejte zase, říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte, jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
1: No, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte se na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvíme v minulém čase, protože teď bude předpokládám poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se seznámili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 64, no tak jsme spolu chodili, narodili se nám dva kluci, jeden za druhým, všechno bylo bezvadný, jezdili jsme v létě k moři, v zimě na hory, kluci rostli, šli do škol, školy ukončili a mně doma se zdálo, že manžel je nějaký zamlklej, no ale neříkala jsem nic prostě. A najednou prostě přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, že jí má rád, tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá dně odchází, protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás, kluci rostli a on byl s tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práci propustili. No a s tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říkala, kluci, zajeďme za tačkou se podívat. A oni mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončilo. Tak fakt přišli. Vnučky měli vnoučata, děti, tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se při nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl, furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný, no vlastně mě tak zdáli, ale jo, dneska je chlapům 60, oba dva jsou v pohodě, starají se, pracují, starají se o pravnoučata, o vnoučata, já už ani nevím, kolik jich je těch pravnoučat, asi 4, ale není mě tam jako tak absolutně dobře, už jsem stará a někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
0: Paní Jindrová, no tak, můžu se zeptat, on se pak nechtěl vrátit?
1: Já jsem se neptala, co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěla si vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl nebo nevím, co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. Já jsem proto byla úplně v šoku.
0: Ale s dětmi tak, se později scházel? Vy jste mluvila o tom, ne, že teda na začátku ne? A ani ne, později? Nebo ne, dnes?
1: Ne, a kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. A takže vlastně jsem zůstala sama.
0: A ještě děti... žije, jestli se můžu zeptat?
1: Ne, zemřel. On se upil. Upil se smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky. A upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho, budete divit, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19, nebo kolik jim bylo jeden 19, že tu i postěj a jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadosti učinění, že jsou pořádku ty děti. No tak.
0: Jindro, to byl příběh. Trošku se mi stálo hrdlo.
1: No, byl to smutný. Smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83. A budete se divit, já se na to vzpomínám na toho manžela. Co všechno jsme dělali, kde jsme byli, to si mě tak občas. Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně taky zasmějte často. Smích ten dává trochu životu, jako smysl, radost toho všeho. Tak se mějte.
0: Víte, co u vás je asi taková výhoda, že ten manžel provedl to rozhodnutí, vy jste ho nemohla změnit, vy jste nenesla tu odpovědnost, takže alespoň to vám může být takovou útěchou a úlevou, protože nejhorší je, když víme, že jsme udělali chybu a třeba nejde vrátit.
1: No já jsem se kolikrát ptala, kde jsem udělala tu chybu, ale když já jsem potom zjistila, že on s tou paní prostě se potkal a asi měl rád taky, mě taky měl asi rád, 20 let jsme si žili spokojeně, jsou to osudy lidský, no.
0: Abych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet. Vlastně no, myslet
1: proto,
0: a on asi nemyslel.
1: Proto jsem vám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. I ty, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo mockrát, několikrát. No,
0: ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl vidět krátko zrace. No, ale to už po těch letech jsou takové slova, už
1: ne,
0: to, člověk neví, jak to bylo.
1: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl být, jako uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten zachod. No, nebudu to prodlužovat, dalo by se povídat a povídat.
0: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefonát, tak
1: děkuji.
0: Jsme místo
1: dobrou
0: písničky
1: noc.
0: Povídali. Dobrou. Opatrujte se. Ano, je to konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod, ani jeden správný čas. Ať už usínáte tedy teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc. A pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal. A měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné, ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemyl.
3: Však on dá pámbu vlažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle potvoru myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa. A co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo. A tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Kde pak skřípe, drahý účetní? Co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá?
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
6: Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá.
3: Hele,
2: Neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
7: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
8: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
9: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
9: Milej zlatej, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
9: Takový plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
9: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
9: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
10: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička, tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
11: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. A jede dál, už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vaše papíry.
7: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
7: Kdo, prosím?
11: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
7: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
11: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
7: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
11: Pane Rotný, co to děláte?
7: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balonek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balonku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balonkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj.
4: No tak, jako novinu?
3: Viděla se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. Tož od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. Ne. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšu. Sníh, slunce, veselé nové rok, rekreační chatě, jítřenka.
2: Nepovíde, ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale... Ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák to... máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. Aha. To je včil móda.
2: Ty tak rozumíš módě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel. Co má té svetre, který dělají takový ty velitý tento očistka.
2: Ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož... Musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu. No,
3: měl jít otápkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípitek štrnem šliovico.
2: No, vodeč.

0: vám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
1: Jo,
0: a
1: já, plkáš, já plkám, a já... že? Já, jo, no. Jo. A ty si stichá, že?
0: A co, jestli oni nepojedou?
1: Ještě se jí optáme. Večer skločím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
2: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
3: Pro pána, snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
2: Ale ne.
3: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
2: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
3: Jenom jestli to není namožené od zvíjání půl litru.
2: Ale no tak, Mileno.
3: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete vtělně slavit.
2: O to jedno nebo dvě piva. Hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali k Václavovi.
3: Ach tak,
2: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš Cadillac.
3: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
2: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
3: Jistě.
2: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
3: No tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
2: No jo, no, doma je doma.
3: No tak.
2: Ale aby si zase Václav nemyslel, že se nějak odtahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
3: No to...
2: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
3: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
2: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
3: Karle.
2: Na holku má ještě čas.
3: Já vím.
2: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále. A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
3: No, něco na tom je.
2: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A nashledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
3: Pochopila.
2: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
3: Jasně.
2: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
3: Začínám balit, Karle.
2: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
3: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
2: No tak, v principu jo, ale v detailech... Aha. No, prostě chce to své.
3: Aha.
2: A tomu ty nerozumíš.
4: Bracho, počkej, pojď sem.
5: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
4: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za strýdou Václavem.
5: Neříkej. No ale to je teda...
4: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
5: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já to
2: totiž... Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
4: Jo, úplnej šok.
2: No co je?
5: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
2: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
4: Lituju, já nevyrážím.
2: A proč?
4: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
2: Jak to mluvíš o našem voze?
5: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
2: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádnej kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
5: Hm? Třeba vůbec nejde.
2: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
5: Bez rodinného dozoru?
2: Tak to ať si rozhodne maminka.

0: Ty jsi, brácho, sketa. Ty jsi skunk normální zrádce.
1: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
0: No tak Anděla.
1: Ani Klusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
0: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí,
1: no tak na Nový rok, no.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Václave, vysílačka.
4: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
3: Nestalo se něco?
4: Tady Vondra, chata Horská Louka.
5: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
4: Vondra, slyším.
5: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
4: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
5: A topení?
4: Jo, tak ty už to víš.
5: Pozdravuji tě, Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
4: Vyřídím.
5: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
4: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
3: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
4: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
3: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
4: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
3: To teda jdu.
6: Vzývám chate Horská Louka, tovařiša Vondru.
4: Vondra, slyším.
6: Tutaj gurská služba. Žičí mi českým kolegům u daného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadků a všistkého nejlepšího v celém roku.
4: Děkuju.
3: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
4: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Tak co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý trop, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
7: Ty už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusy, táto.
8: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, jo, děvčicu. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, Andělku.
3: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl jsi jí trošku náhodou?
3: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
3: Teda, ze začátku.
7: Bože.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu

v ulici za rohem, nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježišmarja, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být ona? No, samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, sleda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec. Proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy radšte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zakleparním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida, mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: A jak se jmenuje?
2: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou. A ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne,
1: pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti,
0: připomněl pan Rada. Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení.
2: No, jestli to byla všecko povinnost,
0: řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

hudba laskavá.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.